město na tenhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten důvod.

Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Marek Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrat list.

0: człowieku moc dać.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Děkuji mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu.

prostě hořela čísla. V jiném jsem zas neměl co říct.

15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert Druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a Druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.

jazykem hrem na nebo vidíš, jako bys tu byla. Nekonečný palindrom, kdybys mě zabila, tak vážně nevím, co ti vadí.

kráčí, dívenko spaňová, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřínsky tináči, nikdy si nebyla.

mě zabila. Se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila. By se ti svezla z holých ramen, krásná jí zvěsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak?
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano,
0: dlouhý
1: a měl
0: vlas,
1: krásný
0: hudebník.
1: Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona u té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45 let.
0: No tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá je to přirozeně, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to... čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně
1: ano,
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, nebo možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak to, dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo
0: nakonec.
1: To teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli to ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousali pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v ty ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... Já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor! Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplý vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Domluvili se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojuhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom jej trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde
0: stačí,
1: je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní Humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně. Srdečně vás, pánové, oba zdravím. Vole Bycháčko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeníka vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No uvidíme, ano, kdo děkujeme. Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
7: Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry, mějte se.
7: A shledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme, dobrý den.
9: Dobrý den, já by jsem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se, dobré odpoledne, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil.

0: Lidí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane? Přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl
2: mladší. Mladšího bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ti z Jojobendu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojobendu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no,
2: segrou,
3: právě
2: tam
3: se
2: někde pubertální. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Knepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B, číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: Jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav z Karviné, dobrý den, pane
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno
2: Máme
1: a děkujeme.
2: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty. Že
2: pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme,
1: my
2: že
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin Zrňovská.
1: Mm-hmm.
7: Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty.
2: Bčko,
1: tak zdravíme,
2: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme.
2: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
8: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slze z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdej.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
2: no,
1: teď. No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeněkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlase.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
2: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem, no jo,
1: no,
2: tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
2: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou Humor, mezera A nebo B, číslo 90 011 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době?

0: nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
1: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty
0: To je to, co je teď ten velkofilm?
1: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odyssea. Tak teď vyšla Odyssea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct, taková vážná, no Němec.
2: Ale vrátíme se k té Odyssee, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Broška
1: ano,
2: a jeho příběhy Odyssee.
1: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
1: přepsal.
2: Jím namluvené, pane tak, přesný.
1: Dobře.
0: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
3: Haló.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady vás Tina Sknová.
0: Ano.
3: A prosím vás, aby Ačko.
0: Výborně.
3: Prosím.
0: Děkujeme pěkně.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
4: Dobrý den, pánové. Tady František Helbenblatomov. Zdravím vás oba.
0: Dobrý taky. Den.
4: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
0: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
1: Já velmi děkuji.
5: A Mája, moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
0: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
0: Děkuji. A
6: já bych hlasoval pro pana Krampola.
0: Máme zapsáno a děkujeme.
6: Papi, když jsme u těch anekdot, má jedna krátká roztomilá.
1: Ano.
6: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po filce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
0: No jo, doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
7: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
8: Jo.
7: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, prosím vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojá: bohužel, jenom desítku. A jak měli desítku? Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pojá: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedla, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: já, ty jsem nedělat strandu. A on půjde: tebe ne, z něho.
8: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
7: Ano, prosím.
8: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
9: Vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
7: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždím má kohouta a pod druhým paždím má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: "Je, vy mě chcete znásilnit?" On povídá: "Bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl." A ona povídá: "Já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete."
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní Humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snad vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnoholeté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop hop trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v Humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ze založení požáru domova pro lidi se zdravotním postižením ve Velkých Opatovicích policie podezírá jednoho z klientů. Ve Strážnici na Veselsku a Ivanovicích na Hané na Vyškovsku padly včera teplotní rekordy. V Česku se od ledna do července prodalo meziročně víc aut, nejoblíbenější značkou zůstává Škoda. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policisté mají podezřelého v případu založení požáru domova pro lidi se zdravotním postižením ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. Podle prvotních vyšetřování jde o jednoho z klientů zařízení. Muž si šel v úterý ven zakouřit. Další vývoj událostí popisuje mluvčí policie Andrea Cejnková.
2: Poté se vrátil do jídelny, kde plynovým zapalovačem zapálil sedací soupravu a pozoroval, jak se požár rozrůstá. My to samozřejmě dále prověřujeme. Budeme čekat na výsledky odborných vyjádření, v jakém psychickém stavu se tento muž nacházel.
0: Škodu hasiči vyčíslili na 2,5 milionu korun. V Jihomoravském kraji ve čtvrtek padly dva teplotní rekordy pro 6. srpna. Dosavadní teplotní maximum přepisovali meteorologové ve Strážnici na Veselsku a v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. Ve Strážnici bylo 38,5 stupně Celsia. To je o 2,2 stupně víc než dosavadní nejvyšší teplota z roku 2015. V Ivanovicích na Hané meteorologická stanice namizla 34,7 stupně. O 0,3 byl tak překonaný 14 let starý rekord. Dnes a zítra mají teploty na jihu Moravy mírně klesnout. Přesto může být 30 místy i 31 stupňů Celsia. Lékaři urologického oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají nový holmiový laser za víc než 8 milionů korun. Přístroj denně využívají k drcení močových kamenů, především však při operacích nezhoubně zvětšené prostaty. Právě u těchto výkonů umožňuje moderní technologie postupně nahrazovat klasické otevřené operace šetrnějšími zákroky, pokračuje mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
3: Operace holmiovým laserem je minimálně invazivní metodou s obrovským benefitem pro pacienty. Přináší menší bolestivost, kratší dobu zavedeného močového katetru i snížení výskytu komplikací hojení rány. Zkracuje se také doba hospitalizace.
0: Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových. Další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda. Následuje Volkswagen a Hyundai. V samotném červenci sice prodeje oproti loňsku poklesly o víc než 3%. Podle svazu to ale bylo kvůli vyšším číslům loni.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Vás bude mírný severní až severovýchodní vítr. Biozátiž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášeno nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v pátek 7. srpna roku 2026. Je to 219. den letošního roku a dokonce zbývá 146 dnů. Astronomicky jsme krátce po poslední čtvrti měsíce. V kalendáři dnes svítí jméno Lada, které bývá často vysvětlováno ze slovanského základu lad, tedy pořádek, soulad, harmonie nebo dobré uspořádání věcí. Co se týká četnosti, tak lad nebo nositelek tohoto jména je u nás zhruba 5 500. Vladám budeme hrát po 8. hodině, tradičně pošleme písničku. No a písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost na vlnách Českého rozhlasu Brno od samého začátku. Potkal jsem tě po letech, to bude kapela Činasky a Stužkovou pak přidá slovenský Elán. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásný den, krásné ráno a páteční vstávání, jak se patří.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas z Brno, je 5 hodin a 12 minut. Naladili jste si nás v pátek 7. srpna roku 2026. V církevním kalendáři dnes najdeme patrona těhotných žen, Sixta II. A jeho druhy. Pocházel prý z Athén a roku 257 byl zvolen papežem. Záhy po nástupu na papežský stolec vydal císař Valerián proti křesťanům několik dekretů. Jejich cílem byla likvidace duchovních. Papež Sixtus II. Byl pak záhy císařskými sluhy přepaden a popraven. 7. srpna v roce 1899 se narodil herec a zpěvák Oldřich Nový. Začínal v operetě, nejprve získal angažmá v Ostravě, poté i v Brně, kde zůstal 16 let. Stál také u počátku brněnského rozhlasu a srdce diváků si získal především filmovými rolemi. Jeho životním krédem bylo: smích je kořením života a dokud se člověk dovede smát, je živ. Až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze. 99 let by se dnes dožil brněnský rodák, klavírista Jiří Malásek. Už jako 20letý vystupoval v pořadech orchestru Karla Vlacha. Později pracoval jako dramaturg hudební redakce České televize, skládal filmovou a scénickou hudbu, orchestrální skladby a písně. Je také spoluautorem hudby k našim nejslavnějším filmovým muzikálům, jako jsou Starci na chmelu či Dáma na kolejích. A jeho melodie zní také například ve filmu Utrpení mladého boháčka nebo v seriálu Pantau. Dnešek připomíná také narozeniny dnes už zesnulého česko-polského herce Bronislava Poločka. Narodil se v roce 1939. Pocházel z Horní Suché, nedaleko Karviné. Vystudoval brněnskou JAMU, posléze působil v divadlech v Brně, Pardubicích či Liberci a byl také hercem Národního divadla v Praze. Na jevišti i před kamerou skvěle stělesňoval především žoviální, prostoduché náfuky, podvodníčky, pokrytce a intrikány. Objevil se třeba ve filmu Černí baroni nebo v seriálu Život na zámku. A dnešek je také spojený s lékařem Bohumilem Seklou. Pocházel z kyjovských Bohuslavic a zemřel 7. srpna v roce 1987. Byl světově uznávaným biologem a genetikem. Za německé okupace pracoval jako soudní znalec pro dědičné biologické zkoušky. Řadu lidí tak zachránil před koncentračním táborem. Zařídil totiž, aby u nich byl prokázán arijský původ. V období pražského jara podepsal 2000 slov a po srpnové invazi mohl zůstat v zahraničí. Vrátil se ale bohužel do vlasti. Ihned byl zbaven všech svých funkcí i titulu soudního znalce. Je 5 hodin a 15 minut, dáme si Suzy Quattro, počasí za chvíli.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu. Na jihu Moravy se momentálně pohybují kolem 20 stupňů Celsia a díky oblačnosti jsou ty teploty velmi vyrovnané. A předpověď pro dnešek, ráno a dopoledne velká oblačnost, lokálně doznívající déšť. Oblačnost bude ubývat a v průběhu dne čekáme polojasno i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které dnes vyjde 3 minuty po půl šesté, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Krásné ráno přejeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:23 a je tu 36. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2015. Poklidný oběd se změnil v masakr. Stáli jsme v restauraci kolem těla mrtvých lidí a do mrazivého ticha zvonili telefony v jejich kapsách. Nemohli jsme je zvedat, ale věděli jsme, jaká informace čeká už brzy každého z volajících. Tak to popsal jeden z aktérů vyšetřování svůj dojem z restaurace Družba v Uherském Brodě z 24. února 2015. Bylo popolední, takže spousta lidí mířila na obědy. A 63letý Zdeněk Kovář vešel dovnitř restaurace a bez jakéhokoliv varování legálně drženými zbraněmi zastřelil 8 přítomných, dalšího těžce zranil. Policii upozornili lidé, kterým se podařilo uprchnout zadním vchodem. Už za několik minut na místo dorazila první dvoučlenná policejní hlídka, na kterou začal útočník také střílet. Policisté viděli, že restaurace se stala dějištěm masakru. Spatřili řadu ležících nebo sedících těl. Nicméně pochopili, že ve dvou se svým vybavením nemají šanci. Žádali posily. Zdeněk Kovář mezi tím stihl krátce zatelefonovat na linku Krimi zpráv jedné ze soukromých televizí a mezi stručným popisem činu si stěžoval na ubližování, šikanu a lhostejnost úřadů. Na místo přijela zásahová jednotka a policejní vyjednavač, jemuž střelec tvrdil, že všichni rukojmí žijí. Necelé 2 hodiny po prvních výstřelech dovnitř zásahová jednotka vtrhla. Zjistila však, že se útočník předtím zastřelil. Pro Uherský Brod to byl jeden z nejčernějších dnů v historii města. Za předchozí čtvrtstoletí řešili policisté na území dnešní České republiky jen jednu masovou vraždu s použitím palné zbraně. Po Uherském Brodě následovali s odstupem několika let útoky střelců v ostravské nemocnici a na pražské filozofické fakultě. Smutné je, že střelec byl držitelem zbrojního průkazu a obě použité zbraně mu legálně patřily. Fakt, že okolí upozorňovalo na jeho možné psychické problémy, na tom nic nezměnil.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 36. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, uváděné hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem. Další díl na vás čeká opět dnes před 9:00 v premiéře a najdete je také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Pavel Kašpar u mikrofonu pátečního Českého rozhlasu Brno. Dáme si Petra Hejduka, pak už na vás čekají zprávy s Davidem Hasmanem.
3: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do konce roku 2038, kdy přesně začne platit, ale není jisté. Od dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dříve, než je dlouhodobý průměr. Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina z zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Dětské zdravotní středisko ve Starém Městě na Uherskohradisku prochází modernizací za 10 milionů korun. Budova z 80. let minulého století byla ve špatném stavu. Řemeslníci proto kompletně zrekonstruují interiéry budovy, včetně kanalizace, vodovodu nebo rozvodu elektřiny. Práce by měly být hotové do konce října. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve Strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, tři čestné salvy i účast představitelů státu. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh. Silničáři v noci opravovali vozovku. Zatím se jezdí pouze pravým pruhem i tam bez kolony. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Lidé se nemají bát podávat stížnost na nečinnost stavebních úřadů. Prohlašují to právníci z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří dostávají stále více podnětů v souvislosti se stavebním řízením. Přibylo jich po červenci 2024, kdy minulá vláda novelizovala stavební zákon a zavedla digitalizaci stavebního řízení. Úřady to zahltilo i zpomalilo natolik, že doteď nestíhají žádosti vyřizovat včas.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který se nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
1: My jsme to zadávali přes portál stavebníka a to řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
2: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
1: Člověk vyřizuje hypotéku, tak banka má nějaké termíny. Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
2: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
3: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
2: Šéf tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. Jeho oddělení má 12 pracovníků, další má nastoupit v září. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
4: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. V některých ale řešíme žádosti z března nebo dubna letošního roku. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
2: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, včetně centrálního stavebního úřadu v Brně, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace. Třeba informační systém stavebního řízení začali používat až v dubnu 2025.
4: Rychlosti našeho postupu nepomáhá nestabilní právní prostředí. Od nabytí účinnosti byl nový stavební zákon novelizován již 12krát.
2: Tyto problémy trápí většinu stavebních úřadů, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
3: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjeto, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje.
2: Stěžovat si nechtěl ani muž z úvodu reportáže, ze strachu, že si na něj úředníci zasednou. To je podle Půčka klasická obava.
3: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já si stěžovat nechci, já se bojím. Nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
2: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
5: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů. Od roku 2024 je to celkově zhruba 470 stížností. Vedením stavebního řízení jsme pověřili jiný stavební úřad v 35 případech nečinností. Občas se setkáme i s požadavkem na náhradu škody v důsledku průtahu řízení za poslední dva roky, ale škoda prozatím uznána nebyla.
2: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Počasí. Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 47 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Díky oblačnosti jsou teploty na jihu Moravy vyrovnané, pohybují se kolem 20 až 21 stupňů Celsia. A jaké čekáme počasí? Ráno a dopoledne velká oblačnost, lokálně doznívající déšť, oblačnosti bude ubývat a v průběhu dne čekáme polojasno i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr mírný, severní až severovýchodní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 33 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu pátečního Českého rozhlasu Brno. Krásné ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Zpíval vám Petr Habka, je 5:51. Tady je Český rozhlas Brno. Další díl naší rubriky Co v učebnicích nebylo se bude věnovat skalám na našem území. Téma, kterému se dnes věnuje Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adršpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Firmy nesouhlasí se zrušením smlouvy na stavbu nové porodnice v Brně. Slnčáři dnes v Břeclavi zprovozní most mezi centrem města a Poštornou. Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Stavební firmy se brání zrušení smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně. Českému rozhlasu to napsala společnost Hochtief, která zakázku za víc než 3 miliardy korun získala s dalšími dvěma firmami. Smlouvu jednostranně vypověděla fakultní nemocnice Brno před 3 týdny. Zdůvodnila to závažnými vadami v projektové dokumentaci, kterou předtím zpracovaly jiné firmy. Mluvčí Hochtiefu Michal Talian říká, že podnik proto připravuje další právní kroky.
3: O obecných výhradách projektové dokumentaci jsme se dozvěděli mimo jiné z médií, ale konkrétní závady, které mají být natolik závažné, že podle nich údajně nelze stavbu realizovat, nám nebyly doloženy.
2: Vedení fakultní nemocnice Brno oponuje, že důvody odstoupení od smlouvy firmám podrobně popsalo. Pokračování v projektu by pro nemocnici údajně znamenalo navýšení nákladů v hodnotě stovek milionů korun. Slnčáři dnes otevírají nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Řidiči tak znovu projedou přímo mezi centrem města a místní části Poštorná. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. Provizorní most, po kterém auta jezdila během výstavby, slnčáři v příštích dnech rozeberou. Hasiči budou při demolici vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně spolupracovat s demoliční firmou. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnějších částí budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
4: Budou se dělat různé znalecké posudky a pro ty posudky potřebujeme ještě třeba i části některé těch konstrukcí stavebních, takže třeba kousky sloupů budeme potřebovat.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například více podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
2: Zákaz telefonů na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce za sjezdem na Brodek na kilometru 33,5 se střetlo auto se zvěří. Policisté na místě stojí v pravém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, krásný pátek 7. srpna roku 2026 vám přejeme. Svátek dnes slaví Lada, ale možná nevíte, že 7. srpen je také mezinárodním dnem piva. Vychází tradičně na první srpnový pátek, a to z praktického důvodu, aby po oslavě následovala sobota, pochopitelně. Dnešek je také národním dnem majáků a pokud patříte mezi mlsouny, tak vás určitě potěší, že dnešek je také mezinárodním dnem malin se smetanou, velké delikatesy. A je to také den mimořádně absurdních obalů, který se zaměřuje na výrobky, u kterých jsou krabice několikanásobně větší než třeba jejich obsah. A navíc je také dnešek dnem profesionálních řečníků, takže i my tady u mikrofonu svým způsobem slavíme svátek. Přejeme vám, ať je pátek pro vás co nejpříjemnější. I teploty by dnes mohly být sympatičtější, o tom už více v počasí. No a písničky Slunečné pobřeží, stylově začneme s Věrou Špinarovou, pokaždé bude zpívat Karel Gott a další písničky, které nestárnou, budou pokračovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám, ať se vám dnešek vydaří, ať se vám nic nepokazí, nespálí, s nikým se nepohádáte a je to prostě pátek, svátek, kabátek. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno v pátek 7. srpna je 6 hodin a 13 minut. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna. Model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
1: Vedeme senzory a neseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
2: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recetox Masarykovy univerzity na střeše. Vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšet ve městě.
1: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří poměrně drahýma, ale velmi spolehlivýma a kvalitníma zařízeními.
2: Ten váš senzor je menší, je to velikosti malého kufříku.
1: Zhruba tak do toho letadla.
2: Je na tom solární panel.
1: Měří suspendované částice neboli prachové částice.
2: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
1: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť. Přidáme 35 nových očí. Očí schválně, protože to jsou optický senzory.
2: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recetoxu.
3: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
2: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
1: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
2: Tyhle dva teď budete brát?
1: Jo, to si jako beru. Má to asi 5 kilo.
2: Tak, nyní jsme se přesunuli ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
1: První co je kontrolovat číslo lampy.
2: Vytahujete senzor číslo 22.
3: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
2: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
1: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
2: Klezete právě nahoru.
3: Podávám Bandimex.
2: Tak a máme utáhnout to.
3: Sadívko.
2: Je tady kousek škola.
1: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor.
2: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 19 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy díky oblačnosti stále vyrovnané, pohybují se v rozpětí od 19 do 21 stupňů Celsia. 19 stupňů v Tišnově Hájku a předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno a dopoledne velkou oblačnost, lokálně doznívající déšť. Oblačnost bude ubývat a v průběhu dne čekáme polojasno i skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, mírný severní až severovýchodní vítr. Povolené rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo 3 minuty po půl šesté, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. První letošní burčák budou vinaři nabízet už o tomto víkendu. Jeho cesta ale začala v úterý ještě před svítáním ve vinicích u Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Sběrači tam zahájili vinobraní nejranějších odrůd. Hrozny už mají správnou zralost a jsou 100% zdravé. Nemáme důvody probírat nebo třídit. Prostě sbíráme všechno, stříháme to do kýble, popisuje agronom Martin Novosad. Odrůda augustovský je raná, hodí se na burčák a letošní sklizeň hroznů začala kvůli horkům oproti dlouhodobému průměru asi o týden dřív. Počasí se podepisuje také na kvalitě. Je to přírodní proces. Sucha nám způsobila, že máme škody nejen na mladých výsadbách, některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, bude nižší výlisnost a bude méně vyrobeného vína v letošním roce na Moravě, vysvětluje ředitel vinných sklepů Valtice David Šťastný. Více informací najdete v zajímavém článku Anežky Hlávkové na webu irozhlas.cz. Zprávy pro vás se dnes chystá David Hasman a ty další tu budou už za 4 minuty. Hezký poslech a dobré ráno přeje Pavel Kašpar. Nebudou chybět písničky, navzdory hříchům zaspívá Petr Kolář, no a už po půl se můžete těšit na Mňágu a Žďorp.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Policisté mají podezřelého v případu založení požáru domova pro lidi se zdravotním postižením ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. Podle prvotního vyšetřování jde o jednoho z klientů zařízení. Škodu hasiči vyčíslili na 2,5 milionu korun. Přípravy na výstavbu velké vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku za téměř 6 miliard korun se protáhnou. Ministerstvo životního prostředí vrátilo Povodí Moravy k doplnění klíčovou dokumentaci EIA, tedy dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Chyběl v něm totiž podkladový posudek týkající se vlivu stavby na veřejné zdraví. Mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová uvedla, že jde sice o formální záležitost, ta je ale nešťastná z hlediska harmonogramu přípravy stavby. Kancelář veřejného ochránce práv řeší stále více podnětů kvůli stavebnímu řízení. Přibylo jich po novele stavebního zákona z 1. července 2024. Zatímco obvykle dostává přes 700 podnětů tohoto typu ročně, letos jich s ohledem na už obdržené množství očekává na 1000. Vedoucí stavebního odboru Pavel Půček upozorňuje, že pokud lidé kritizují například nečinnost, musí nejprve podat oficiální stížnost nadřazeným stavebním úřadům. Dnes a zítra jsou oslavy z tého výročí včelařského spolku Slavičín na Zlínsku. Ten připravil pro návštěvníky výstavu včelařských potřeb, ochutnávku letošního medu a hudební doprovodný program. Páteční program se bude konat od 16 hodin v ulici K Hájenkám, kde proběhne i slavnostní otevření včelí stezky. V sobotu od 15 hodin bude program pokračovat na louce u Sokolovny. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy už se za Popůvkami kolem kilometru 188 tvoří kolona kamionů v pravém pruhu. Je to až do omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Posloucháte nás v pátek 7. srpna 2026. V Brně začal festival Maraton hudby, ke kterému patří i pokojíčky pro vystupující umělce v ulicích. V rámci projektu s názvem Bezuliční basking letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila tři scény,

0: a to srub na náměstí Svobody, koupelnu na České nebo skleněný pokoj vily Tugendhat u Sochy Jošta na Moravském náměstí. Jejím cílem je dostat bytové koncerty do centra města. V minulosti si lidé poslechli muzikanty třeba v kulisách Ordinace, Skleníku nebo Ukrajinské kuchyně.
1: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto, paní. Nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
2: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní, neboli baskingu.
1: Od začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se jim nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
2: U příležitosti 25. výročí zapsání vily Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšení jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
1: Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té vily Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie těch křesel, které jsou ve vile Tugendhat, a náš řezbář se snažil udělat kopii té půlkruhové stěny, která je kolem těho stolu kulatýho.
2: Na náměstí Svobody se zároveň vrací i tramský srub, kam loni k táboráku dorazily stovky návštěvníků.
1: Co mě na tom baskingu nejvíc zajímalo, bylo to jako sdílení té hudby. Takže od začátku jsem chtěla k tomu ty lidi posadit a nechat zpívat s těma hudebníkama. Chtěla jsem vyzkoušet u toho táboráku, jestli se to jakoby podaří. A myslím, že tam jsme to dostali jako nejdál. Že se to vlastně promíchá ten hudebník s tím baskerem. Ono to ne vždy to funguje, lidi se stydí. Ty hudebníci občas zvou k sobě do toho pokoje. A proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku, počkat až do těch ranních hodin. Udělat tu rozcvičku jako loni a můžou a se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
2: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program. Doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
3: Celkem mám jakoby praktický přehled o české scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
2: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám zpěvačka Alice Spring s původním jménem Alice Taťounová, rodačka z Prahy, skladatelka, textařka, pianistka. Umělecké jméno si vybrala podle australského města Springs a v roce 1991 si ho dokonce nechala úředně změnit. Alice Springs na sebe výrazně upozornila v polovině 90. let v 95. a za debutové album Just tehdy získala českou Grammy v kategorii objev roku. My jsme si Alice Springs hráli v písničce Jízda. Na řadě je počasí a to bude taky dneska jízda.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují díky oblačnosti stále v poměrně úzkém rozpětí mezi 19 a 21 stupni Celsia. A jaké čekáme počasí? Ráno a dopoledne velká oblačnost, lokálně doznívající déšť. Oblačnosti bude ubývat, v průběhu dne pak čekáme polojasno i skoro jasno. A nejvyšší teploty dnes mezi 27 a 30 stupni Celsia, opět tedy letní hodnoty, i když, jak říkal včera meteorolog Petr Hruška, je to sympatičtější v tom, že budou alespoň o 10 stupňů nižší vzhledem k předchozím dnům. Mírný severní až severovýchodní vítr povolené rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 33 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hráli a zpívali vám No Name, je 6 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Před 7 hodinou ani dnes nevynecháme tradiční letní servis. Hrady a zámky mají přednost, že jsou nejen krásné a prohlídky na nich poučné, ale také díky silným zdem a není v nich tak teplo v současné době. Možná tedy uvažujete, že o víkendu by byl ten správný okamžik některý z nich navštívit. Kdy mají otevřeno? Tak třeba hrad Bítov od úterý do neděle mezi 9 a 18 hodinou. Zámky Bučovice a Uherčice od úterý do neděle od 10 do 16.30. Lednický zámek Janův hrad a také státní zámek Valdice od 9 do 17 hodin. Zámek v Kunštátu mezi 10 a 16 hodinou. Státní zámek Lisice a Vranov nad Dyjí mezi 9 a 17. Zámek v Miloticích a zámek v Rajci nad Svitavou mezi 9 a 16 hodinou a hrad Pernštejn na Veveří od úterý do neděle mezi 10 a 17 hodinou. Samozřejmě uvedené časy se mohou v případě některých objektů mírně lišit podle jednotlivých prohlídkových okruhů, ale to už je pak snadné zjistit na webových stránkách památkářů www.npu.cz. Tam najdete záložku hrady a zámky, kde se můžete přesvědčit o aktuální otvírací době. Pavel Kašpar u mikrofonu, pátečního Českého rozhlasu Brno. Jsme rádi, že jste s námi. Přejeme vám ráno s lehkou hlavou a dobré ráno těm, kteří už vstali, i těm, kteří jsou duchem ještě pod peřinou. Hrát a zpívat vám teď budou Smoky. Dobré ráno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: K návrhu plánu péče o HKO Soutok přišly ministerstvu životního prostředí dvě připomínky. Dělníci opravují v Němčicích nad Hanou bývalou budovu bývalé pošty. Bude v ní sídlit městský úřad. Výstava v Brně připomíná 245 let od zavedení prvního veřejného osvětlení. A počasí dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
3: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinou oblast platit.
1: Budovu bývalé pošty v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku obsadili dělníci. Příští rok po dokončení oprav se do ní nastěhují zaměstnanci městského úřadu. Například v přízemí budou pracoviště jednotlivých odborů, pokračuje nezávislý starosta Martin Ernst.
4: Na vrchu v patře budou potom kanceláře, starosty, místostarosty, tajemnice, paní asistentky plus další kanceláře dalších odborů. Pak tam bude obřadní místnost a v podkroví potom zasedací místnost například.
1: Nové sídlo městského úřadu v Němčicích nad Hanou bude podle starosty bezbariérové. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Před 245 lety se v ulicích Brna poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení, konkrétně 277 lojových lamp. Výročí připomíná výstava Světla Brna v proměnách času. Je od dneška až do konce září zdarma přístupná v křížové chodbě na brněnské Nové radnici. Připravila ji městská společnost Technické sítě Brno, která se o veřejné osvětlení stará. K vidění jsou audiovizuální ukázky a interaktivní prvky, popisuje mluvčí firmy Jiřina Veselá.
5: Můžete se samozřejmě těšit na unikátní historické materiály, zajímavé exponáty a výstavu a výročí připomene opravdu unikátní trojice, a když říkám trojice, tak jsou to opravdu tři kuličky, nebude jich víc, které vypadnou z orloje.
1: První z kuliček vypadne z časostroje na náměstí Svobody dnes v 11 hodin, další potom v září.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na silnici 43 u obce Bořitov na Blanensku. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Na místě zasahují složky IZS, hasiči vyprošťují osoby z vozidel. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné páteční ráno vám všem, milí posluchači, 7:05 je s vámi Český rozhlas Brno a po písničkách Marty Ateny Elefteriadu kolem 5, navzdory tomu, že je kolem 7 a přidáme tak ještě Juliet od brněnské kapely Futurum, je pro vás připravena soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Kyjovska, pro výherce dnes máme knihu Dívka v bouři, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce, linka 726 465 5200 vám bude k dispozici už za chvíli. Nejenom pro vaše tipy, ale třeba i pro výběr z možností, které vám samozřejmě i dnes nabídneme. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a přejeme dobré ráno všem ranním hrdinům, kteří vstávají za tmy a tváří se, že je to úplně normální. Ať vám první hodiny tohoto dne utečou co nejpříjemněji, ať vás naladí muzika, voňavá káva a dobří lidé kolem vás.
2: Český rozhlas Brno.

0: Hrála, zpívala vám brněnská kapela Futurum, je 7 hodin a 13 minut, je tu čas na soutěž, jak se u nás mluví. I dnes pro vás máme hádanku v podobě ne zcela běžně užívaného slůvka, tentokrát je z Kyjovska. Milí posluchači, jestli pak víte, co jsou to takzvané šorce, tušíte, co by to mohlo být? Přiznám se, že vůbec netuším dneska, ale vy možná vidět budete. 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte, můžete buď odpovědět a nebo zkusit své štěstí při výběru některé z našich variant. 726465200, ptáme se vás, co by to mohly být šorce. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Růžena z Bulhár, dobré ráno.
0: Růženo, krásné ráno vám přeju do Bulhár, vítejte. Tušíte, co jsou to šorce, víte?
1: No něco cukní, nebo tak zástěry, nebo od takového něco.
0: Něco takového, tak tři možnosti vám nabídnu, na vás bude vybrat tu správnou. Jsou to buď široké krojové sukně, nebo jsou to okapy, nebo jsou to záplaty, takže předpokládám, že vy asi zvolíte to Ačko. A děláte dobře, děláte dobře, je to skutečně tak. Růženo, odkud znáte tady tohle slovo?
1: No tak tady se to taky říkáte z Moravy, tady z Bulhár, takže tady taky se říkali ty šorce, si obleču nebo něco takové.
0: Ano, věci. Používáte, výborně.
1: No, nepoužíváme, ale tak jsem to slyšela, to jako jo.
0: Krása. Gratuluju, tak knížka je vaše a poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny.
1: Dobře, děkuju.
0: Krásné ráno do Bulhár, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Ano, taky, nashledanou.
0: Děkujeme, 7 hodin a 15 minut, to je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, zase v pondělí krátce po 7. hodině, no a po písničce počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: 7:18 pro vás máme aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Díky oblačnosti se u teploty po ránu dnes poměrně úzkém rozmezí mezi 20 a 22 stupni Celsia. A předpověď ta slibuje ráno a dopoledne velkou oblačnost, lokálně doznívající déšť. Oblačnosti bude ubývat v průběhu dne, pak čekáme polojasno i skoro jasno. A nejvyšší teploty dnes opět letní 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr mírný severní až severovýchodní do 20 kilometrů za hodinu, rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bijově na dvojce čekáme střední zátěž a slunce, které vyšlo 6:30, zapadne 9:30. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné páteční ráno přejeme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

kostela. Tady je Český rozhlas Brno, je 7:22. Tradičně v pátek touto dobou máme pro vás několik tipů na víkend. V Miloticích na Kyjovsku se až do neděle koná čtyřdenní národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice 2026. Program plný tance a zpěvu je doplněn o tematické pořady s připomínkou regionální historie a oficiální zahájení akce naplánované na dnešek v 19:30 a pak následuje pořad 100 let v písních a tancích. V sobotu pokračuje ve Valticích na Břeclavsku dalším koncertem cyklus Henkeovy barokní varhany. Ten primárně prezentuje vzácné historické varhany od návrháře Jana Henkeho z roku 1755. Tentokrát se představí hudební uskupení Mucha kvartet. V kapli Státního zámku od 17 hodin zahraje Mozartovy skladby Čajkovského a také Jána Levoslava Beli, což byl slovenský duchovní sbormistr, dirigent a také varhaník. Cech kyjovských vinařů zve na 20. ročník Galerie rulanských vín. Jde o soutěžní přehlídku vín od růd rulanské bílé, šedé, modré a šardoné z České republiky a Slovenska. Akce se koná mezi 14. a 22. hodinou na náměstí Hrdinů před kyjovským gymnáziem a od 16. do 20. zde bude hrát kapela Přemka Máčela. Už po čtvrté se Letovický zámek tuto sobotu promění v gurmánský ráj. Koná se tam festival plný chutí. Představí se místní výrobce, nabídne produkty od farmářů, také originální pokrmy, připravené restauracemi z okolí a chybět nebudou ani hudební lahůdky. Vystoupí třeba Tereza Mašková, zahraje Charlie Slavík a pomyslnou třešničkou na dortu bude skupina No Name. Festival plný chutí v Letovicích mezi 10. a 22. hodinou. Ve Strážnici v neděli pokračuje strážnické kulturní léto. Nabídne beskidské folkové kapely Za koncem, která inspiraci pro svou tvorbu čerpá z příběhů obyčejných lidí, vztahů, pocitů a emocí. Vystoupí na náměstí Svobody od 18. hodiny. A pokračuje také festival Hrady. Tentokrát je dvoudenní zastávka na hradě Veveří. Areál se otvírá v 15:30 odpoledne a páteční program je rozdělen mezi dvě pódia. Představí se třeba Rybičky 48, Trautenberg nebo MIG 21. Pokračuje také festival Popmese, o kterém jsme včera mluvili i v našem vysílání, a to až do 8. srpna s řadou zajímavých men, které se vyhýbají čistě mainstreamové dramaturgii. A s Da muzikou po třetí maraton hudby pokračuje od čtvrtka do neděle a organizátoři slibují více než 100 koncertů na desítkách míst. Výraznou událostí dneška je také Balkánská noc na Špilberku mezi 17. a 23. hodinou a pokračuje v prostorách Nové radnice také Mezinárodní kytarový festival. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už za 5 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Slunčáři dnes otevírají nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Řidiči tak znovu projedou přímo mezi centrem města a místní části Poštorná. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. Provizorní most, po kterém auta jezdila během výstavby, slunčáři v příštích dnech rozeberou. Od dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. V Jihomoravském kraji taky včera padaly teplotní rekordy pro 6. srpen. Dosavadní teplotní maxima přepisovali meteorologové v kraji na dvou místech. Ve Strážnici na Veselsku a v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. Ve Strážnici bylo 38,5 stupně Celsia. To je o 2,2 stupně víc než dosavadní nejvyšší teplota z roku 2015. V Ivanovicích na Hané meteorologická stanice naměřila 34,7 stupně. O 0,3 byl tak překonaný 14 let starý rekord. 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se začátkem srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 43 Brno Svitavy je za Černou horou obousměrně neprůjezdná. Havarovala tam dvě osobní auta, řidiči se snaží objet přes Bořitov. Je to tam ale dost ucpané, počítejte s delším zdržením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. Posloucháte nás v pátek 7. srpna 2026. Lidé se nemají bát podávat stížnosti na nečinnost stavebních úřadů. Prohlašují to právníci z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří teď dostávají stále více podnětů v souvislosti se stavebním řízením. Přibylo jich po červenci 2024, kdy minulá vláda novelizovala stavební zákon a zavedla digitalizaci stavebního řízení. Úřady to zahltilo i zpomalilo natolik, že doteď nestíhají žádosti vyřizovat včas.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který si nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
1: My jsme to zadávali přes portál stavební a to řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
2: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
1: Člověk vyřizuje hypotéku, tak banka má nějaké termíny. Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
2: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
3: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
2: Šéf tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. Jeho oddělení má 12 pracovníků, další má nastoupit v září. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
4: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. V některých ale řešíme žádosti z března nebo dubna letošního roku. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
2: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, včetně centrálního stavebního úřadu v Brně, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace. Třeba informační systém stavebního řízení začali používat až v dubnu 2025.
4: Rychlosti našeho postupu nepomáhá nestabilní právní prostředí. Od nabytí účinnosti byl nový stavební zákon novelizován již 12krát.
2: Tyto problémy trápí většinu stavebních úřadů, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
3: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjet to, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje.
2: Stěžovat si nechtěl ani muž z úvodu reportáže, ze strachu, že si na něj úředníci zasednou. To je podle Půčka klasická obava.
3: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já si stěžovat nechci, já se bojím. Nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
2: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
5: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů. Od roku 2024 je to celkově zhruba 470 stížností. Vedením stavebního řízení jsme pověřili jiný stavební úřad v 35 případech nečinností. Občas se setkáme i s požadavkem na náhradu škody v důsledku průtahu řízení za poslední dva roky, ale škoda prozatím uznána nebyla.
2: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, 7 hodin 47 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Na řadě je počasí, míříme také za našimi pozorovateli a do Kobylí přejeme krásné ráno paní Květoslavě Fridrichové. Paní Fridrichová, vítejte, pěkné páteční ráno, jak to u vás vypadá?
2: Krásné ráno z Kobylí. Dnes po ránu máme lehce zataženo, máme 22 stupňů, je rosa, vane lehký větřík, půda je suchá, vyprahlá. I když nám dnes v noci spadlo 5,4 mm srážek, nic se na té suchosti nezměnilo. Bylo to jak kapka vody do moře, ale jsme rádi za každou srážku, za každou kapičku vody, která spadne. No samozřejmě tak jako všude, tak i v Kobylí si užíváme, nemůžu si to odpustit. Zbytečně vysokých teplot.
1: Zbytečně moc topí, že? Jak vy říkáte,
2: určitě,
1: Sobolibou.
2: Přesně tak. Určitě, no neříkejte, tak. Že ne.
1: Teda. No, 100% s vámi souhlasím a moc krát jsem si tady v souvislosti s touto replikou na vás vzpomněl, že opravdu ty teploty jsou extrémně vysoké. A máte pravdu, s tím deštěm by to taky chtělo trošku přitlačit. I tady malinko sprchlo, ale není to vůbec vidět v podstatě ani cítit už, jenom bezprostředně po tom dešti a teď už zase nic. Sucho a zase Sucho,
2: přesně tak. Takže zbytečné teploty a sucho. Jinak to nejde říct, opravdu.
1: Moc krát děkujeme, paní Fridrichová, no a přejeme, ať ty další letní dny i týdny jsou co možná nejpříjemnější. Mějte se hezky a brzy se budeme těšit. Naslyšenou.
2: Děkuji a také přeji krásné dny. Krásný zbytek prázdnin, je polovina ještě skoro. A naslyšenou.
1: Děkujeme. A pojďme se podívat, jak to vypadá s předpovědí počasí. V tuto chvíli ráno a dopoledne velká oblačnost, lokálně ještě doznívající déšť. Oblačnosti bude ubývat v průběhu dne, čekáme polojasno až skoro jasno a teploty dnes opět horké a letní, budou se pohybovat mezi 27 a 30 stupni Celsia. Vítr do 20 km za hodinu, biozátěž je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo 3 minuty po půl šesté, zapadne ve 20 hodin a 27 minut.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 52 minut. Stavební firma Hochtief nesouhlasí se zrušením více než 3miliardové zakázky na stavbu nové porodnice v Brně. Od smlouvy před 3 týdny odstoupila fakultní nemocnice Brno. Nové oddělení mělo vzniknout v jejím areálu v Bohunicích. Vedení nemocnice to odůvodnilo náhle odhalenými nesrovnalostmi v projektové dokumentaci. Stavební firma namítá, že jim ji nikdo nedoložil. Víc už prozradí Tomáš Kremer, který je se mnou ve studiu. Tome, víte, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Pro upřesnění, novou porodnici mělo stavět sdružení firm Metrostav, IMOS a Hochtief, který je lídrem tohoto sdružení. Na co přesně si stěžuje?
2: Že firmy dostaly jednostrannou výpověď a považují ji za neoprávněnou. Stavba měla slavnostně i za přítomnosti premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO začít na konci května, ale akci nemocnice den předem zrušila. Staveniště si pak měly společnosti původně převzít do pondělí 3. srpna. Přestože už ale předtím nemocnice oznámila, že stavbu nezahájí, zástupci firem do nemocnice stejně přišli, jak říká mluvčí Hochtiefu Michal Talián.
3: Na budoucí staveniště se dostavil tým našich zástupců, objednatel však staveniště nepředal a nadále trvá na svém rozhodnutí. Tento postup obhajuje tvrzením, že se snaží zabránit možným škodám při realizaci stavby.
2: Podle něj jim zástupci nemocnice doteď neposkytli podrobné technické podklady, kterými by zdůvodnili své rozhodnutí o zrušení nasmluvané zakázky. Firma se prý o výhradách dozvěděla z médií a managementu nemocnice oznámila, že o žádných fatálních nedostatcích neví a že budovu lze podle podmínek kontraktu postavit. Hochtief proti postupu nemocnice připravuje další právní kroky.
1: Projektovou dokumentaci nepřipravoval Hochtief, ale jiné firmy, co říkají na výhrady, že jejich práce je špatná.
2: Z registru smluv je patrné, že zakázku na vytvoření projektové dokumentace v hodnotě skoro 60 milionů korun dostali v roce 2021 3 firmy. LT Projekt, architektonická kancelář, Domy a Jika. My jsme opakovaně oslovovali první 2 firmy s žádostí o vyjádření, ale od 16. července žádná nereagovala. Nevíme tedy, jak k výrokům nemocnice o špatně provedené práci přistupují.
1: Reagovalo na to nějak vedení fakultní nemocnice Brno?
2: Ano, její mluvčí Lucie Jungwirtová na výhrady Hochtiefu namítá, že firmě poslali písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, ve kterém důvody podrobně popsali a tedy i odůvodnili. A že firma má k dispozici projektovou dokumentaci, kde se objevují ty zmíněné vady, kvůli kterým není možné dům postavit, respektive by to znamenalo navýšení nákladů ve 100 milionech korun. Jungwirtová zároveň podotkla, že v případě zakázky takové hodnoty, já připomenu, je to víc než 3 miliardy korun, není překvapivé, že se firma bude snažit hledat nějaké cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Podle vedení nemocnice bylo ukončení smlouvy nejvíce odpovědné i hospodárné řešení. Náprava vad v projektové dokumentaci je podle mluvčí předmětem reklamace. Kdy ovšem dlouho očekávaná stavba porodnice začne, to není jisté. Nový tendr na stavební firmu, která už bude mít k dispozici upravenou projektovou dokumentaci, má být vypsaný někdy příští rok.
1: Detaily ke zrušené stavbě nové velké porodnice v Brně přidal reportér Tomáš Kremer. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Ze založení požáru domova pro lidi se zdravotním postižením ve Velkých Opatovicích policie podezírá jednoho z klientů. Řidiči v Kuřimi projedou Blanenskou ulicí o 2 dny dřív oproti původnímu plánu. V Česku se od ledna do července prodalo meziročně víc aut. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Policisté mají podezřelého v případu založení požáru domova pro lidi se zdravotním postižením ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. Podle prvotního vyšetřování jde o jednoho z klientů zařízení. Muž si šel v úterý ven zakouřit. Další vývoj událostí popisuje mluvčí policie Andrea Cejnková.
4: Poté se vrátil do jídelny, kde plynovým zapalovačem zapálil sedací soupravu a pozoroval, jak se požár rozrůstá. My to samozřejmě dále prověřujeme, budeme čekat na výsledky odborných vyjádření, v jakém psychickém stavu se tento muž nacházel.
2: Škodu hasiči vyčíslil na 2,5 milionu korun. Blanenská ulice v Kuřimi je od dneška znovu průjezdná bez omezení. Jde o jednu z hlavních příjezdových cest do města, denně tudy projede zhruba 16 000 aut. Dělníci museli úsek opravit kvůli špatnému stavu, protože část silnice se rozpadala. Podle starosty Draga Sukalovského z Hnutí STAN silničáři dokončili opravy o 2 dny dřív, než bylo v plánu.
5: Je to dáno především na dobrou organizaci práce a také tím, že některé plánované úkony nebylo potřeba udělat. Pro řidiče rozhodně je to příjemnější zážitek, než kličkovat mezi výmoly.
2: Lidé a firmy letos v Česku kupují víc nových aut než loni. Za prvních 7 měsíců jejich prodeje stouply o 4,5%. Rostly všechny kategorie, včetně elektromobilů a plug-in hybridů. Samotný červenec byl sice meziročně slabší, podle svazu dovozců automobilů to ale ovlivnila mimořádně vysoká loňská srovnávací základna. Je Mezinárodní den piva. Vědci stále hledají nové receptury na jeho vaření. Například experti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vymýšlí pivo z čistě bezlepkových surovin. Základem bude rýžový slad.
6: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen.
7: Z neloupané osivové rýže zkouší vědci udělat slad, základ k výrobě piva. Vybrali si ji, protože je zcela bezlepková, vysvětluje Alena Osvaldová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
6: Opravdu nehrozí, že by tam ten lepek byl.
7: Bezlepková piva na českém trhu existují, většina z nich je ale z ječného sladu a pivovary pak musí obsah lepku snížit pod zákonný limit. Tahle fáze by u rýžového piva nebyla potřeba. Chystaná jedenáctka ale bude mít podle vědců zřejmě méně výraznou chuť než běžné ležáky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silnice 43 Brno-Svitavy je za Černou horou uzavřená v obou směrech. Po střetu dvou osobních aut zasahují tam složky IZS. Náhradní trasa přes Bořitov není vhodná pro větší vozidla. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, dnes je 7. srpna 2026 a v kalendáři dnes svítí jméno Lada. Jméno, které bývá vysvětlováno ze slovanského základu lad, tedy pořádek, soulad, harmonie nebo také dobré uspořádání věcí. U jihoslovanských jazycích se jméno Lada objevovalo také ve významu manželka nebo milovaná žena. Co se týká četnosti, tak podle údajů z roku zhruba 2016 bylo u nás v té době 5400 nositelek tohoto jména a v současné době vypadá, že nositelek jména Lada přibývá, mělo by jich být zhruba 5800. Všem Ladám přejeme samozřejmě všechno nejlepší, stejně tak jako všem dnešním narozeninovým oslavencům. Slavíte ve stejný den, kdy slavíval třeba Oldřich Nový. Tak vám přejeme, ať je dnešek co nejpříjemnější. Je to pátek, den pro Mejdan jako stvoření. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a posíláme vám jako malý dárek písničku kapely Jojo Band Někdy příště. Užijte si ji, stejně tak jako všechny další písničky, které nestárnou. Juliu zaspívá Jiří Štědroň a pak už přijdou s aktuálním počasím brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zpíval vám Jiří Štědroň, 8 hodin a 12 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v tuto chvíli a chtěl bych se vás ještě zeptat na srážky tady v Brně a bezprostředním okolí. Byly to nějaké měřitelné hodnoty během noci?
2: Určitě ano, ta včerejší, respektive dnešní ještě, protože stále odchází na východ oblačnosti, nás ovlivňuje studená fronta, tak ta přinesla srážky na v podstatě celý jihomoravský kraj. Ano, bylo pár míst, kde toho spadlo málo, zejména třeba v okolí Nových Mlýnů. Naopak tady na Brněnsku to bylo alespoň 1 až řekněme 5 mm, protože některá místa, kde neměříme, tak měla ještě i přes den takovou intenzivnější přehánku. Jinak ty místa sprchly s hodnotou úhrnu kolem těch 5, ale někde to mohlo být i 20 mm. Každopádně nebylo to úplně nejvydatnější v celém kraji, ale pořád lepší po těch dnech sucha, a které navíc ještě budou pokračovat, než nic. Co se týče teplot, tak ty byly i díky velké oblačnosti v průběhu noci poměrně vyrovnané v minimech od 21 po 19 stupňů. A teď už se ty hodnoty pohybují zase o něco malinko výše, ale opakují o malinko výše, protože ta velká oblačnost zatím brzdí ten vzestup a také hlavně zde máme už chladnější vzduch, takže pořád máme teplotu kolem 21 stupňů. Ta oblačnost už viditelně od západu trochu ubývá, protrhává se, tak jak oblačnost studené fronty ubývá k východu, tak přes den bude polojasno nebo i skoro jasno, objeví se drobná kupovitá oblačnost na chviličku, ze které ale pršet nebude a zbytek dne bude tedy slunečný, večer se potom bude souvat vysoká průsvitná oblačnost. Teploty dnes 27 až 30 stupňů, malinko chladněji může být na severu kolem 26, ale to bude jedině dobře. Vítr totiž bude foukat i severní až severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Petře, před námi je také víkend. Sobota a neděle budou ve znamení podobného počasí jako v pátek, nebo půjdou teploty nahoru?
2: Tak, sobota ještě bude podobná, teplotně v podstatě stejně, také většinou pod tu tropickou hodnotu na jihu se objevit 1,30 sice může nakrátko, ale pořád ten severní, severovýchodní vítr ve znamení chladnějšího vzduchu a s hezkým slunečním počasím, jenom nakrátko opět drobná kupovitá oblačnost kolem poledne a potom se začne nasouvat ten teplejší vzduch od jihu zase až v neděli a v pondělí, kdy budeme muset alespoň na ty dva dny vydržet ty hodnoty zase někde téměř k 35 stupňům, ale už to nebude takový problém, protože to nebude týdenní záležitost, ale jenom, jak se zmiňoval, ta neděle s pondělím.
0: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 7. srpen.
2: Nejvyšší hodnoty máme z roku 2015 ve Strážnici 37,4. Nejnižší hodnoty z roku 1987 v Boskovicích naměřili 1,6.
0: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, krásný víkend přejeme. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Děkujeme.
3: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Řidiči v Břeclavi ode dneška bez omezení projedou mezi centrem města a místní částí Poštorná. Silničáři zprovoznili nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Ten nahradil původní konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Přímo na místě je teď naše reportérka Alena Hesová. Aleno, víte, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká je v Břeclavi situace? Už se po novém mostě skutečně jezdí?
1: Ano, v souvislém proudu aut po něm projíždí jeden řidič za druhým. Já doufám, že mě přes ty hlasité motory dobře uslyšíte. Ten nový most jsem samozřejmě neodolala a otestovala taky. Tmavý asfalt lemují bílé čáry a pruhy pro cyklisty po pravé i levé straně mostu. Silničáři ale ještě nekončí, ta práce tady pro ně stále pokračuje. Oni se tady pohybují dál, odklízí dopravní značky a hlavně se přesunuli a pracují na tom přilehlém provizorním mostě. Tu železobetonovou konstrukci musí rozebrat a odstranit. Průjezdu aut po novém mostě to ale nijak nebrání. Po měsících omezení tak opět řidiči projedou mezi Břeclaví a její místní části Poštorná plynulé bez omezení.
0: Připomeň prosím, proč vlastně bylo potřeba postavit úplně nový most?
1: A ten původní byl zhruba 70 let starý a jeho technický stav už neumožňoval další opravy. Silničáři ho proto zbourali a nahradili úplně novou konstrukcí přes odlehčovací rameno Dyje. Stavba vyšla zhruba na 90 milionů korun. Most je součástí hlavního průtahu Břeclaví, po kterém denně projede až 20 tisíc aut. No a část z nich můžete v pozadí slyšet.
0: Mění se dneškem pro řidiče něco konkrétního?
1: Most je ode dneška ve zkušebním provozu, který potrvá i přes víkend. Pro řidiči se ale nic nemění, znovu mohou jezdit napřímo mezi centrem města a Poštornou. Jen místo třicítky, kterou museli projíždět po tom provizorním mostě, tady už teď platí běžná padesátka.
0: Stavba trochu zdržela jedna neobvyklá událost. Můžeme připomenout to, co šlo?
1: No ano, je to tak. To bourání původního mostu pozdržely vlaštovky, které pod ním hnízdily. S demolicí se tak muselo počkat do podzimu, až vlaštovky odletí. Na novém mostě pro ně stavaři připravili místa, kde mohou snadno postavit nová hnízda. A vlaštovky se tam skutečně vrátily.
0: Mají teď silničáři v Břeclavi hotovo?
1: Ještě ne, kromě zmíněného bourání mostního provizoria řeší v Břeclavi ještě obchvat. Ten by měl v budoucnu dopravě ve městě výrazně ulevit. Dlouhý bude 11 kilometrů a propojí dálnici D2 se silnicemi směrem na Rakousko a na Valtice. Silničáři letos získali povolení ke stavbě a vypsali soutěž na zhotovitele. Proti povolení ale přišlo 5 odvolání a zahájení stavby se tak prozatím odkládá.
0: Říká reportérka Alena Hesová z Břeclavi, kde se dnes po několika měsících otevřel nový most mezi centrem města a Poštornou. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou a šťastnou cestu, pokud někam jedete.
0: Děkujeme.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: 9.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do konce roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté. Kancelář veřejného ochránce práv řeší stále více podnětů kvůli stavebnímu řízení. Přibylo jich po novele stavebního zákona z 1. července 2024. Zatímco obvykle dostává přes 700 podnětů tohoto typu ročně, letos jich s ohledem na už obdržené množství očekává na 1000. Vedoucí stavebního odboru Pavel Půček upozorňuje, že pokud lidé kritizují například nečinnost, musí nejprve podat oficiální stížnost nadřízeným stavebním úřadům. Dětské zdravotní středisko ve Starém Městě na Uhersko-Hradišku prochází modernizací za 10 milionů korun. Budova z 80. let minulého století byla ve špatném stavu. Řemeslníci proto kompletně zrenovují interiéry budovy, včetně kanalizace, vodovodu nebo rozvodu elektřiny. Práce by měly být hotové do konce října. Na hradě Veveří u brněnské přehrady dnes odpoledne a zítra po celý den vystoupí několik zástupců české hudební scény. Kvůli festivalu Hrady CZ posílí dopravní podnik města Brna autobusovou linku 303. Přístup na akci je možný od zastávky u Matky Boží. Dopravní podnik vypraví i speciální noční linky. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátiš střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 43 Svitavy Brno před Černou horou byla po střetu dvou osobních aut obou směrně uzavřená. Teď už se projíždí kyvadlově, počítejte se silným provozem. Kolona se tvoří hlavně na Brno. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude o hokeji. Po včerejší prohře 4-5 s Finskem bude hrát naše hokejová osmnáctka na Hlinka Grecky Cupu v kanadském Edmontonu jen o 5. místo proti Švýcarsku. Naopak Slováci jsou v semifinále zásluhou hráče, který hraje za jaký klub a jak se jmenuje. Pane Meixnere, dobré ráno, vítejte.
1: Příjemné ráno přeji vám i všem posluchačům. No, tenhle ten hoch, jaksi je to taková zajímavost a je to důležité, protože tenhle slovenský hráč působí v Kometě, hraje za juniory Komety, má 17 roků a dávejte pozor, Slovensko-Švýcarsko 6-2 a Tomáš Selič střelil 4 góly a na 2 nahrál. Ale už jsem loni dostal takovou informaci, že to je opravdu šuter od přírody, tedy střelec od přírody a vypadá to prostě úplně neskutečně. To je prostě ten pál jak u Verdunu, tak doufáme, že mu to vydrží a bude bojovat o místo v Kometě, v Ačku, určitě dostane nějakou tu šanci, stejně jako mladík Hartl, který se bohužel v naší reprezentaci nikterak nějak moc neprosadil, nějak mu to nejde v tom nároďáku. No takže ale dnes Slováci dnes od 8 hodin večer si zahrají v tom semifinále s Američany, no a doufejme, že mu to bude tomu Seličovi Tomášovi bude pálit. Jinak v sobotu se hraje druhé semifinále Kanada-Finsko a naši hrají dnes, tedy zítra věci ráno. A má to jeden háček, na závěr toho vysílání, jak hráli naši s těmi, to prohráli s těmi Fini, tak komentátor Robert Záruba řekl, jak si, no, uslyšíme se nejdřív v sobotu při vysílání Čehosi, tak jsem zbystřil, nedalo mě to, spojil jsem se s ním telefonicky, no a dozvěděl jsem se, že tím, že naši, jak si nebudou hrát v to semifinále, jenom o to 5. místo s těmi Švýcary, takže se to vysílat nebude, navíc je to ve 3 ráno a vůbec už tím to skončilo. Už nebudou vysílat ani semifinále, ani finále. Škoda, ale oni to komentují z Prahy, tak asi k tomu byl nějaký důvod. Takže ano, to je tady k tomu, držíme Tomáši Seličovi palce.
0: Extraligové kluby jsou na ledě, v závěrečných přípravách na boje o body a také se úřadovalo, zasedalo vedení asociace profesionálních klubů. Pane Meixnere, co řešilo?
1: No tak jako v prvé řadě nebo vždycky jde nakonec o peníze, to je to hlavní, že jo, to je taková, takové to klišé, ale je fungující. No tak tam na tom APK vznesl Petr Dědek, to je majitel Pardubic, návrh, že odkoupí marketingová práva na vysílání a další, prostě co s ním souvisí, extraligy, v rámci jednoho celého celku. A ze 14 těch přítomných extraligů 12 to zamítlo, jeden byl pro a jeden se zdržel hlasování. Takže znamená to tedy, že od sezóny 28-29 se bude prodávat extraliga ve formě samostatných balíků.

0: Jíčku. Je to takové zvláštní. Dědek nabízel klubům přes 50 milionů korun po dobu 10 let. Klubům nabízel jakýsi podpisový bonus ve výši 4 milionů. No a ale na druhou stranu chtěl třeba, aby se zrušila baráž, takže to prostě to neprošlo. Tak to je taková ta, jak si v podstatě zatím do toho, do té sezony, jak jsem se zmiňoval, to bude fungovat tak, jak to funguje a pak se to bude, takhle to už dělá fotbalová liga. Prostě to prodávají, takže vypíše se konkurs, ano, ano. Kdo se toho ujme a tak dále. Tak, takže to je jedna věc a druhá věc je, že máme disciplinární komisi extraligovou a Viktor Ujčík, to je ten jihlavský kouboj a taky trenér Dukly, po 8 letech skončil a jeho nástupcem je bývalý extraligový hráč, také hráč v NHL a v Kometě také působil Radim Bičánek. A další synové, kteří tam byli, zůstávají, to je Leo Čermák, taky hrával za Kometu, Tomáš Jelinek, to je bývalý hráč Sparty, Petr Kadlec a Libor Procházka, to jsou všechno čtyři extraligoví hráči, tak to je dneska všechno. Děkuji.
1: Mockrát díky, pane Mike Sere, přejeme krásný víkend a brzy naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Tady je Český rozhlas Brno, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Přesně ve 8:45 pro vás máme aktuální předpověď počasí. Rozpětí teplot díky oblačnosti je dnes podstatně užší ve srovnání s předchozími dny. Momentálně se teploty na jihu Moravy pohybují mezi 21 a 23 stupni Celsia. A předpověď? Ráno a dopoledne velká oblačnost, lokálně doznívající déšť. Oblačnost bude ubývat a v průběhu dne čekáme polojasno i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes opět letní 27 až 30 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 33 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Je tu 37. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Cyklu sváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1963. Desítky sekund na rozhodnutí o jízdě nezastavitelného kolosu. Černobílé fotografie s železničními vagóny blokujícími ulici před hlavním nádražím v Brně byly svého času ikonické. Vagóny stály nebo ležely na tramvajových kolejích. Některé se posunuly jen o pár metrů, jiné měly za sebou více než 10-kilometrovou samovolnou jízdu z nádraží ve Střelicích. Právě na jeho 9. koleji se vše začalo 27. října 1963 kolem 2:30 ráno odvíjet. Na koleji stálo odstavených 11 vagónů se dřevem, ječmenem, štěrkopískem a melasou. V samovolném rozjetí jim bránila zarážka, jenže tu železničáři odstranili a navíc na stejné koleji začali posunovat další vagóny. Jeden vrazil do druhého a oba pak po chvíli do 11 odstavených vozů. A protože nádraží leží v mírném spádu, rozjeli se i ty. Překonali výhybku, která nebyla vzdor pravidlům nastavená směrem na slepou kolej. A vlak se dostal na koleje směrem k Brnu. Spád rostl, takže vagóny podle dobových záznamů jeli rychleji než rychlík. Stihli se do Brna dostat zhruba za 10 minut, nabrali tedy rychlost až 90 km za hodinu. Po cestě železničáři spustili všechny závory a postupně položili vagónům do cesty 16 zarážek. Žádná je však nezastavila. Nelehkou roli měl výpravčí v Horních Heršpicích. Mohl nezastavitelný kolos poslat na brněnské dolní nádraží. Tam by se však dostal do cesty jedoucímu nákladnímu vlaku. Další variantou bylo poslat je na odstavné koleje, přezdívané Bramborové. Jenže tam i tak časně ráno pracovali lidé. Riskovat vykolejení přehozením výhybky pod nápravami nechtěl kvůli možným obrovským škodám a nejistému výsledku. Na rozhodování měl desítky sekund. Nakonec vagóny poslal na brněnské hlavní nádraží. Jeho kolegové je nasměrovali na slepou kolej u 5. nástupiště. Na té stály další 4 osobní vagóny. Rozjetá souprava s nimi prorazila zarážedlo a dotlačila je až na tehdejší Tatranskou ulici. Příslušníci veřejné bezpečnosti naštěstí dokázali plochu vyklidit, takže nikdo nebyl zraněný. Škody ale byly na tehdejší dobu veliké. Vagóny poškodily i protější sídlo cestovní kanceláře. Soud trojici železničářů ze Střelic potrestal 2letými podmíněnými tresty a zákazem činnosti. Náčelník brněnského nádraží dostal za rychlý zákrok navrženou 200-korunovou odměnu.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: I další díl našeho cyklu najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Lidské zvony dozněly, je 8 hodin a 55 minut. Tady je páteční Český rozhlas Brno. Je 7. srpna 2026. Svátek slaví dnes Lady a narozeniny dnes slavíval Oldřich Nový, velikán českého herectví a neméně velká osobnost českého herectví. Ale hlavně moravský orel, jak říká s oblibou Zdeněk Junák, je tady, srdcovky začnou co by dub. Zdeňku, vítej, přiletl si do studia, v dobré náladě vidím.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, vzpomněl si, tedy zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, vzpomněl si Oldřicha Nového, tak promiň, zavřete oči, odcházím. Ne, chvilku se tady zdržím. Včera jsem byl v Hradišti za mými spolužáky a musím říct si, že bylo strašně dusno.
0: No, bylo.
1: Seděli jsme a pod pergolou v restauračním zařízení a potom krásnej deštík a tak dál, že jo. Tak jsem říkal, přijedu domů, nebudu muset zalívat ty kytičky na balkóně a no, tady v Brně nic.
0: Aha.
1: Nic, celou vůbec. Cestu vůbec ani nekáplo. A musím říct si, že se zalíváním mám velmi vážné problémy, protože ta hlína v tom těch truhlících je tak spečená tím sluncem, že to ti nebere vodu.
0: No.
1: To když na to naleješ, tak to ti zase sleje dolů, steče takže to. Musíš počkat, chvilku poprosit, aby to vcáklo, až se to trošku rozblemcá, tak pak to jako saje. No ale tak paní Junáková už se vrací, dnes je pátek, tak zítra už se vrací.
0: No to
1: tak,
0: je pravda.
1: Konečně zase bude doma lehce dusno. Já už vidím, že jenom otevře dveře, říká, no... To jsem mohl vynést ani ten odpadkovej koš a já budu mít tak naleštěnej ten být, no kde pak. No takže tak, takže prosím mě, dneska máme pátek, šiju si kabátek, venku máme tak jak tu oblačnost. Když jsem vycházel z domu, říkal jsem si, vezmu si deštník, bude pršet, ale nevzal jsem si ho a pršet já myslím, že nebude. Už se to trhá tady už dokonce
0: nebude,
1: sluníčko.
0: Nebude.
1: Sobotu, víkend máš volnější?
0: Jo.
1: Já mám taky volnější víkend, takže se uvidíme až ve středu.
0: Tak se těším, Zdeňku.
1: Já budu taky se těšit.
0: Měj se moc pěkně, krásný prodloužený víkend s tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Uslyšíme se spolu v pondělí po 5. hodině. Na závěr trocha poezie dnes pera českého básníka Vítězslava Nezvala. Báseň se jmenuje Přátelská rada. Opusťte ho, dokud nejste stará. Dítě už se nějak uživí. Láska je jak jedovatá pára, jenom buďme k sobě poctiví. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Hodoníně hořelo na ubytovně, hasiči museli nájemníky evakuovat. Provoz na silnici 1/43 u Bořitova komplikuje nehoda dvou aut. Šermíř Alexandr Šupenič dnes v Brně oslaví titul mistra světa. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči dnes ráno zasahovali u požáru v ubytovně v Hodoníně. Několik lidí evakuovali, už mají požár uhašený a budovu odvětrávají. Podrobnosti o zásahu má mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
2: Zasahujeme u požáru pokoje v ubytovně poblíž vlakového nádraží s tím, že se jedná o požár pokoje, který jsme dostali poměrně brzy pod kontrolu. Objekt muselo opustit ale několik osob, které skončí i v péči zdravotnické záchranné služby. V tuto chvíli zatím nemám informace o počtu případných zraněných.
0: Na silnici první třídy číslo 43 komplikuje ranní dopravní špičku nehoda. U Bořitova na Blanensku se srazila dvě auta. Nejdřív byl úsek neprůjezdný, teď řidiči projedou Kyvadlově. Pokračuje mluvčí homoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Dnes ráno jsme vyrazili k vážné dopravní nehodě na silnici 1/43 u Bořitova na Blanensku. Na místo jsme vyslali profesionální jednotky ze dvou stanic. Po příjezdu bylo zřejmé, že se jedná o čelní střet dvou osobních automobilů. V každém autě bylo nutné vyprostit jednu osobu a tyto skončily v péči zdravotnické záchranné služby.
0: Přípravy na výstavbu velké vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku za téměř 6 miliard korun se protáhnou. Ministerstvo životního prostředí vrátilo povodní Moravy k doplnění klíčovou dokumentaci EIA, tedy dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Chyběl v něm totiž podkladový posudek týkající se vlivů stavby na veřejné zdraví. Mluvčí povodní Moravy Jana Kučerová uvedla, že jde sice o formální záležitost, ta je ale nešťastná z hlediska harmonogramu příprav stavby.
3: Doplnění posudku a drobná úprava dokumentace EIA je již zpracována a k zaslání požadovaného doplnění na Ministerstvo životního prostředí dojde do konce tohoto týdne. Toto doplnění nemá vliv na hodnocení záměru, je však bohužel nutné k doplněné dokumentaci EIA opakovat některé zákonné postupy, jejichž časovou náročnost jsme obtížně schopni odhadnout.
0: Povodí Moravy plánovalo do konce letošního roku zažádat o stavební povolení. Práce chtělo zahájit do konce roku 2029. Na Jakubském náměstí v centru Brna dnes večer lidé uvidí šermířskou show. Šermíř a brněnský rodák Alexandr Šupenič s fanoušky oslaví titul mistra světa. Ten získal letos v červenci poté, co ve finále v Hongkongu porazil italského soupeře. Na programu dnešní akce je šermířský zápas nebo hudební vystoupení.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku dne velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Vád bude mírný severní až severovýchodní vítr. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky. Kolona z kilometru 183 je osobním autem, kde dvojce je to asi na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nežízni a nebuď hlady, svátek dneska slaví lady. Tak se vrhni po hlavě do přípravy k oslavě. Že lada víc ocení třeba něco ke čtení, i já trefím choutky její, mám dárek, co všichni chtějí. Hraje sám, ne na klíček, velký náklad písníček. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, můj milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 7. srpna roku 2026. Máme léto. No a dneska jsem se díval do kalendáře a svátek mají lady. Takže všem ladám, laduškám, nebo jak jim říkáte, děvčatům, ženám, které se honosí tímto křestním jménem. Já jsem znal jednu ladu, ale tu jsem neznal osobně, s tou jsem se setkal jenom v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele. Tak, no a já už tady mám přáníčka z webového formuláře. To první zní takto. Chtěla bych dnes zahrát, tedy nechat zahrát písničku od Babiho Daňka a Radůzy Loch Lomond pro děvčata na šicí dílnu H3 servisu, poděkovat Broničce, že za mě zastupuje v práci, když mám dovolenou, zdravím i Zuzanku a naši další spolupracovníci Adélce chci popřát brzké uzdravení. S pozdravem a přáním hezkého dne všem posluchačům vašeho krásného pořadu Mirka Polášková. Paní Mirko, já vám děkuji, děkuji za všechny v naší produkci, no a samozřejmě vaše přáníčko splním, ale mám tady další přáníčko a to se týká trošku vás, paní Mirko Polášková. Zní takto. Prosíme, zahrajte nějakou hezkou country písničku, pokud možno od Nedvědů nebo Babiho Daňka, pro paní Mirku Poláškovou. Jen tak pro radost a ať si užívá dovolenou. Moc děkuji kolegyně z H3 servisu. No tak, děvčata, to víte, že vám splním přáníčko. No a ještě tady mám z mailové adresy a to zní takto. Moc vás prosím, zahrajte všem, kdo připravují folklorní festival teď o víkendu v Miloticích. Nejtěžší práci v těchto vedrech dělají obecní zaměstnanci, ale na zkouškách makají také muzikanti, zpěváci a tanečníci. Mě zmiňovat nemusíte, já netrpím, jsem právě v chladném sklepě a chystám víno na tu slávu. Děkuji předem, vím jistě, že je to všecky potěší. Jara Grufík. Milý Jardo, vy jste si to uměl vybrat. No jistě, ve sklípku tam je paráda, co? No jo. Takže to víte, že rád splním přáníčko. Takže, moji milí, potrženo, sečteno, přáníčka byla vyslovena. Děvčata z H3 servisu vybrali písničku, takže už je tady Babi Daněk, Radůza a Loch Lomond.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička dozněla a já tady mám pro vás takovou připomínku, že dneska slavíme Mezinárodní den piva. Vymysleli ho v Kalifornii, ale my si ho odbudeme po svém. Tenhle týden totiž máme v Brně svoje vlastní výročí. 4. srpna roku 1920 u nás vznikl Sladarský ústav. Jemu rovných 106 let. Důvod k jeho založení byl prostý a trochu urážlivý. Sladoven bývalo na Moravě víc než kdekoliv jinde v mocnářství, jenže vzorky ječimene se vozily na rozbor do Vídně. Po válce si tady řekli, že si to změří sami. A pověřili tím Vladimíra Vavřína Žílu, absolventa Vídeňské pivovarské akademie. No tak to se musí nechat. Oni věděli, od koho se to mají naučit. Ústav funguje dodnes. Sídlí v Husovicích v Mostecké ulici a dělá tam pořád to též. Hodnotí kvalitu ječmene a sladu. Takže než se z ječmene stane pivo, projde určitě přes Brno. A já když si vzpomenu na pivo, tak samozřejmě si taky vzpomenu na svoji chmelovou brigádu, když jsme s gymnáziem v Uherském Hradišti byli na brigádě, na chmelové brigádě. Ta vesnice se jmenovala Žabokliky a byla kousek od Žadce. No a vy všichni víte, že, nebo co sbíráte ten chmel, tak víte, že on se sbírá do takových nádob, které se nazývají věrtel. No a my jsme to měli tak, že vždycky ke konci té směny, vždycky, když jste takhle natrhali jeden věrtel, šli jste ho vysypat, tak jsme dostali žeton. A na konci směny přišla paní a teď jsme jí předali ty žetony a ona do takové soupisky sepsala, kolikže těch věrtelů jste za tu směnu natrhali. A za odměnu, nevím, kolik jich mělo být, jestli 12 nebo 15 těch věrtelů, tak pak jsme mohli večer do města Žadce si tam zajít třeba do kina nebo na diskotéku a podobně. Jenže nazbírat těch 12 či 15 věrtelů, to nebylo jen tak. Děvčata byla pracovitá, ale my kluci, my jsme to flákali, jsme se chodívali tam schovávat za ten chmel, jak visel, a tam jsme si pokuřovali a lenošili jsme a lelkovali. No ale jeden můj spolužák si všimnul, že na těch listech toho chmele se plazí takové zelené housenky, takové chlupaté, a tak se kroutí a tak jednou řekl, hele, když s ním housenku dá někdo věrtel, no tak to byla výzva. No tak samozřejmě okamžitě jsme naběhli a říkali, já ti ten věrtel dám. No a on jí teda sněd a do rána byl dobrý. Byl zdravý, nic se mu nestalo. A tak se z toho stal fenomén. A teď jsme se předháněli. Hele, s ním housenku dáš věrtel, no tak můžu, nebudu to natahovat, přiznám se vám, že za ty 3 týdny jsem snědl dobrých takových 15, možná 17 housenek. A měl jsem strach, co to udělá, ale ono prej to není tak až jako škodlivý, protože ona je plná bílkovin a těch proteinů a pro lidský organismus to není až takovej zmar. Akorát, než jsme se to naučili, ona se musí, promiňte, asi se vám navaluje žaludek, víte, u radiopřijímačů, ale ona se musí pěkně rozkousnout, aby byl klid, ale jakmile ji nezasáhnete přesně a ona se vám v té puse trošku začne plazit, tak ty chloupky vás strašně lechtají v hrtadu. No a tož tak, no. Takže přátelé, moje vzpomínka na pivo je taková úsměvná a musím se vám přiznat, že pivo mám rád. Tož tak a už vám hraju klasickou písničku o pivě, svou lásku jsem rozdal.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: to bylo úžasné pěvecké duo Simon & Garfunkel a já už pro vás mám páteční indicii pro tento týden poslední do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívá Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a další řada operních umělců. Tak, páteční indicie tedy zní: někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicii. Někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie, těšíme se, jak to dopadne zítra v sobotu a už vám pouštím Sambu.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Dívám se na hodiny, no máme 2 minutky po 9:30, dnes rovněž budou srdcovky o 15 minut kratší, protože stále probíhá letní soutěž Zámecké léto. Tak mám tady 3 přáníčka ke splnění, pojďme na to. První je z webového formuláře a zní takto. Dnes je tomu rovných 55 let, co jsme měli svatbu já, Hela, a moje sestra Pavla. Děkujeme za písničku. Křivánkovi z Říčan u Brna a manželé Holých z Nových Bránic. Tož, milé manželské páry, to víte, že rád splním vaše přáníčka. A ještě vám přeji dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Mám tady další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání písně My dva a čas s Ivetou Simonovou a Milanem Chladilem, a to dnes 7. srpna. Mé přítelkyni Marii jen tak pro radost, že jsme. Děkuji, Svaťa. Milý Svaťo, i vaše přáníčko rád splním. To víte, že jo. A do třetice ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Prosím vás, zdvořili o zahrání písně pro manžele Jiřínku a Jošku Hanzovi z Radějova. Jako mladí spolu chodili 5 let, později měli svatbu a měli 3 dcery. Dnes jsou manželé 55 roku. Hodně zdraví, štěstí a dlouhé žití jim přeji všechny 3 dcery z manželi, 4 vnuci a 4 vnučky. Prostě celá početná rodina. Mají rádi píseň od skupiny ABBA. O zahrání bychom prosili 14. srpna v pátek. Děkuji, celá rodina.
0: Tak má drahá, rád splním taky vaše přáníčko, ovšem nebude ta písnička, co jste si přála, jelikož už písničku vybral Svaťa, takže bude to My dva a čas a Iveta Simonová a Milan Chladil.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky, páteční srdcovky s datem 7. srpna pomaly Lilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme?

0: Tak to byla páteční indicie a už se těším na zítřek, jak to všechno dopadne. Moji milí, pomalinku se loučím, jak už jsem říkal, a rád splním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale jak já říkám, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát, prosím, vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do playlistu a taky do scénáře. Tak, no a teď už za chvilku ve 9:45 předám slovo kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra v sobotu po 11. hodině. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Zámecké léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Kudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, já vím, vy se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnu ty naše losovací míčky. A řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3. To by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou, a my pánové jsme byli šťastní za 3, no za 4 už ne. Tak pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thunhohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000, jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
6: Ano, pojďte.
5: Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: A Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Je ta Bartošová nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: By bylo kdyby?
0: Hmm.
1: Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Myslím si, já se stavím do řady, jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa, já tomu nerozumím. Ne? Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý, no a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil, rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, a to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, s vám se, paní Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš.
1: Udělali jste mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva.
1: Děkuju.
0: Mějte se moc pěkně a užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno. Naschánou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1. Pan Jiří, a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý, a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme, napište si do diáře nebo dejte si do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Firmy nesouhlasí se zrušením smlouvy na stavbu nové porodnice v Brně. Silničáři dnes v Břeclavi zprovozní most mezi centrem města a Poštornou. Letošní sklizeň by podle odhadu statistiků mohla být nejnižší za 14 let. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Stavební firmy se brání zrušení smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně. Českému rozhlasu to napsala společnost Hochtief, která zakázku za víc než 3 miliardy korun získala s dalšími dvěma firmami. Smlouvu jednostranně vypověděla Fakultní nemocnice Brno před 3 týdny. Zdůvodnila to závažnými vadami v projektové dokumentaci, kterou předtím zpracovaly jiné firmy. Mluvčí Hochtiefu Michal Talian říká, že podnik proto připravuje další právní kroky.
2: O obecných výhradách projektové dokumentaci jsme se dozvěděli mimo jiné z médií, ale konkrétní závady, které mají být natolik závažné, že podle nich údajně nelze stavbu realizovat, nám nebyly doloženy.
0: Vedení Fakultní nemocnice Brno oponuje, že důvody odstoupení od smlouvy firmám podrobně popsalo. Pokračování v projektu by pro nemocnici údajně znamenalo navýšení nákladů v hodnotě stovek milionů korun. Silničáři dnes otevírají nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Řidiči tak znovu projedou přímo mezi centrem města a místní části Poštorná. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. Provizorní most, po kterém auta jezdila během výstavby, silničáři v příštích dnech rozeberou. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněnými lidmi stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou nájem zaplatit.
3: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
4: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
5: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
4: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Podle něj sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku dne ještě velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky. Silný provoz výrazně se zpomaluje hlavně kolem kilometru 185. Osobní auta to mají k D2 asi na 20 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači, zdraví vás od mikrofonu Zdeněk Truhlář, ale dnes ze speciálního místa. Nejsme u nás v budově, ale Český rozhlas Brno zavítal do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dnes dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která tu chovají. Hosty budou ředitel Jiří Inger, akvarijní zooložka Lenka Pacíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářem Janou Neugebauerovou. Příjemný poslech z hodonínské zoo přeje Zdeněk Truhlář.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. Dnes speciální, protože v rámci naší tour po zoologických zahradách na Jižní Moravě jsme dnes zavítali do Zoo Hodonín, kde jsme rozvinuli naše improvizované stanoviště před pavilonem sladkovodních ryb. O tom si budeme za chvíli povídat, ale teď bych u mikrofonu přivítal prvního dnešního hosta, kterým je samotný pan ředitel Jiří Inger. Pane řediteli, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy v zoo působíte už dlouho, ale ředitelem jste se stal teprve nedávno. Napadlo vás třeba před 5 lety, že jednou budete v čele hodonínské zoo?
1: Určitě ne. Pracovat v zoologické zahradě pro mě byl od dětství takový sen. Jsem tady už dlouho. Já jsem nastoupil do zoologické zahrady Hodonín, když mi bylo 19 let, hned po maturitě. Nicméně to, že bych někdy byl ředitel, v žádném případě nebyl nějaký můj cíl, nebo mě to ani ve snu nenapadlo, že by se to někdy mohlo stát.
0: Přesto se to stalo. Říkáte hned po maturitě, prozradíte i, z čeho jste maturoval?
1: Já jsem studoval střední veterinární školu v Brně a maturoval jsem z chovu zvířat a z výživy a dietetiky zvířat.
0: No a v podstatě by se dalo říct, že z tohoto oboru maturujete možná celý život, dosavadní profesní, jestli to tak můžu říct.
1: Je to tak, já jsem vlastně měl velké štěstí, když jsem se v té době přišel ucházet o místo v zoologické zahradě, tak naše tehdejší paní výživářka zrovna v té době odcházela na mateřskou, takže já jsem díky této maturitní zkoušce nebo této mé odbornosti dostal příležitost i po domu mateřské zastupovat a nakonec to dopadlo tak, že jsem tady zůstal a jsem tady už 18. rokem.
0: Tak to už je pěkná řádka, ale to by se dalo říct, že máte tu zoo opravdu prochozenou kamínek po kamínku.
1: Tak je pravda, že jsem za tu dobu tady už těch pozic vystřídal několik. Začínal jsem, jak jsem říkal, na té pozici zootechnik výživář. Poté jsem zhruba 5 let vykonával funkci provozního zoologa a později jsem dělal vedoucího technického úseku. Takže za tu dobu jsem vlastně tu zahradu nebo ten provoz té zahrady si měl možnost projít ze všech různých oborů, vidět to ze všech různých pohledů, což mi teď na místě ředitele velmi dobře pomáhá a velmi z toho čerpám, protože zahradu znám, mám poměrně dobrý přehled o tom, co je kde potřeba opravit, kde máme silné stránky, kde máme slabé stránky, takže snažím se těch nabitých poznatků z minulosti teď využívat.
0: Určitě jste šel do funkce s nějakou vizí, nebo ta vize se začala rodit až teprve, kdy jste ve funkci ředitele začal?
1: Tak pro mě ta možnost stát se ředitelem byla docela překvapením, takže jsem tu vizi musel si nějakým způsobem dát dohromady velmi rychle po tom jmenování. I vlastně vedení města mě vyzvalo k tomu, aby jsem jim co možná nejkratším čase představil koncepci řízení a rozvoje zoologické zahrady s výhledem na 5 let. Takže jsem hned po mém jmenování do funkce začal na této koncepci pracovat a tu jsem vlastně vedení města představil, oni ji schválili a teď se snažíme postupně a systematicky plnit jednotlivé body této koncepce.
0: Co už se vám podařilo splnit z té koncepce?
1: My tam máme nastavených několik priorit investičních, je jich celkem 7. Bohužel to jsou všechno věci, které trvají několik let. Naší hlavní prioritou je rekonstrukce výběhu pro naše jaguáry, protože to naše zařízení je staré několik desítek let. Už je ve velmi špatném, nevyhovujícím stavu. Nicméně my bychom velmi rádi s chovem jaguáru nadále pokračovali, takže jsme zpracovali projektovou dokumentaci na nové výběhy. V tuto chvíli je dokumentace hotová, máme hotový rozpočet, máme vydáno stavební povolení a tato investice, která by měla být zhruba 11 milionů korun, tak by měla jít do investičního plánu města pro rok 2027.
0: Tak to je ta asi nejaktuálnější. K těm dalším se možná dostaneme. Každopádně teď na chvíli přerušíme povídání s panem ředitelem Jiřím Ingrem, dáme si další písničku, no a poté si budeme opět povídat o hodonínské zoo. Příjemný poslech.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte speciální páteční letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Dnes z Hodonínské zoo a se mnou stále u mikrofonu ředitel zoo Jiří Ingr, se kterým si teď budeme opět povídat. Pane řediteli, určitě bychom měli také zmínit to, že letos uplynulo 5 let od ničivého tornáda, které zasáhlo i Hodonínskou zoo. Jsou i dnes patrné nějaké škody, nebo už jste se s následky dokázali vypořádat?
1: Myslím si, že ty škody, které nám byly způsobeny tornádem, už jsou v podstatě všechny opraveny, nahrazeny, takže v tomto směru ta obnova si myslím, že již kompletně proběhla.
0: Přece jenom tady je ale vidět, že ty stopy tady jsou, těch stromů, kterých tady bylo hodně, tak značně ubylo.
1: My jsme teda, musím říct, při tom tornádu měli mimořádné štěstí, protože to tornádo naši zahradu v podstatě jen tak velmi okrajově zasáhlo a v porovnání s tím, co se dělo v jiných částech města a především teda v těch okolních vesnicích, tak to, co se stalo nám tady, je naprosto zanedbatelné. My jsme přišli o náš útulek pro psy. To bylo teda jedno zařízení, které opravdu teda bylo zcela zničeno. Druhá budova, která byla poškozena silně, tak byl původní pavilon akvárií, který byl tak poškozen, že statik rozhodl o odstranění této stavby. A dále jsme teda přišli, a to je teda hodně znát, o asi zhruba 60 vzrostlých stromů v areálu, což bohužel ta obnova bude těch stromů trvat nejdéle. My pavilon akvárií máme nově postaven za pomocí dotací. Máme postaven nový útulek pro psy, taky s pomocí dotačního titulu. Takže tyhle ty dvě stavby jsou již znovu obnoveny. Máme krásné nové moderní stavby. Nicméně, jak říkám, ty stromy jsme taky už zasadili, ale ty, než budou plnit tu funkci těch původních, tak to bude trvat desítky a desítky let.
0: To zkrátka ještě potrvá. Každopádně pro ty, kteří třeba v Hodonínské zoo ještě nikdy nebyli, ale chystají se sem, mohl byste krátce představit, co vlastně všechno tady návštěvníci mohou vidět?
1: Tak charakteristické pro naši zahradu je asi to klima a to prostředí. Naše zahrada patří mezi nejmenší zahrady v České republice. Je na rovinatém terénu, takže naše zahrada je velmi oblíbená především u rodin s malými dětmi. Tím, že jsme malí, jsme na rovině, většina areálu je ve stínu, lidi vidí na malém prostoru poměrně dost zvířat z velké blízkosti, mají blízko bufet, sociální zařízení, prodejnu suvenýrů, dětské hřiště, takže tady na malém prostoru ti lidi mají vše, co potřebují a opravdu toho nejvíce využívají buď maminky na mateřské, tady hlavně teda z okolí zoologické zahrady, anebo se k nám sjíždí rodiny s malými dětmi.
0: Ano, ono to klima je tady příjemné. My jsme sice mluvili o tom, že tornádo poničilo dost stromů, ale neznamená to, že by tady byla planina. Samozřejmě v areálu zoo je i teď dostatek stromů, kterým se naštěstí tornádo vyhlo. Tak to jenom možná tak na doplnění, co vidíme tady kolem sebe. Každopádně, teď trošku osobní otázka, pane řediteli. Máte vy sám nějaké vyloženě oblíbené zvíře, třeba konkrétně, anebo druh?
1: Já se celý život odmala věnuju chovu ptáků. I vlastně po celou dobu mého působení v naší zoo mám na starosti jako vedoucí, nebo jsem kurátorem chovu ptáků, nebo byl jsem do té doby, než jsem se stal ředitelem. Takže mě jsou nejvíce blízcí ptáci, ale těch zvířat, které jsou něčím člověku blízké a které jsou fascinující, je celá řada. Mám rád kočkovité šelmy. Je toho hodně.
0: Přistihnete se někdy, že zkrátka si jenom tak posedíte a pozorujete třeba nějaké zvíře, anebo na to prostě už teď není čas, protože jste vytížen v té funkci?
1: Snažím se každé ráno jít po zahradě, jednak proto, aby jsem pořád měl jakýsi přehled o tom, co se v té zahradě děje, aby jsem pořád byl v nějakém kontaktu se všemi zaměstnanci, a taky proto, že rád ty zvířata pozoruju a je to nejlepší dělat samozřejmě ráno, když tu ještě nejsou návštěvníci, když ještě je chládek a ty zvířata vlastně mají takovou ještě pohodu, takže se toho snažím využívat. Takže pokud mi to čas umožní, tak snažím se každé ráno mít takovou obchůzku po celé zahradě.
0: Tak my jsme to ráno měli vlastně takové příjemné, trochu jsme si to také zkusili, jak to má pan ředitel, protože sice jsme tady připravovali to improvizované studio, ale přesto alespoň na minutku jsme mohli pohledět na některá zvířata. Tady před námi třeba výběh plameňáků, kteří tady o sobě hlasitě dávají vědět. No a se mnou u mikrofonu ředitel Jiří Inger, ke kterému se za chvilku přidá také zooložka Lenka Pacíková, ale to až po písničce.
2: Český rozhlas Brno. This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Posloucháte speciální letní živé vysílání Českého rozhlasu Brno ze ZOO Hodonín, kde jsem si doteď podvídal s panem ředitelem Jiřím Ingrem, ale už je tu se mnou také zooložka Lenka Pacíková. I vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak a my si budeme povídat o novém pavilonu akvárií, protože naše improvizované studio jsme rozvinuli právě vedle této zbrusu nové budovy. Je pravda, že návštěvníci se tam ještě zatím nepodívají, ale až tam budou moci přijít, tak co je tam čeká?
1: Čekají je dvě velké nádrže. V jedné uvidí osádku z jezera Malawi a v druhé osádku z jezera Tanganyika. Dále tam připravujeme terárium, kde bude leguán, budou tam kajmánci trpasličí, želvy, gekoni a potom takové trošku, doufám, překvapení a malinký špek, lesci a střikouni.
0: Lesci, to si pod tím neumím nic představit, kromě toho, že to leze. Ale to leze kde co?
1: Ono to úplně neleze, je to lezec obojživelný, což z toho názvu úplně nevyplývá, ale jedná se o rybu.
0: Aha.
1: Ale je to taková zvláštní ryba, jak svým zezřením, tak svým chováním. Je schopná dýchat i vzduch normálně, nejen z vody,
0: ano,
1: ale i vzdušný kyslík. A je taková trošku zvláštní a některým se zdá trošku ošklivá, ale určitě je to zvíře, které stojí za vidění a za pozornost.
0: Tak to se mohou návštěvníci těšit. Je pravda tedy, jak jsme říkali, zatím ještě finišují ty práce dokončovací. Nicméně náš regionální stopař Vojta Halaš, tak ten už se tam byl podívat, nebo respektive teď je uvnitř. Takže Vojto, pokud se slyšíme, tak prozraď, co vidíš právě teď.
2: Ahoj Zdeňku, myslím, že se dobře slyšíme. Samozřejmě vidím několik dodělávek, která tady ještě bude potřeba udělat, ale je tady příjemný chládek, ale já jsem se hlavně zastavil u dvou obřích akvárií, ve kterém plave několik set rybiček, které mají asi okolo 5 centimetrů, ale prý ještě porostou. No a jsou různobarevné, vidím tady žluté, modré, oranžové rybičky a oni krásně reagují, jak jim přejíždím rukou před tím akváriem.
0: Tak, Vojta nám přejížděl rukou po akváriu tak, že se nám úplně vytratil, takže ho zřejmě rybičky uchvátili, doufám, že ho nakonec nenajdeme i v tom akváriu. Každopádně, paní zooložko, zmiňovali jsme ty rybičky, které jsou z jezer Malawi a Tanganyika, možná ještě připomeňme, kde ta jezera jsou vlastně.
1: Takže jsou to africká jezera, jsou zajímavá svojí rozlohou, svojí hloubkou a v podstatě i svojí osádkou, protože většina těch druhů, které v těchto jezerech žijí, tak jsou takzvané endemické, to znamená, že je nikde jinde na světě nenajdeme.
0: No ale co je zajímavé u těch tlamovců, protože to jsou tlamovci, takže sice nenajdeme nikde ve volné přírodě, ale hojně v akváriích, protože v akvaristikách těchto rybiček se prodává poměrně dost.
1: Ano, tady tato oblast byla v akvaristice velmi populární, momentálně už je to zase trošku na ústupu a ta situace se mění, protože i v dnešní době máte neomezené možnosti, i co se týká výběru druhů, i mořská akvaristika už je přístupná v podstatě i dnes naprostým téměř laikům.
0: No já jsem takovým trošku důkazem toho, protože kdysi v minulosti jsem právě tlamovce také měl ve svém akváriu a dokonce se mi podařilo odchovat i mladé. A co mě na té rybě zaujalo nejvíc, že ona vlastně chová ty mladé ve své tlamě, proto taky tlamovec, že?
1: Ano.
0: Tak my se budeme těšit na otevření toho pavilonu. Stále je tady s námi pan ředitel Jiří Ingr, který určitě rád doplní, kdy se tedy lidé budou moci přijít podívat nebo kdy mohou vejít do toho pavilonu, kdy bude hotovo.
3: Pavilon máme v plánu otevírat koncem měsíce srpna. V tuto chvíli ještě, jak jsme už tady zmínili, probíhá několik dodělávek. Dodělávají se především ty 4 akvaterária, o kterých mluvila naše paní zooložka. Ještě se tento pavilon dovýbavuje infografikou, která bude samozřejmě důležitá pro to otevření. To všechno by ovšem mělo proběhnout během následujících několika dnů, maximálně týdnů, takže poté ještě bude probíhat i nějaký zkušební provoz, aby jsme si byli jistí, že všechna technologie tohoto specifického zařízení funguje tak, jak má. A jak si budeme jistí, tak pavilon určitě otevřeme veřejnosti. A jak říkám, máme v plánu využít ještě letních prázdnin, tak, aby návštěvníci mohli přijít ještě během měsíce srpna. Takže koncem srpna ale konkrétní termín ještě budeme upřesňovat a zveřejňovat na našich webových stránkách.
0: Takže doporučujeme sledovat, říká ředitel Jiří Inger a povídal jsem si také se zooložkou Lenkou Pacíkovou. No a za chvíli přivítám u mikrofonu chovatele šelem Jiřího Hlásenského. Zůstaňte naladěni na vlnách Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, písně.

0: My podklady tady v Hodonínské zoo, odkud posloucháte letní speciální živé vysílání ze zoo Hodonín, kde teď už je u mikrofonu další z mých hostů a tím hostem je chovatel šelem Jiří Hlásenský, kterého také zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím posluchače Českého rozhlasu Brno.
0: No a my si budeme povídat jak jinak o šelmách, tak jaké šelmy tady chováte, o jaké se staráte?
1: Takže tady u nás v Hodonině chováme jaguáry americké, z těch menších šelem jsou to surikaty, lisové a psi hřivnatí a z velkých kočkovitých šelem, kromě jaguáru, jsou to tygři usuliští a lvi berberští.
0: No a samozřejmě tu máme také našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše, který se předpokládám přemístil k nějakým šelmám. Vojto, opět se ptám, kde jsi a co tam vidíš?
2: Ahoj Zdeňku, je to přesně tak. Přesunul jsem se ke lvům berberským. Vidím teďka tady tři lvy, kteří ve stínu odpočívají a je možnost vidět i na monitorech v hale dvě malá lvíčata, mláďata, která se narodila před dvěma měsíci. Já jsem vystoupal na střechu právě haly a takže jim tak koukám trochu do kuchyně. Jsou to dvě malá mláďátka velikosti teďka asi takových menších psů a krásně odpočívají. Dneska prý byly čipovaní, takže odpočívají a jsou s matkou.
0: Děkujeme Vojtovi za tuto reportáž přímo z místa, takovou mini reportáž. No a opět se budu ptát pana chovatele Jiřího Hlásenského na to, jak se vlastně lvíčatům teď daří. Slyšeli jsme, že byli čipovaní, tak co se s nimi vlastně dnes dělo?
1: Dnes ráno dostali čip na levou stranu krku, kam se umístí čip k rozlišení zvířete a k jeho identifikaci. Dostali také očkování a dostali látku, která je zbaví parazitů vnitřních. Je to poprvé, co jsme do nich nějakým způsobem takto invazivně vstupovali. My necháváme veškerou péči na lví matce a jsme nesmírně rádi za to, že můžeme chovat tento podruh lva, protože lev berberský je víc než 100 let úplně vyhuben v české přírodě a u něho můžeme opravdu bez nadsázky říct, že tento podruh zachránili zoologické zahrady a jejich chov v lidské péči.
0: Je to o tom, že spolupracujete i s jinými zoologickými zahradami, třeba co se týče připouštění, anebo zkrátka jsou to lvi, kteří opravdu tady žijí stabilně?
1: Ano, určitě spolupracujeme. Ten chov šelem řídí koordinátor chovu, který většinou funguje na evropské nebo celosvětové bázi. My se vlastně dozvíme, které zvíře k nám půjde, kam budou naše mláďata odcházet a podobně. My vlastně jenom posloucháme rozhodnutí těch koordinátorů, který má samozřejmě obrovský, mnohem větší pojem o tom chovu, o jeho genetice a o tom, kam je vhodné mládě umístit a tomu se bezpodmínečně podřizujeme.
0: Jak dlouho tedy zůstanou mláďata lvů tady u vás?
1: Ty mláďata mohou zůstávat se smečkou 1,5 až 2,5 roku, protože i v přírodě je to tak pro ně přirozené. Pouze na začátku po porodu ty lvíčata se lvící oddělujeme, protože ona i v přírodě si odejde někam stranou, porodí tam mláďata někde v křoví nebo někde v bezpečí. A jakmile jsou životaschopná, vidí, slyší, jsou schopná chodit a začínají se živit masem, tak je přivede k té smečce, představí je smečce a ta je přijme. Tento proces my už jsme vlastně v podmínkách zoologické zahrady započali. Ta smečka je spojována přes takzvanou kontaktní mříž, kde sledujeme reakce nejenom samce, který už je zkušený. Tam ten odchov bude probíhat z jeho strany zcela jistě bez problému, ale máme tam také mláďata z předchozího vrhu, jsou tam dva samci, kterým budou v září 2 roky a u nich je třeba sledovat, jestli ta mláďata nebudou příliš, jestli se nebudou snažit chytat nebo se nebudou chovat nějak invazivně vůči těm malinkým koťatům.
0: Jasně, zkrátka noví sourozenci, tak aby nevznikaly nějaké rodinné půtky hnedka na začátku. V přírodě to občas bývá i tak, že třeba samci mláďata sežerou, to se může stát?
1: Ano, je to takzvaná infanticida, které dochází, pokud lev není otce mláďat, tak on to samozřejmě pozná a když převezme nadvládu nad tou smečkou, vyhraje souboj třeba s předchozím samcem, lvice ho přijmou, tak on většinou ta mláďata, která jsou od předchozího samce, zabije, aby se spářil se lvicí a ta lvice vlastně porodila jeho mláďata, protože přišel nový, silnější samec, aby se tak zachovala co nejkvalitnější genetika u těch zvířat.

0: tak příroda si to takhle přirozeně selektuje. Ano. Ale pokud jsou to jeho mláďata, tak je přijme, naopak se o ně hezky stará. Lvi jsou jediné kočkovité šelmy velké, které žijí ve smečkách, na rozdíl od jiných šelem, takže tam se starají dobře.
1: Říká chovatel šelem Jiří Hlásenský tady v improvizovaném studiu Českého rozhlasu Brno v Hodonínské zoo. Teď malá pozvánka a pak zase muzika.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a jeho speciální letní dopolední vysílání dnes z Hodonínské zoo. Naše improvizované studio je u zbrusu nového pavilonu sladkovodních akvárií, které se v tomto měsíci bude otevírat. No a já u mikrofonu teď vítám chovatelku opic v Hodonínské zoo Petru Bílkovou. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak vy určitě také ráda se pochlubíte s tím, o jaké druhy opiček se tu staráte.
1: Tak to samozřejmě, protože tady máme pěknou kolekci opic. Třeba mezi ty nejvzácnější bych řekla, že jsou tady mangabeji rudohlaví. A tady máme skupinku, kde máme dvě mláďata. Jsme jediní, kteří je mají momentálně v Unii českých a slovenských zahrad. Potom máme gerézy bělorameny, zde máme také jedno mládě. A gibony Larry, tady je. Jsou dvě mláďata, dále tady máme skupinku vary červených a skupinu šimpanzů.
0: No a my tady máme také našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše, který se teď právě k některým z těch opiček přemístil. Vojto, co pak teď opičky provádějí?
2: Panzů učenlivých a ti vypadají, že se těší na krmení. Právě tam teďka chovatel míří za nimi, takže ti jsou úplně, řekl bych, bez sebe, lítají tady ve výběhu a čekají právě na to, že dostanou nějakou mlsku. Je to docela zábavný pohled, je vidět takhle, jak se snaží upoutat pozornost chovatele, že právě oni mají být tím, kdo dostanou první najíst.
0: To je asi docela spousta veselých zážitků, tak Petra Bílková rozhodně asi doplní, co pak opičky provádějí veselého, dokáží vás hodně rozesmát?
1: No, to samozřejmě dokážou. U opic je pořád něco veselého, každý den vám něco vyvedou, třeba, co bych vzpomněla takového pěkného. Hrozně mě překvapilo, když se tady za námi stavila ošetřovatelka primátu ze zoo Plzně a přišla se podívat na šimpanze a oni ji neviděli 10 let. Starala se o nich v zoologické zahradě a oni, ta šimpanzice ji poznala. A to byste viděli, jak ona se dokázala radovat, dokázala se smát, takže prostě když vidíte, jak ten šimpanz má dlouhodobou paměť, jak je fakt chytrý, tak je to úplně úžasné s nimi pracovat.
0: Paměť mají tedy dobrou, vás si určitě také pamatují, jak reagují na to, když přijdete vy?
1: Pamatují si, jak které, některé opice mají radost, že vás vidí, protože ví, že bude třeba krmení, ale některé třeba ti šimpanzi fakt poznávají, rozeznávají vás a nemají rádi cizí lidi, když jim chodí do jejich teritoria, takže tam nechodí nikdo další a když se třeba učí nový ošetřovatel, tak je to velice zábavné, musí si na něho zvyknout. Měli jsme tady třeba šimpanze oba, který nesnášel nové lidi a vždycky po nich začal házet, házel po nich úplně všechno, co našel vevnitř, ve výběhu, polévali jich vodou, nebo i naši šimpanzi teďka, když mají k dispozici paličky, otrhají, je to okus jako, a otrhají a jsou schopni vás přes mříže pichnout nebo vyvést nějakou hlotrovinu. Je to s nima zábava.
0: No to věřím, to musí být opravdu zábavné. A chodíte i k ním přímo do výběhu, nebo to je vždycky pod nějakým opatřením třeba?
1: Tak podle toho, jak ke kterým primátům. Třeba k vary červeným se chodí do výběhu, ti nejsou nebezpeční, s nimi můžeme i uklízet, krmení jim nosíme přímo na špalíky, když, aby lidi viděli pěkně blízko ke sklu. Ale k šimpanzům, ke gibonům vůbec nechodíme, protože opravdu nemůžeme jim důvěřovat. Oni vypadají, že jsou v pohodě, ale nikdy nevíte, co se stane. A tak vůbec nechodíme. K mangabeům a ke gerázem teda z opatrnosti.
0: Zkrátka zvířátka, která mají svoji hlavu. Teď jsem si povídal s chovatelkou opic Petrou Bílkovou, teď si dáme zase nějakou tu muziku.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Máte naladěno speciální živé vysílání ze ZOO Hodonín na vlnách Českého rozhlasu Brno. V této hodině jsme si povídali o spoustě témat, která souvisejí právě s hodonínskou ZOO. Vykládal jsem si se zooložkou Lenkou Pacíkovou, protože se nám blíží 11. Děkuji za povídání, budeme se loučit.
1: Také děkujeme za návštěvu.
0: Také tady byl chovatel šelem Jiří Hlásenský. I vám děkuji za rozhovor.
2: Také děkujeme za zájem, nashledanou.
0: No a chovatelka opic Petra Bílková, se kterou jsem si povídal také před chvílí, i vám děkuji.
3: Taky děkuji za pozvání a všechny posluchače rádi uvítáme v naší zoologické zahradě.
0: No a stále tady se mnou zůstává také pan ředitel Jiří Inger, který tady na všechno bedlivě dohlíží. Pane řediteli, jak to zatím probíhá z vašeho pohledu?
4: Úžasně, skvěle a jsem moc rád, jaký máme skvělý profesionální tým chovatelů a zoologů.
0: O, tak to je přímo pochválné gesto a s povděkem je přijímáno, takže také samozřejmě s panem ředitelem jsme si povídali, ale ještě neodcházejte prosím, protože ještě si možná budeme povídat v té následující hodině. Každopádně, milí posluchači, jak je zvykem, tak v pátek bývá vždycky chovatelská poradna. No a nebude tomu jinak ani dnes po 11. hodině, tady totiž přivítám veterinářku Janu Neugebauerovou a budeme si povídat o kočkách a o všem, co je zajímavého k tomuto druhu zvířat, šelem, chcete-li, šelem kočkovitých. No a samozřejmě se budete moci i vy, milí posluchači, ptát na to, co vás zajímá, protože i to je součástí chovatelské poradny, takže pokud byste se rádi na cokoliv po 11. hodině zeptali, tak můžete na našem obvyklém telefonním čísle 726465200. Věřím, že nám to spojení a propojení tady do hodonínské ZOO bude fungovat, takže budete se moci i ptát. No a teď ještě jedna píseň, kterou pro vás máme připravenu, má název Síla star jejich vín v podání kapely Škvor. No a po zprávách v 11 hodin se opět přihlásíme tady od zbrusu nového pavilonu sladkovodních ryb ze hodonínské ZOO.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: K návrhu plánu péče o HKO soutok přišly ministerstvu životního prostředí dvě připomínky. Do lékáren míří téměř 6 000 balení léku na rakovinu prsu. Další dodávky mají přijít příští týden. Řidiči v Kuřimi projedou Blanenskou ulicí o dva dny dřív oproti původnímu plánu. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
3: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinou oblast platit.
2: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června potom nebyl k dispozici ani náhradní lék. Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika. Vavrečkovu ulici pokryla fólie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Blanenská ulice v Kuřimi je od dneška znovu průjezdná bez omezení. Jde o jednu z hlavních příjezdových cest do města. Denně tudy projede zhruba 16 000 aut. Dělníci museli úsek opravit kvůli špatnému stavu, protože část silnice se rozpadala. Podle starosty Draga Sukalovského z Hnutí STAN silničáři dokončili opravy o dva dny dřív, než bylo v plánu.
4: Je to dáno především na dobrou organizaci práce a také tím, že některé plánované úkony nebylo potřeba udělat. Pro řidiče rozhodně je to příjemnější zážitek, než kličkovat mezi výmoly.
1: Počasí.
2: Na Jihomoravě čekáme zpočátku dne ještě velkou oblačnost, místy s deštěm, během dne ubývání oblačnosti na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte s velmi silným provozem od exitu 182 Popůvky. Do zúžení u D2 se sunou hlavně kamiony pravým pruhem, i v levém se jede pomaleji. Pro osobní auta je to ke sjezdu na Bratislavu asi na 25 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme 4 minuty po 11. hodině a naše speciální živé letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se nám přehouplo do té druhé poloviny, ve které už za chvíli otevřeme chovatelskou poradnu. A to přímo poradnu o kočkách. Naším hostem bude veterinářka Jana Neugebauerová a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy, které budete moci směřovat na číslo 726465200. Jenom poprosím, protože jsme v takovém improvizovaném studiu, tak si vždycky připravte pouze jeden dotaz a samozřejmě paní doktorka ráda odpoví. Nezapomeňte tedy telefon 726465200. Příjemný poslech vám přeje Zdeněk Truhlář.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byla Ilona Čáková, posloucháte speciální letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. Dnes z Hodonínské zoo, kde otevíráme i chovatelskou poradnu. No a v této poradně je hostem veterinářka Jana Neugebauerová, kterou vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsme rádi, že jste nám věnovala svůj čas a že budete tady mít prostor, milí posluchači, se ptát i na našem čísle 7264652000 na to, co vás zajímá ohledně chovu koček. Samozřejmě, pokud by někdo tady z návštěvníků Hodonínské zoo třeba měl doma kočičku a chtěl se taky na něco zeptat, může přijít k našemu improvizovanému studiu. Ale paní doktorko, ještě než se dostaneme ke kočkám, mě zaujalo to, že jste na sebe prozradila, že pocházíte ze Strážnice nebo že tam žijete. Tam se teď docela přepisují teplotní rekordy, co?
1: Ano, ano, říká se, že žijeme nad peklem. Opravdu tam jsou přes 50 stupňů na sluníčku.
0: Fíha, to už je docela hodně. Je tu se mnou i pan ředitel Jiří Inger, ředitel Hodonínské zoo. Jak tyto teploty vlastně snášejí zvířata, protože přece jenom Hodonín je od Strážnice kousek, který asi taky teplo.
2: Je pravda, že i my tady pozorujeme, že ty reakce našich zvířat na ty teploty se opravdu jsou čím dál intenzivnější a už jsme si všimli, že už i našim africkým zvířatům začíná být horko.
0: Fíha.
2: Takže to už je opravdu, letošní rok je opravdu extrémní. Nepamatujem takové roky.
0: No ale horko nemá vliv tedy jenom na zvířata chovaná v zoo, ale také třeba v domácnostech. A to už je můj první dotaz na paní doktorku, protože jsme slibovali, že se budeme bavit speciálně o kočkách. Tak jak právě kočky snášejí tady tyto tropické teploty?
1: Tak kočka má tu výhodu, že si může nalézt místo, kde se schová, pokud má k tomu možnost. Na rozdíl od jiných, které jsou třeba zavřené koci, v králíkárně, kdekoliv, i pejsci to snáší hůř jak kočky. A opravdu ta kočka je velice chytré zvíře.
0: Tak přes zimu většinou kočky třeba přímo vlezou na radiátor, který je poměrně horký.
1: Tak opravdu v tom létě si zalezou na ten nejzazší kout, skovají se do stínu. Je pravda, že některé teda mají rádi to sluníčko, takže se nahřejí, ale potom se hnedka jdou schovat.
0: Co mohou třeba chovatelé udělat pro to, aby těm kočkám nějak zlepšili komfort?
1: Záleží, jestli je kočka chovaná v bytě, kde opravdu ta teplota se velice těžko reguluje. Tam je nejlépe otevřít koupelnu, kde je nejchladnější místo většinou. Klidně jim na zem dát vlhký ručník nebo i nějakou chladící podložku a ta kočka si sama řekne, jestli tam chce jít nebo ne.
0: Jak vlastně vůbec funguje, nebo než se zeptám, tak máme někoho na telefonu, tak se možná zeptám, kdo se dovolal a jaký je dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady vaše posluchačka. Okamžik. Já si musím...
0: Ano, slumit rádio, abychom se tam neslyšeli.
3: Už to mám. Já bych se chtěla zeptat. Mám doma kocourka a on je vykastrovaný, ale je mu cítit z té tlamičky, jestli je to ze žaludka, já nevím. Je mu cítit z tlamičky. Takové jako pach.
0: Co s tím, paní doktorko?
1: No, samozřejmě je lepší zajít k veterináři, protože to může být jednak onemocnění zubů a dásní, ale také to může být i horší problém, kde je potřeba vzít krev a podívat se na to podrobněji.
0: Takže prohlédnout veterinářem. Trpí i kočky třeba zubním kamenem?
1: Velice často. A velice často jsou i záněty dásní. Tak toto si myslím, že je ta příčina, ale přeci jenom je potřeba se na to podívat.
0: Ano, takže lépe k veterináři. Já jsem měl na jazyku ještě dotaz, který souvisí s tou teplotou, jak vlastně kočky pracují s tím teplem, jaký mají termoregulační systém. Pes třeba, ten samozřejmě musí dýchat tlamou, ten se potí jenom jazykem, jak je
1: známo. Ano, kočky to také dělají. Otevřou tlamu, vypláznou jazyk, protože tam je velice prokrvená ta sliznice a tím, jak vzduch vlastně chladí tu sliznici, tak se ochlazují. Ale také uši mají hodně prokrvené, tak i těmi se ochlazují. Můžou se také potit, ale jenom na packách, ale to spíš je pro ně minoritní. Opravdu otevřená tlama a zrychlené dýchání.
0: A takhle i poznáme, že kočce je opravdu teplo.
1: Že je horko a že je potřeba s tím něco udělat.
0: Říká Jana Neugebauerová, veterinářka, která nám radí v dnešní chovatelské poradně. Za chvíli se budeme povídat dále.
4: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte chovatelskou poradnu Českého rozhlasu Brno, dnes speciálně z Hodonínské zoo, kam za námi zavítala veterinářka Jana Neugebauerová, která se stará i o zdejší zvířata. Paní doktorko, vy tady máte na starosti nejenom kočkovité šelmy, ale asi všechna zvířata.
1: Ano, všechna.
0: Teď jste vlastně působila u lvíčat, povídali jsme si o tom, že byli čipovaní, tak jak na vás působí lvíčata tady?
1: Tak je to taková roztomilá kočička, ale už má drápky.
0: Takže musíte být opravdu hodně opatrná.
1: Velice.
0: Oni, jak jsou staří vlastně, ještě připomeňme?
1: Teďka mají 2 měsíce, proto už bylo možné je očipovat, naočkovat, odčervit a prostě se na ně podívat blíž.
0: Ano, ano, ale z opatrnosti, protože sílu už mají.
1: Velkou, to kdyby chtěli, tak pěkně se zakousnou.
0: To si myslím. Zuby taky, že jo?
1: Ano, ano.
0: Tak o těch zubech už jsme tady mluvili i v souvislosti s kočičkami. Jeden dotaz naší paní posluchačky. Jinak, milí posluchači, můžete se samozřejmě ptát tak, jak jste zvyklí, na telefonním čísle 726 465200. Pokud by vás něco zajímalo, prosím, připravte si ale jednorázový dotaz. Dnes totiž nevysíláme přímo z našeho studia, takže to spojení je tady trošku vždycky s prodlevami. No a paní doktorko, my pojďme zase k těm kočičkám, o kterých jsme si povídali už v tom předchozím vstupu. Napadá mě, kočka je striktní masožravec, že ano?
1: Ano, v poslední době se už teda nežije v přírodě tak jako dřív, tak i to střevo si zvyká na jinou stravu, ale to maso je prostě ten základ.
0: To je dominantní a opět bychom to mohli vztáhnout tady na ty vysoké teploty. Musí se třeba kočkám tak trošku upravovat i nějaká krmná dávka nebo složení té stravy i s ohledem právě na to?
1: Ano, chovatelé jsou zvyklí nasypat granule, popřípadně nějakou kapsičku a hotovo, ale teď v těch horkách opravdu třeba kapsičky naředit s vodou, dávat větší objem toho měkkého krmení, ideálně syrové maso, které se ještě trochu naředí vodou.
0: Takže takováhle úprava. Lidé občas dávají kočkám i mléko. Je pro ně vůbec vhodné a třeba teď v tomto počasí studené mléko?
1: To studené až tak nevadí. Pokud mají k dispozici ještě jiný zdroj, třeba vlažnou vodu, tak ta kočka si vybere, na co má chuť. Někdy opravdu jsou vděční za to studené, z opatrností, ale mléko jako takové by se dávat nemělo, protože kočka už nemá enzym, který by rozštěpil laktózu, proto buď mléko bezlaktózové, nebo speciálně teda pro kočky, co je určené mléko, a to v této době ještě ideálně naředit vodou.
0: Co se vlastně kočce může stát, pokud pozře to klasické kravské mléko, třeba plnotučné?
1: Záleží, jestli je na něho zvykla celý život, tak většinou jí to až takový problém neudělá. Ale pokud by to bylo jednorázové, tak dojde k průjmu, popřípadě i k zvracení.
0: Jak tohle to chovatel může řešit potom, kdyby k takovým komplikacím došlo?
1: Tak okamžitě vysadit, co bylo způsobeno, a nasadit dietu. To znamená i klidně rýži rozvařenou, maso, hlavně maso.
0: O tom mase to je zkrátka a pořád stejné. Dnes si povídám v chovatelské poradně s veterinářkou Janou Neugebauerovou. No a milí posluchači, jak už jsem připomínal, naše telefonní číslo 726 465 200 je vám samozřejmě k dispozici, pokud byste chtěli jakýkoliv dotaz vznést na naši dnešní odbornici, tak samozřejmě můžete. Zdravím vás z Hodonínské zoo.
2: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, písně.

je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Eldorado, píseň, která dohrává ve vysílání Českého rozhlasu Brno právě teď. A my vysíláme z Hodonínské zoo naši speciální chovatelskou poradnu dnes s veterinářkou Janou Neugebauerovou, ale stále je tu s námi také pan ředitel Jiří Ingr. Pane řediteli, chová zoologická zahrada v Hodoníně kromě těch velkých kočkovitých šelem i klasické kočky domácí?
1: Máme tady dvě kočky domácí. Ta původní myšlenka byla, protože samozřejmě tady máme všude spoustu sena, slámy, kde ty kočky můžou krásně vegetit a odpočívat. Máme tady spoustu zbytků krmení, takže tady máme samozřejmě i zvýšený výskyt hlodavců. Tady je takovou myšlenku, že si pořídíme nějaké domácí kočky a ty nám tady budou pomáhat redukovat ty hlodavce. Nicméně pravda je taková, že naše chovatelky ty kočky tak rozmazlili, že a tak se o ně krásně starají, že ty kočky vůbec nemají potřebu lovit nějaké myši a většinu dne někde odpočívají a vegetí. Nicméně nám to tady ty kočky tak nějak zútulňují a zpříjemňují, takže jsme samozřejmě moc rádi, že je máme.
0: Přijde občas i nějaká toulavá kočka někde z mějšku?
1: To se moc kočky toulavé nechodí. My jsme poměrně daleko od zástavby městské. Navíc tady spousta takových zvířat, které si taky myslím, že ty naše kočky samozřejmě berou a nějak akceptují, ale ty toulavé kočky, které by sem přišly, myslím si, že by jim tady úplně nebylo dobře. Krom toho tady máme i služebního psa, se kterým náš noční hlídač prochází areál zahrady, tak samozřejmě i ten služební pes, ty naše dvě kočky, na které je zvyklý a ví, že to jsou ty naše, tak je toleruje, ale na ty cizí, které by sem přišly, by asi reagoval velmi podrážděně.
0: Možná ještě jeden takový rychlý dotaz, napadá mě, mohou sem lidé z pejsky?
1: Ne, my jsme jedna ze zahrad, která neumožňuje vstup se zvířaty ani se psy. Je to samozřejmě dáno tím, že náš areál je poměrně malý, máme úzké chodníky, máme všechny expozice zvířecí velmi blízko těch chodníků, takže z toho důvodu, aby nám ti lidi neplašili naše zvířata, aby tím také neobtěžovali jiné návštěvníky, tak z těchto důvodů vlastně neumožňujeme vstup se psy.
0: Tak, to bylo krátce o pejscích, ale teď už zpět ke kočičkám s paní veterinářkou Janou Neugebauerovou. Milí posluchači, stále můžete volat na číslo 726465200, kdybyste měli nějaký dotaz. Zatím se budu ptát já, protože už jsme probrali to horko a jaký to má vliv právě na kočičky. No ale lidé také s kočkami často cestují. Jak právě kočku připravit, nebo co pro ní připravit, tak aby třeba tu cestu autem zvládla, kde ty teploty také mohou být vysoké, pokud tedy lidé nemají třeba klimatizaci?
2: No, v autě bez klimatizace určitě vyjet brzo ráno. Opravdu velice brzo, protože to přehřátí může být rychle. Může se tam dát určitě nějaká chladící podložka do té přepravky, ale bez klimatizace no, raději nejezdit.
0: Takže raději takto. Na druhou stranu někoho by mohlo napadnout zase dát tu kočku přímo k tomu výduchu té klimatizace. To byste doporučila nebo ne?
2: Ne, tam hrozí zánět spojivek a nachlazení té kočky.
0: Takže opatrně. Nás tady trošku otravují vosy, to klidně můžeme prozradit, je to zkrátka živé vysílání a vosy už kolem nás docela lítají, takže zvířátek je tu plno nejenom ve výbězích. No a já ještě možná zareaguju tady na jeden dotaz. Pokud se jedná o kočku chovanou přímo v bytě, je pro ní vůbec cestování vhodné? Jak to zvíře na to může třeba reagovat, když se pak jede někam dál?
2: Otázka je, jestli mají hlídání majitele. Pokud ano, tak radši necestovat, ale pokud tu kočku potřebují vzít sebou, tak jiná možnost není.
0: Takže pak už platí ty pravidla, jak jsme se o nich bavili. Milí posluchači, pokud byste se rádi chtěli na cokoliv zeptat, stále je vám k dispozici číslo 726465200 a dovoláte se nám tady k improvizovanému studiu v Hodonínské zóně a samozřejmě i návštěvníci, kteří jsou tady a třeba jsou chovateli koček, můžete se za námi přijít na něco zeptat, pokud byste chtěli. Každopádně teď další muzika.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Ještě necelou půl hodinku budeme živě vysílat z Hodonínské zoo na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mikrofonu stále Zdeněk Truhlář a se mnou také veterinářka Jana Neugebauerová, která vám radí, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat ohledně chovu koček, tak můžete volat na číslo 726465200. Tak už jsme probrali jak s kočičkami, co se týče horka, také co se týče cestování. No a možná by bylo dobré se zaměřit také na samotný zdravotní stav. Přináší letní období pro kočky nějaká specifika, co se týče zdravotního stavu, ať už jsou to třeba paraziti nebo nějaká virová onemocnění a další, kožní třeba?
1: Ano, tak hodně často chodí i kočky s podráženým žaludkem, se zvracením sprůjmem. Z toho i potom následuje dehydratace a to je velice nebezpečné u koček, protože jsou velice náchylné k onemocnění ledvin. Na to je potřeba myslet, hydratovat kočku, co to jde. Potom dál jsou i infekční nemoci přenosné z kočky na kočku. Často chodí kočky s rýmou. Nemusí to být neinfekčního původu, jako třeba z klimatizace a podobně, ale opravdu pokud kočka je v kontaktu s jinou kočkou, tak je potřeba na to myslet i dopředu, očkovat kočky, aby se tomu předcházelo. Je období koťat, nebo lehce po, a s tím přichází i parvovíróza u koček, to je kočičí padlaukopenie, nebo také lidově kočičí mor. Ten bývá hodně častý a vzhledem tomu, že lidé neočkují kočky, to bývá pro kočku víceméně fatální.

0: Kdybychom měli třeba s koťaty navštívit veterináře právě poté, co přišla na svět, tak je tam nějaká lhůta, do kdyby se mělo opravdu za tím veterinářem dojít třeba i pro to očkování?
1: U koček je trošku později očkování než u psů. Stačí v 8. až 10. týdnu života, ale do té doby je velice důležité odčervovat. Protože parazité se přenášejí nejenom sáním mléka, ale i přes placentu, proto i ty nejmladší koťátka už můžou být začervené, tak od toho 2. až 3. týdne opravdu myslet na očervení, to je velice, velice důležité.
0: Tak, máme nějaký telefonický dotaz, takže se ptám, kdo pak se dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Brna. Aha, já se slyším, moment, já si zavřu rádio. Tak, už
0: ano,
2: jsem si zavřela rádio, jsem
0: vás slyšela třikrát. Do rádia, tak ano.
2: Dobře, já nemám takové zkušenosti, jenom mě teďka napadlo, když vás poslouchám, protože tu máme celý týden na návštěvě našeho, teda potomka naší Mindy, naše kočka, nevím, kolik má roku, už dost, a jedno kotě jsme dali také s naše přes kopec do Osupovic a teď teda jsou tady spolu a on kdykoliv ho odloží k nám, tak se odčichají, obejdou se s Mindou, ale je ocelý hřbet vyšší, jak ona. Vzpomínám si, že za ní chodili 3 kocouři. Jeden z nich byl mourovatý a hodně velký a ti druzí 2 už si nepamatuju. Koťata jsme rozdali a to jedno si vzali právě snacha pro děcka, ale to je kocour chudák, který je zavřený v tom jejich obrovském baráku, ale jenom doma, nechodí ven. Kdežto u nás teda musím hlídat, aby nevyběhl za svou matkou na dvůr, ta chodí jedněma dveřma tam, druhýma zadem přijde, takže ta má svobodný život, ale bohužel to její dítě, ten mourek, ten musí být jenom doma. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli pozná, že je jeho matka nebo ne. Ale je o celou výšku hřbetu je mourek větší jak ona, no?
0: Ano, ano, tak zajímavý dotaz. Co vy na to, paní doktorko?
1: Ano, myslím si, že se poznají, mají dlouhou paměť a vzhledem k tomu, že k vám jezdí pravidelně, tak se znají a nedochází ke konfliktům. Ale určitě doporučuji, aby byli vykastrovaní jeden i druhý.
0: Tak, o tom si budeme povídat možná ještě za chvíli s paní veterinářkou Janou Neugebauerovou. Tady z Hodonínské zoo, odkud dnes speciálně vysíláme.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která 2 slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
5: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tak doufám, že jste si zaspívali u vašich rozhlasových přijímačů dnes u speciálního živého vysílání z Hodonínské zoo, odkud vysíláme celé dnešní dopoledne a budeme až do 12 hodin, což už se pravda trošku blíží. Posloucháte chovatelskou poradnu, jejímž hostem je dnes veterinářka Jana Neugebauerová a na telefonu někdo z našich posluchačů, ptám se, kdo se dovolal a jaký je dotaz.
1: Já jsem posluchač Brna, dobrý den, moc vás zdravím a ptám se. Prosím vás, vím, že magistr města Brna dává na pastraci toulavých kočiček nějaké finanční přispění jednotlivým částem. A já jsem se měla ptát, kdy teda tu kastraci toulavých kočiček provedou a bylo mě řečeno, že potřebují peníze na jiné účely a bylo to oddělení životního prostředí. Jsou povinni to dát, tu dotaci na kastraci kočiček, nebo to mohou použít?
0: Tak nevím, jestli to je přímo dotaz na paní veterinářku, to zřejmě asi by možná byl dotaz právě na ty městské části, ale vlastně děkujeme za inspiraci, protože my jsme právě o kastraci kočiček chtěli hovořit, tak paní doktorko, jestli k tomu chcete nějakou připomínku?
2: Ano, určitě se ještě opakovaně ptejte. Ideální doba na kastrace je tak podzim, zima a začátek jara. Pokud by vám to finanční důvody neumožnili si to hradit sami, tak existují i jiné kastrační programy mimo města. Jsou různé, je jich víc, nebojte se na ně obrátit. Určitě vám vyjdou vstříc.
0: Tak, máme na telefonu další dotaz, jenom poprosím, pokud voláte, tak odejděte trošičku dále od přijímače. Kdo se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsou to já. Haló.
0: Ano, slyšíme vás, povídejte.
3: Dobrý den, tady je Hodonín Mudovičová. Prosím vás, já mám svoje kočky dvě a mě jsem někdo před třema měsícama asi tak hodil ze zadu do zahrady další kočku dospělou, která mě tady porodila pět koťat. Ty mě teda soused zlikvidoval a řekl mě, že musím k veterinářovi, abych tu kočku nechala vykastrovat. Tak jsem šla k veterinářovi, za 2000 jsem ju nechala vykastrovat. Kočka už tady zůstala, odmítá jít pryč a ona mě včel dělá tady paní domu a bije mě ty dvě moje kočky, které mám já. Co mám dělat? Ona jich furt bije, odhání od žrádla a už mě dokonce vlezla i do postele. Tak.
0: Panečku,
3: a mě je líkuju nejak likvidovat, nebo tady není útulek pro kočky nikde, tak já ju nemám kam dát a je mě jí líto, tak ju prostě mám, no ale štve mě to. Tak co s ní?
0: Dobře. Děkujeme za dotaz, paní doktorko. Co byste poradila?
2: Občas umí některá kočka být dominantní. Zkuste jí opravdu vyhranit prostor, kde nechcete, aby nešla. Opravdu jí to naznačte klidně slovem, zvýšeným hlasem. Dejte víc míst na žrádlo a jí směřovat spíše dále do té zahrady. Když si nedokážou s tím poradit vaše kočky, musíte zasáhnout vy jemným způsobem. A určitě to půjde, chce to trošku trpělivosti, ale nepřekročí ty vaše mantinely. Opravdu buďte na ní ráznější. Kočka to pochopí.
0: Takže děkujeme za tento dotaz. No a co se týče té kastrace, tak to je asi velké téma, že už jste i upozorňovala na to, že by lidé měli kastrovat kočky.
2: Ano, koček je stále mnoho, opravdu útulky nestíhají brát další zvířata. Je tady poblíž útulek, který se stará o opuštěná zvířata, ale spíše poradenským způsobem taky nabízí ruku ke kastracím a ošetřením takovýchto bezprizorných koček. Takže pokud je potřeba, obraťte se ve svém okolí i na takováto zařízení, která vám dokážou poradit. Půjčí vám třeba odchytové klece, ale ta starost o to odchycení bude na vás jako na majitelích té kočky nebo majitelích toho pozemku. Zkuste se poptat i na městě, jestli mají nějaký kastrační program, některé obce opravdu mají kastrační programy, a popřípadě na jiné instituce, které částečně hradí kastrace.
0: Říká veterinářka Jana Neugebauerová, která byla hostem dnešní chovatelské poradny. S námi je tady také pane ředitel Jiří Inger. Vy máte doma kočku, pane řediteli?
4: Ano, já mám doma kočku. Mám malé dítě, které si samozřejmě přálo kočičku, takže nám u domu na terase celý den leží vykastrovaný krásný kocour.
0: Tak, to jsme nahledli trošku i do domácnosti pana ředitele Hodonínské zoo. No a protože se nám blíží už 12. hodina, nezbývá mi než se rozloučit, takže loučím se s paní veterinářkou Janou Neugebauerovou. Děkuji, že jste přišla a radila našim posluchačům.
2: Já také děkuji a pěkný den přeji.
0: No a samozřejmě za dočasný azyl také děkujeme panu řediteli Jiřímu Ingrovi, který nám tady umožnil vysílat odsud z Hodonínské zoo. Pane řediteli, díky a přeju zoo hodně úspěchu.
4: Já vám taky moc děkuji za pozvání a za skvělé povídání a chtěl bych tímto nejen poděkovat, ale i pozvat všechny posluchače do naší zoologické zahrady. Určitě se přijďte podívat. Máme pro vás v tomto roce přichystáno spoustu zajímavých novinek, tak se na vás budeme těšit a mějte se hezky. Nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou a teď Karel Gott.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pro milovníky zvířat bude určitě taková cesta rájem, návštěva zoologické zahrady, kde se mohou procházet a kochat se. My se dnes kocháme v zoologické zahradě v Hodoníně, odkud jsme dnes speciálně vysílali na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a ještě než se rozloučím, tak připomenu, že pokud byste si chtěli dnešní vysílání poslechnout znovu, můžete kdykoliv pomocí mobilní aplikace Můj rozhlas nebo na internetových stránkách www.mojrozhlas.cz, kde si také naše vysílání můžete vrátit o něco zpět, takže pokud by vás cokoliv zajímalo a že toho bylo hodně zajímavého z Hodonínské zoo, tak si můžete poslechnout samozřejmě znovu. No a v plánu je další výlet do zoo, milí posluchači. Budeme se těšit po prázdninách 4. září ze zoo v Sedleci u Mikulova. Takže máte se také na co těšit. Pro dnešek už se loučí od mikrofonu Zdeněk Truhlář tady z Hodonína. Naschledanou a naslyšenou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

0: roku vyhledá.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. V Hodoníně hořela ubytovna, hasiči evakuovali 20 lidí a lidé si ode dneška můžou koupit letošní první burčák. Bude většinou polojasno nebo slunečno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medalský to Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjde 1 miliarda korun.
3: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, naplněním průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
1: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. Dnes ráno vyráželi hodonínští hasiči k požáru na ubytovně, kde hořel jeden z pokojů. Z budovy nedaleko vlakového nádraží evakovali 22 lidí a několik zvířat. Po 30 minutách dostali oheň pod kontrolu. Na místě zasahovali i záchranáři, kteří ošetřili 3 lidi, kteří se nadýchali kouře a převezli je do hodonínské nemocnice, uvedla mluvčí záchranářů Michála Botová. Škodu hasiči předběžně odhadli na 400 tisíc korun. Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Krým včera místo předala demoliční firmě, už tam pracuje těžká technika. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, stále není uzavřené. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jeho moravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dříve, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
4: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy, pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě bude dnes polojasno nebo i skoro jasno, později večer začne přibývat částečně průsvětná oblačnost. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na severu a východě kraje bude místy kolem 26. Vítr mírný, severní až severovýchodní a biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna počítejte s kolonou, ve které se zdržíte od Kývalky až po stý 96. zhruba 15 minut. V této koloně se na stém 94. kilometru navíc stala dopravní nehoda. Je to místo dopravního omezení. Další krátké zdržení vás pak čeká ve směru na Vyškov na 206. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

V podání Bojanu zazněla polka Stanislava Esterky Jedu šohaje. No ale šohaje už dojeli, leč nebojte, mohu vás ujistit, že během Moravy krásné země přijedou i další, a to s pěknými písničkami. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo má svátek, u nás jsou to Lady, na Slovensku Štefánie, přeji vše dobré. No a věřím, že během pořadu budete vinčovat i vy svým milým, a věřím, že už za chvilku si poslechneme i nějakého to zpívající dítko, které se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Severin.

0: Tak to byly písně o víně, které zaspíval Jožka Severin, doprovodil ho brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a jak jsem v úvodu předeslala a doufala, že se dovolají nějací zpěváčci či zpěvačky, no teď jsou to zpěvačky a jsou to slečny z chorvatské Nové Vsi, Viktorka 10letá a 11letá Eliška Chlupovi. Tak holky, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Nazárek, tak co budete zpívat, mě řekněte?
1: Hráli dudy.
0: Hráli dudy, tak můžete spustit.

0: No teda, to tedy holky Viktorka s Eliškou zaspívali s radostí, no a zasloužili si potlesk, který teď zněl na vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín. No tak Viktorko s Eliškou, bylo to opravdu úžasné. Co mě k tomu řeknete? Vy se asi o prázdninách nenudíte, že?
1: Ne, nenudíme.
0: No bude.
1: My jsme teď u prázdninách na babičky, u babičky, a pekli jsme koláčem. Máme jich 196.
0: Recept. Ještě jednou mě řekni to číslo.
1: 196.
0: 196, no tak to budete hostit celou vesnici, ne?
1: Máme hostky.
0: Jo, tak. To je něco jiného. Tak Viktorko s Eliškou, říkáte, že s babičkou jste pekli, a co ještě tak děláte?
1: Chodíme do bazénu. Tancujeme, zpíváme, Vikča maluje.
0: No tedy, to já ráda slyším. To si skutečně užíváte, prázdnin, Viktorko s Eliškou. No víte, pakliže jste někdy poslouchali tady ten projekt Prázdniny u babičky, už jste to slyšeli někdy?
1: My už jsme zpívali jednou.
0: Nepovíde.
1: Před minulý rok.
0: Jo, před minulý rok. No a vyhráli jste něco?
1: No ne.
0: No tak možná letos budete mít to štěstí a budete vylosovány a dostanete rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No to by se hodilo, že jo?
1: Mm-hmm.
0: No a máte doma nějaká zvířata?
1: No my máme doma andulku jménem Pepíček.
0: Tak to je andulák jménem Pepíček. Tak jo, a máte nějaké třeba, některé děti, i já, když jsem byla malá, toužili po nějakém tom zvířátku, které by měli doma, mohlo to být i zvíře, máte nějaké to tajné přání?
1: Už máme andulku.
0: Vy jste si přáli andulku a umí povídat něco?
1: Ano,
0: jo.
1: To říká pusinku.
0: Pusinku, no tak to je krásné, no tak pusinka letěla i v té písničce, takže si dobře pamatuji, že říkali jste večer dáme pusinku, tak jo, Viktorko s Eliškou, tedy opravdu jste moc milé holky, moc milé slečny, já zdravím babičku šikovnou, pochutnejte si na těch koláčích, určitě jsou moc dobré, s čím jsou?
1: S povidlama, s oříškama a s tvarohem.
0: Teda. Hned bych si dala všechny tři. Dobře, Viktorko s Eliškou. Moc pěkně jste hráli dudy, zpívali, hráli dudy. My vám samozřejmě za to děkujeme. No a pro vás bude také písnička i pro tu šikovnou babičku, u které jste teď na prázdninách. No prázdniny ještě zdaleka nekončí, tak já vám přeji, abyste si těch prázdnin ještě užili a hlavně, abyste byli zdravé a šťastné a pořád tak vesele si třeba zpívali spolu. Tak se mějte hezky.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: My děkujeme, nashledanou. No a teď už ta písnička hrát bude Boršičanka Antonína Konička.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Polka Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka v Háječku zeleném. No ale Boršičanka Antonína Konička dohrála a hrála v prvé řadě. Pro opravdu šikovné, milé a veselé slečny, které nám před maličkou chvilkou zaspívali, pro Viktorku a Elišku Chlupovi z Charvátské Nové Vsi, no a také samozřejmě pro tu jejich neméně šikovnou babičku. Tak ještě jednou vás tam všechny zdravím. No ale teď už zdravím na Valašsko-Slovenské pomezí pana Honzu. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju krásný slunečný den všem. Rád bych věnoval písničku našim kuchařkám. Jsme na Vranovské přehradě, zařízení rekreační je mostárna. Kuchařky se o nás vzorně starají, vaří, pečou, smaží, grillují. Řekl bych, že nám nosí modré z nebe a za to si zaslouží pěknou písničku a poděkování.
0: No tak to určitě, pane Honzo, tak vy jste tam v takové ozdravovně, ne? Takové výkrmě.
1: Přesně tak.
0: Takové výkrmě, skoro bych řekl.
1: Doslova výkrmě.
0: Tak se to mějte hezky, já zdravím všechny ty, kteří se o vás tak pěkně starají. No vy jste nám popřál sluneční den, slunný den. No já bych tedy, abych pravdu řekla, docela bych brala, kdyby se dnes trošku zatáhlo a zapršelo, pane Honzo. Abychom si
1: tady
0: trochu...
1: prosím, pěkně v noci sprchlo na mostárně a na přehradě Vranovské. Je tu velice příjemně, je zatážené a přeju vám to, aby se to počasí přesunulo i k vám do Brna, abyste si trošičku odpočali.
0: Tak to jste moc hodný, děkujeme a ještě jednou zdravím všechny ty, kteří se o vás tak úžasně starají.
1: Naschledanou.
0: Na tom druhém telefonu už čeká paní Josefka ze Silůvek. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jirinko, já vás zdravím a všechny posluchače. Dnes má narozeniny paní Maruška Vokounová, já jí posílám písničku a přeji jí pohodu, štěstí a hlavně pevné zdravíčko. Maruško, užij si narozeninového dne a snad se domluvíme a půjdem brzo na kafičko. A zdravím taky tvého zetě Pavla, který má teď trochu problém zdravotní, ale držím palce, Pavle, a bude zase dobře. A Luděk Juračka, jsem slyšela, že včera měl taky narozeniny, tak já mu všechno přeju nejlepší a hodně dechovky a přeju všem přátelům všechno nejlepší a brzo se uvidíme snad.
0: Tak a já mohu klidně prozradit, že já vím, že paní Marie Vokounová z Dobřínska dnes slaví narozeniny, ne, protože tady mám pro ně ještě jedno vinčování, tak doufám, že pozorně poslouchá Moravu krásnou zem. Tak teď zaznělo to první. Paní Josefko, naschledanou.
2: Děkuji, mějte se, Jiřínko.
0: Vy také, naschledanou. No a pěkná písnička i pro paní Vladislavu Crlíkovou. Dnes slaví krásných 92 let. Přání, tak to také nechybí. Milá maminko, přejeme ti především hodně zdraví a stále stejnou chuť do života. To vše ti ze srdce přeje dcera Dana s rodinou. Lančočanka pak potěší pěknou písničkou.

0: Tak to byla cesta do Kútu v podání Lanžočanky. No a teď už to bude paní Božena Vorlová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla pogratulovat, ale už mě předběhla Josefka ze Siluvek, takže já taky přeju paní Mařence Vokounové z Dobřínska, kamarádce, všechno nejlepší k jejím krásným narozeninám. Přejeme jí zdraví a dobrou pohodu a taky pozdrav od dechovkářů. A potom bychom chtěli ještě pozdravit pana Pavla Jecha, který je zeťák paní Marušky, a z Dobřínsku, tak mu přejeme, ať se brzo uzdraví a může zase hrát, ať má radost ze hry a my taky z jeho produkce. A pak ještě zdraví manžele Kudláčkovi z Dobřínska a manžele Čechovi ve Valči. Všem přeji hodně pěkných dní a trošku chladnějšího.
0: To by bylo, že paní?
1: To by bylo.
0: Tak no, jo, no, doufám, děkuji, že se dočkáme trochu chladnějšího počasí. Dřív jsme se těšívali na teplejší počasí a teď je to naopak a čekáme obrátím na nějaké to chladno. Dobrý, tak jo, tak přání jste předala. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
0: A teď už pan Svaťa. Dobrý den.
2: No, paní Ostrá, dobrý den. Rád, že jsem si dovolal. Prosím o zahrání písně k narozeninám se přítelkyní Marii. Marie, nepřemýšlej nad rokama, dělám to všem stejně rychle. Jsi krásná žena, tak buď veselá a užívej si života. To ti přeje přítel Svaťa. Děkuji.
0: No tak taková slova vyznání bych hned brala, pane Svaťo. Tak to vaše přítelkyně má velkou radost. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
0: Není zač. No a další vinčování ráda předám paní Anežce Horákové z Bzence, která dnes slaví úctyhodné 93. narozeniny. Paní Anežka je rodačka ze Mlýna u Vápenek, je věřící a celý život jí provází láska k paně Marii. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží ochranu, klid, spokojenost a radost každého nového dne. S láskou vzpomínají a vše nejlepší přejí sestra Kateřina a neteře z Vápenek a písničky nám bude hrát Dambořanka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo.

0: ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem, já tady mám další milé posluchačky, tak nejprve dávám slovo do Vsetína paní Vlastě Fridrichové. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a chtěla bych zítra 8.8. má Věrka Kostková krásných 77 let. Proto jí za celý našu partiu přeju všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a ať je šikovná tak, jak je. A nemůžu zapomnět na Milenku Studenskou, která je velkým vaším posluchačem ráno a večer. Takže Milenko, všecko nejlepší, hlavně to zdravíčko. A zítra, 8.8. máme pár kobraní u Břízu. Doufám, že se už všechny dcerky těšíte. Mockrát vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
1: Tak někdy zase naschledanou, tak ta akce dopadne na jedničku. Tak paní Vlasto, naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: A už paní Marie Týlová, dobrý den.
3: Dobrý den ještě jednou. Pani Ostra, já bych vás prosila o pěknou písničku. Dneska jí má narozeniny můj vnuk Zdeněček Baťka mladší, 36 roku. Prosila bych vás o pěknou písničku pro něho. Hodně zdravíčka ti Zdeněčku přeju, štěstí, lásky, svoju ženušku Marušku. Mějte se rádi, to vám přeje babička z Milotic a ještě jedno přáníčko bych měla pro jeho tatínka, který má v neděli, určitě by se nedovolala, jak či jsem nemohla, který má v neděli 66 roku, je to Zdeněk Baťka, lidový zpěvák, můj hodný zeď. Přeju ti, milý Zdeňku, hodně, hodně zdravíčka a štěstí, lásky, rodinej pohody. Ať napíšeš krásný ještě písniček, to ti přeje babička Týlová z Milotic. Mm-hmm. Paní Ostrá, moc krát vám děkuju, že jsem se dovolala.
1: No to je vaše šikovnost. Paní Marie, já jenom, že se přidáváme k přání pro Zdeňka Baťku. Jeho písničky velmi často zní i v Moravě krásné zemi.
3: Ano,
1: a mnohým
3: ano.
1: Přinášejí velkou radost. Takže byla to milá přání. Naschledanou.
3: Ano. Ano, v nedělu mám k ním dojít, mě pozvali.
1: Tak naschledanou, děkuju. Hezkou oslavu. No a beru další dopis, prosím o písničku, kterou zahrajete k dnešním narozeninám Petrovi Mikiskovi z Mariánského údolí. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, radosti z rodiny a taky z dechovky, kterou tolik miluje, a boží požehnání. Písnička ať potěší i jeho Aničku, manžele Bémovi, Helenku Jurčíkovou, a ta, ať se brzo uzdraví a vrátí se z nemocnice domů. A také zdravíme Jardu Wolfa. No a kdo tedy posílá tyto pozdravy a přání? No, jméno tady není uvedeno, ale já jsem tak nějak z mailové adresy vydedukovala, že by to mohli být Štolfovi, doufám, že se nepletu. A jaké další přání si vyslechne věrná posluchačka paní Marie Vokounová z Dobřínska, která, jak už jsme několikrát slyšeli, právě dnes slaví narozeniny. Milá maminko, milá babičko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání. Děkujeme ti za péči a lásku, kterou nám dáváš plnými doušky. Zeď Pavel ti vzkazuje, že má tu nejlepší tchýni na světě. Máme tě moc rádi. Tak to ze srdce blahopřejí Štěpánka, Mirka a Pavel. No a tak to hraje Stříbrňanka.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tak Stříbrňanka dohrála a na řadě už je pan Ondráček ze Sirovína. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát panu Ladislavu Černýmu z Mladiva na Moravě jeho včerejším 75. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, spokojenost, radost ze svých noučat. Když jsme včera si už psali, já říkám, pěknou písničku, vždycky se hodí, takže ostrá.
0: Tak určitě se hodí, pane Ondráčku. 75. narozeniny, no tak takhle to nezní až tak nějak špatně, ale když řeknete čtvrt století nebo tři čtvrtiny století, tak to už teda je takové horší, ale já věřím, že pan Ladislav Černý je v plné síle a že si užívá toho života, který má ještě před sebou.
1: Já jsem o to říkal včera přesně do telefonu, říkal, že co mám, ale říkám, v pohodě, Laďo, to je krásný věk, v pohodě.
0: No krásný.
1: Krásný věk a on ještě plný, on dělá dřevo, všecko, doma pracuje, doučata, takže v plné síle, já bych se dožíval, já to říkal jsem, on se nazbal a v pohodě.
0: Mladší ročníky teď skoro závidí v dobrém, že jo? Tak jo, pane...
1: No, já pár roků mladší, ale to je nevadí, no.
0: Pane Ladislave Černý, i my vám blahopřejeme jen tak dál, užívejte si toho krásného života. No a vám, pane Ondra, děkuji za pěkné přání pro pana Ladislava a těším se na shledanou.
1: Tomu Ondráčkovi ze Sirovína. Ano. Děkuji moc.
0: Prosím, vám také. Na shledanou. No a aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně dnes blahopřeje zasloužilé to hasičce, sestře Zdence Židlíkové. Právě dnes slaví ve Valašské Bystřici 88. narozeniny, takže drahá sestro, hasiči, vám naším prostřednictvím za všechno opravdu z celého srdce děkuji a dole dalších vám přeji, abyste se měla dobře, aby zdraví moc nezlobila a abyste byla šťastná a spokojená a taky ten klid by mohl být dobrý a všechno ostatní, co si přejete, ať se ještě splní. No a další posíláme písničku do Medlovic, dnešní slavenkyni, milované mamince, babičce a prababičce, paní Olince Vojtkové, která dnes slaví narozeniny, milá Olinko. 77 let je věk plný životní moudrosti a příběhu. Přejeme ti stále zdraví, neutuchající životní elán, boží ochranu a požehnání. Kéž je pro tebe tvá rodina stále zdrojem štěstí, klidu a spokojenosti. A tvůj domov zůstává naplněn láskou, radostí a obklopen jenom samými dobrými lidmi s čistým srdcem. S láskou blahopřejí děti Miloš s Romankou, Olinka s Petrem, vnoučata Anetka, Milošek, Simonka, Patriček, Maruška a Petruška s rodinami, sestry Liduška a Anička a také Marie Charouzová s rodinami. Velkou pusu posílá prababičce také všech 9 pravnoučátek. A ještě přání od Jardy Wolfa. Zkusíme to třeba takhle, se tady píše. Milý Petře, k tvým narozeninám, které slavíš dnes, ti ze srdce přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti. Ať se ti splní všechna tvá přání, každý den ti přinese důvod k úsměvu a jsi obklopen lidmi, kteří tě mají rádi. Přeji ti také hodně sil, pohody, lásky a mnoho krásných, nezapomenutelných okamžiků. Všechno nejlepší k narozeninám. No ale už netrpělivě čeká Tufaranka ze Šakvic.

0: Tak to byla polka Miroslava Mordycha v Lanžhotě tam pod Máju a jak už jsem říkala, hrála tu Faranka ze Šakvic. No a pohled na hodiny mě říká, že ještě máme chvilku na nějakou pěknou, jakou kratší písničku. Takže já tu následující písničku věnuji vám všem, kteří jste si naladili Moravu krásnou zem a doufám, že si naladíte i krátce po 18. hodině. Takže Šardičanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak písnička, to byla hezká, byla pro vás, pro všechny přátelé, no ale je 12 hodin 56, 57 minut, takže polední část Moravy krásné země opravdu už končí. Ještě jednou zdravím dnešní zpěvačky, šikovné to slečny, Viktorku a Elišku Chlupovi z Charvátské Nové Vsi, opravdu zpívali výborně, krásně. Vám všem pak přeji pohodové odpoledne, třeba zrovna v naší společnosti. Loučí se Jiřina Ostrá, no a těším se na shledanou krátce po 18. hodině. A na závěr vlny Moravy Zdeňka Gurského hraje

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Veřejné ochránkyni práv přibývá stížností na stavební řízení. Silničáři v Břeclavi zprovoznili most mezi centrem města a Poštornou. Muzeum města Brna pořádá světelný festival v zahradách u vily Tugendhat a sousedních vil. Dnes bude polojasno až skoro jasno, k večeru oblačno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Kancelář veřejného ochránce práv řeší stále více podnětů kvůli stavebnímu řízení. Přibylo jich po novele stavebního zákona z 1. července 2024. Obvykle dostává přes 700 podnětů tohoto typu ročně. Letos jich s ohledem na už obdržené množství očekává na 1000. Vedoucí stavebního odboru Pavel Půček upozorňuje, že pokud lidé kritizují například nečinnost, musí nejprve podat oficiální stížnost nadřazeným stavebním úřadům.
4: Já se ale obávám jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, že vlastně se bojí jakoby uplatnit své zákonné kroky, ale jakákoliv stížnost podle práva vám prostě nesmí jít na škodu. Vy uplatňujete zákonný prostředek a třeba i od toho tady jsme jako ombudsman.
2: Rady ke stavebnímu řízení poskytuje kancelář ombudsmana na webu domek.ochránce.cz. Silničáři dnes otevřeli nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Řidiči tak znovu projedou přímo mezi centrem Břeclavi a místní části Poštorná. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. Provizorní most, po kterém auta jezdila během výstavby, silničáři v příštích dnech rozeberou. Na hradě Veveří u brněnské přehrady dnes odpoledne a zítra po celý den vystoupí několik zástupců české hudební scény na festivalu Hrady.cz. Dopravní podnik města Brna proto posílí autobusovou linku 303. Vypraví i speciální noční linky, popisuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
5: V nočních hodinách od 22 hodin do 1 hodiny pak zvláštní spoje zdarma návštěvníky akce odvezou buď do Veverské Bytýšky anebo k zoologické zahradě. Zde bude možný přestup na mimořádnou tramvajovou linku P1 anebo na noční autobusovou linku N98 směrem k hlavnímu nádraží.
2: Fasáda vily Tugendhat v Brně se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené od dneška do neděle. Hlavní program je vždy po setmění od 9 hodin do půlnoci.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě nejprve polojasno nebo i oblačno, později čekáme jasno a večer velkou oblačnost. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku bude místy 26. Vítr je mírný a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda na stém 94. kilometru D1 na příjezdu do Brna od Prahy už provoz neomezuje stále, ale počítejte se zdržením v nesouvislé koloně od Kývalky postý 96. kilometr okolo 15 minut. Dalších 6 pak naberete mezi 205. a 210. ve směru na Vyškov. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá a hlavně nečichám člověčinu. No? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl a to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
6: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový ano. Hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím ano. Zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není
1: ale
0: to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit. Jistě,
1: já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos,
1: aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno. Čo to
2: mohlo? Neviem, čo to mohlo byť.
4: Človeče, vy ma už
2: neviem.
4: Dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok.
2: Hey?
3: Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť.
3: No.
2: A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do.
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil?
5: Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
5: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
5: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
5: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
5: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
5: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
5: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
5: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
6: Vesele a zdravie. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností.
1: Ano.
0: A ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak... dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitaminu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
1: no, do té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné potom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselazdravie.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navoněla. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v Borovicovém lese a někdo nás mlátil, tak nám mohl

0: nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdelnové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu? Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému.

0: To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená, kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
1: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
0: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
1: Ušní, nosní, krční?
0: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyšší vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdemlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná paráda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Firmy rozporují zrušení smlouvy na stavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Letos na Jižní Moravě zahnízdile rekordní počet dudků chocholatých. Šermíř Alexandr Šupenič dnes v Brně oslaví titul mistra světa. Bude polojasno až skoro jasno, k večeru oblačno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Stavební firmy nesouhlasí s jednostrannou výpovědí smlouvy na stavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila v červenci fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
2: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
3: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
4: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
3: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Ochranáři na Jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Některé páry je během letoška využili dokonce dvakrát, upřesňuje Libor Opluštěl z Českého svazu ochránců přírody.
5: Letos zahnízdilo 21 párů v prvním hnízdění a k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedení a někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni bylo 14 hnízdění a bylo jich něco přes 50.
0: Dudek chocholatý se do Česka každé jaro vrací z Afriky a hnízdí hlavně v nejteplejších oblastech Jižní Moravy. Jak se mu u nás daří, vám podrobně přiblížíme po půl třetí. Na Jakubském náměstí v centru Brna dnes večer lidé uvidí šermířskou show. Šermíř a brněnský rodák Alexandr Šupenič s fanoušky oslaví titul mistra světa. Získal ho letos v červenci poté, co ve finále v Hongkongu porazil italského soupeře. Na programu dnešní akce je šermířský zápas nebo hudební vystoupení. A v Brně pokračuje také Mezinárodní festival Maraton hudby. Až do neděle nabídne desítky koncertů v centru města zdarma i na placených koncertech v klubech a kavárnách. Na dvoří hradu Špilberg dnes návštěvníci zažijí tradiční Balkan Night. Program popisuje manažer festivalu Jan Mach.
6: Jako hlavní hvězda vystoupí rumunští fanfáre Čokarlia, což je dechovka, o které se říká, že snad je i ta nejrychlejší na světě. Další vycházející hvězdou žánru, která tam vystoupí, jsou makedonští Jumbo a Guševi orchestra a celý tento večer zakončí v Brně známé DJské duo Malalata.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude polojasno nebo i oblačno, později čekáme jasno a večer velkou oblačnost. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku bude místy kolem 26. Vítr je mírný a biozátěž střední. O počasí bude mluvit s meteorologem Petrem Minstrem, za chvíli i Borek Kapitančik.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Velmi silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Držíte se od stého 86. postý 96. kilometr 20 minut. Dalších 10 potom naberete z Brna na Vyškov mezi 204. a 210. kilometrem. A podobné zdržení je také z Vyškova na Brno od 204. po 201. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Milí rozhlasoví přátelé, ano, dovolím si vás takhle označit. Vy, kteří posloucháte denodenně, i vy, kteří jste tady třeba poprvé. Vítejte při poslechu Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. Teď už máme skoro 5 minut po 14. hodině a v Dobrém odpoledni, které právě startuje, se dozvíte něco o dudcích, o kterých vám říkala Věra Šembeková. Ona zmínila také Petra Minstra, který nám řekne, jaké nás čeká počasí a jaké máme teploty na jižní Moravě, to se od něj dozvíme samozřejmě taky. Takže s tím, který mě naučil, jak se kroutí tlakové výše a níže už za pár minut. Ale měl bych taky gratulovat. Svátek totiž dnes slaví všechny lady, jen to nejlepší, milé dámy. 127 let nás dělí od chvíle, kdy na svět přišel herec, režisér, zpěvák, ale taky rozhlasový DJ Oldřich Nový. 1,70 by měl herec Mojmír Maďarič. Před 46 lety začal v New Yorku ve studiu Hit Factory John Lennon s natáčením svého posledního alba Double Fantasy a před 72 lety se Johnny Cash poprvé oženil. V Memphisu se tehdy jeho manželkou stala Vivian Alberto. Tak tohle všechno jsou výročí, příležitosti a události, které si připomínáme 7. srpna. Tak ať se vám dnešek podaří. Ať se moc nepotíte. Já si myslím, že to poslední přání bylo nejdůležitější. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Nerušený poslech přeju.
1: Český rozhlas Brno.

0: No, sir. Počasí.
1: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Venkovní teploty jsou o něco nižší než včera, ale máme slunečné počasí, tedy většinou slunečné počasí. Jaké teploty máme na jižní Moravě? No tak to už je otázka na meteorologa Petra Minstera. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak tedy je na jižní Moravě?
2: To slunečno platí hlavně v té východní polovině, ta západní, zejména potom Znojemsko, má oblačnosti trochu více až oblačno, ale teploty jsou příjemné od 27 do 30 stupňů, rovných 30 zatím naměřila Strážnice nebo o desetinku ještě ne. V Lednici nepadla ta 30 stupňová hodnota, jinak pofukuje vítr spíše slabší až mírný, tak nějak od severu nebo severovýchodu.
1: V odpoledních hodinách pátku 7. srpna se dočkáme dobrých až velmi dobrých rozptylových podmínek. A jaký bude vývoj počasí směrem k večeru a jaká bude noc?
2: Oblačnost, která se teď vyskytuje, se bude zmenšovat a vytrácet, takže bude potom později odpoledne a večer i skoro jasno, ale večer zase od jeho západu bude oblačnost přibývat, bude to taková částečně průsvitná oblačnost, která jako peřina bude fungovat první část noci, takže teploty budou klesat jenom pozvolna a až v průběhu noci, kdy se zase bude vyjasňovat, tak klesnou na ty hodnoty nižší, k ránu by to měly být hodnoty mezi 18 až 15 stupni. V některých údolích, zejména potom na severu, může být až 13 stupňů, takže příjemné, chladnější ráno a přes den potom čekáme zase slunečno zpočátku a také večer jasno a dopoledne se vytvoří opět drobná kupovitá oblačnost, která zůstane většinou odpoledne. Teploty budou stejné jako dnes, tedy 27 až 30 stupňů, o něco malinko chladněji může být na Blanensku.
1: Zítra, to už jsme mluvili o sobotě, tedy zítra v sobotu 8. srpna nás čekají i srážky?
2: Zítra nás srážky nečekají, ta oblačnost bude opravdu drobná. A v neděli tam už vůbec ne, protože oblačnost bude úplně malá a pravděpodobně i jenom průsvitná, takže nějaké srážky bychom mohli očekávat až při přechodu studené fronty v pondělí, kde bude oblačnost větší, nicméně i ta studená fronta vlastně přejde až později odpoledne večer, takže teploty musíme počítat s nimi docela vysoko. Už v neděli budou nad 30 stupňů většinou do 34, v pondělí potom ještě o něco více, 32 až 36 stupňů.
1: Jaký nás čeká víkend a co přinese pondělek, vám řekl meteorolog Petr Minster. Jak už jsem jednou řekl, ten, který mě naučil, jak se kroutí tlakové výše a tlakové níže. A já vám děkuju jednak za aktuální předpověď i za tu poučku. Mějte se hezky, Petře, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: Ovšem přidám ještě východ a západ slunce, abyste věděli, kdy vás pošimrají zítra, tedy v sobotu 8. srpna, první sluneční paprsky. Východ slunce v Brně zítra nastane v 5 hodin a 34 minuty, západ ve 20 hodin a 25 minut středoevropského letního času a v sobotu bude platit stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže. Zátěž střední.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: tímhle hlasem a s tímhle textem notabene v té lahodně znějící francouzštině to muselo být zlomených srdcí Joe Dassen a jeho indiánské léto. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánčik. Nastává čas, kdy vám nabídnu pár pozvánek, ale ještě předtím zmíním, co v našem dobrém odpoledni uslyšíte na téma, které už zmínila Věra Šembeková ve zprávách. Na jižní Moravě přibývá dudků chocholatých. Ochranáři jim pomáhají speciálními hnízdními budkami, takzvanými dudníky. Letos z nich vyvedli dudkové rekordní počet mláďat. Takže na dálku gratulujeme. Ale teď k pozvánkám, které jsem vám slíbil. Jednak jsou to pozvánky na místa, která už byla v našem dobrém odpoledni několikrát zmíněna. Víte, že v Brně probíhá maraton hudby na třech místech. A taky už jste slyšeli o tom, že až do neděle můžete navštívit třeba Festival Planet. Tady si dovolím ještě jedno drobné upřesnění až do nedělního večera, do 23. hodiny a 30. minuty. Můžete na brněnské Kraví hoře zažít ten vesmírný týden, který stále pokračuje. Originální obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a chytré povídání přímo u modelů vesmírných objektů. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy vstup zdarma. Ale mám pro vás ještě pozvánku trošku jiného druhu. Jinými slovy, na své si můžou přijít i milovníci folkloru v neděli 9. srpna, a to ve Strážnici, kde pokračuje Strážnické kulturní léto 2026. Tentokrát vám nabídne koncert beskidské folkové kapely Za koncem, která inspiraci pro svou autorskou tvorbu čerpá z příběhů obyčejných lidí, jejich vztahů, pocitů a emocí. Vystoupí v neděli 9. na náměstí Svobody od 18 hodin ve Strážnici. Za koncem ve Strážnici. Teď je 14 hodin 26,5 minuty. A tu o tom usměřování znáte?
1: Edův zvonek.
2: Dva kamoši u škopku, hrno hantec. A jeden hlásí, tak jsem se ti včera nějak zapomněl v knajpě, a aby jsem si to u staré aspoň trochec vyžehlil, tak jsem jí kaufnul puget. Říkám si, co budeš vysvětlovat, kytky řeknou všecko. A co, řekli? Čeče nic. Ona je vůbec nepustila ke slovu.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Jak jenom to bylo v tom filmu Marečku, podejte mi pero, kdy Jaroslava Obermajerová říká Jiřímu Lírovi a ne tady stát jako a mlčet jako Dudek. Jak se jmenujete? Dudek. Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. To už jsem přišel k tématu, které jsem slíbil. Dudek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky, takzvané dudníky. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci.
3: Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři.
2: Tak. Ti mají mezi 15 a 20 dny.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
2: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé. U těch mláďat vidíte, že to je dvouřadé, ale u dospěláku to je v podstatě jako slité do jednoho, takže ta chocholka je prostě potom krásně dořad. Jsou to teďka takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů.
2: Ve spoustě rčení prostě se u nás dudek objevuje, to znamená, že v té naší slovesnosti a vůbec jako v té historii dudek existoval a vždycky byl blízko lidem a vždycky nějakým způsobem k němu lidi se jako měli spí jako dudek, že jo, prostě a tak dále. Myslím si, že dudek nespí úplně jako výrazně jinak než všichni ostatní ptáci. Vůbec nevím, z čeho to vzniklo.
1: Říká Libor Opluštil. Dudci přitom z české krajiny skoro vymizeli. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
2: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedení. A ještě někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni vyvedli bylo 14 hnízdění a bylo jich zhruba něco přes 50. Takže každý rok to v podstatě narůstá.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků. Upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
4: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo 47 mláďat, nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více. A jenom pro vaši představu, mezi lety 2017 až 2025 těch mláďat už vedli více než 100, což je poměrně citelný zásah do naší přírody a samozřejmě příznivý.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky sýčkům obecným a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: No ono se řekne mlčet jako dudek, ale když to dudek takzvaně rozpálí, tak je to taky pěkný kravál. No to je on, to je dudek. Tak jenom, abyste věděli, až půjdete třeba na víkendovou procházku do lesa. Teď je 14 hodin 36 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Když dávala dohromady tip na výlet, který v našem Dobrém odpoledni za chvíli uslyšíte, měla Hana Varmužová ještě ruce od modré barvy. Byl to pozůstatek jejich povinností značkařky Klubu českých turistů na Pozořicku, kam vás také už za pár chvil pozve.
5: Český rozhlas Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Zdravím vás nejen já, ale především Hana Varmužová z Klubu českých turistů, která dnes opět u mikrofonu našeho dobrého odpoledne něco chce říct.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: To něco, to je tip na výlet. A protože musíme zužitkovat Hančinu práci, práci značkařky, tak se znovu vydáme po modré značce. Znovu to bude Wildenberg?
1: Ano, Borku, máte pravdu, ale tentokrát půjdeme jinou trasou, protože my autobusem dojedeme na autobusovou zastávku, která se jmenuje Hostěnice Červený vrch, a dojdeme po cyklotrase na místo zvané Jelenice a odtud budeme po modré turistické značce pokračovat na Wildenberg. Jelenice, to je název lovecké chaty. Je to takový pěkný domek, je to variace na hrázděnou stavbu, jsou tam přidělaná prkna a z dálky to vypadá skutečně jako hrázděný domeček. A v okolí tady té Jelenice jsou dvě krásné studánky. Jedna, kde teče hodně vody, se jmenuje Pařizová studánka a je k ní přidané jméno Alešova. A dočetla jsem se, že to byl pozořický pan učitel Aleš Tinka, který byl velký milovník přírody a proto mu místní lidé tady tuto studánku věnovali. Druhá studánka se jmenuje Jelenka a od chaty Jelenice k ní vede takový dřevěný poválkový chodníček. Dál potom pokračuje ta modrá turistická značka už ne širokou cestou jako v těch minulých příspěvcích, ale úzkou lesní pěšinou. Takže tam nás čekalo velmi mnoho práce s ořezáváním ostružin a dřevin a tak podobně, ale je to moc pěkná cesta krásnými lesy. Dojdeme k místu, které se jmenuje Žalmanův kámen. Josef Žalman, to byl lichtenštejnský lesník a byl spoluzakladatelem Českomoravské myslivecké jednoty a taky vydával časopis Stráž lesa. A ten pomník tady byl vybudovaný ke stému výročí narození v roce 1984. A vedle je ještě pomník Ludmily Maláskové. Jsou to tři slunečnice vyrobené z kamene a jsou tam básničky a povídání a pochopila jsem, že to někdo věnoval své mamince, kterou měl velmi rád. Takže hezké místo na odpočinek a na takové chvilkové posezení. No a pak už cesta vede na rozcestí Wildenberg a odbočka vás dovede na Ostrožnu z pozůstatky hradu. Těch pozůstatků tady moc není, jak už jsem minule předeslala. Je to velmi romantické místo a určitě stojí za návštěvu. Krásně se to dá projít. A pak pokračuje dál žlutá turistická značka. To je nejkratší cesta do Viničních Šumic na točnu autobusu. A ta už zase vede krásnou širokou cestou a zároveň tady vede naučná stezka Rékový. To je takové zvláštní slovo. Je to nějaký místní pojem a je to pěkné široké údolíčko kolem potoka a asi po 2 kilometrech, možná 3, vás dovede přímo na točnu autobusu a odtud už se můžete vypravit do Brna nebo kam potřebujete.
0: No tak s těmi kilometry v nohách to asi každý uvítá, to, že má odvoz z autobusové točky. Děkuji vám za dnešní tip na výlet, Hanko, a přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: K plánu péče o soutok přišly ministerstvu životního prostředí dvě připomínky. Lidé si můžou koupit letošní první burčák a fotbalisté zbrojovky Brno a Liberce večer otevřou třetí ligové kolo. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
2: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu s zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinnou oblast platit.
1: Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jeho moravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dříve, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
3: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy, pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
1: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označený částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni, od 80 do 100 korun. V Brně dnes pokračuje šestý ročník festivalu progresivní hudby Popmese. Na šesti pódiích v areálu Velodromu se představí české skupiny Dukla či Omskver. Ze zahraničních hostů pak dorazí třeba francouzská hudebnice Oklu. Festival kromě koncertů nabízí i doprovodný program, například kino nebo prohlídky města, upozornil za pořadatele Tomáš Kellar. Před 245 lety se v ulicích Brna poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení, konkrétně 277 lojových lamp. Výročí připomíná výstava Světla Brna v proměnách času. Ode dneška je až do konce září zdarma přístupná v křížové chodbě na brněnské Nové radnici. Připravila je městská společnost Technické sítě Brno, která se o veřejné osvětlení stará. Výročí připomenou i tři speciální kuličky, které vypadnou z orloje. První vypadla z časostroje na náměstí Svobody dnes, další pak budou následovat v září.
0: Sport.
1: Fotbalisté zbrojovky Brno a Liberce vstoupí do třetího kola šance ligy. Zbrojovka má zatím 4 body a tak by v případě výhry šla na první pozici neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisuje pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hulka.
4: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním, a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, jako by třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal dvou zápasek 2 góly.
1: Zbrojovka přivítá Liberec v 19 hodin. Přímý přenos nabídne i zpravodajský server i rozhlas.cz nebo aplikace Můj rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě oblačno, postupně se vyjasní a zítra čekáme ráno a večer jasno, dopoledne a většinu odpoledne polojasno. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, zejména na severu v údolích lokálně až 13. Denní zítra vystoupí na 27 až 30, na Blanensku bude místy 26 stupňů. Vítr ráno slabý, jinak mírný a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: kolonami počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna. To jak od Prahy, tak od Vyškova zdržení je od 10 do 15 minut. Podobné zdržení pak vás čeká i v opačných směrech, tedy z Brna na Vyškov a z Brna na Prahu. Kolona se tvoří také na tahu Brno-Svitavy, a to mezi Kuřimí a Lipůvkou. Zdržení je do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne, milí přátelé. Máme něco málo po 15. hodině. Je pátek 7. srpna. Jsme zase o něco blíž zatmění slunce, které bude příští týden, 12. konkrétně tedy ve středu večer. A začíná další hodina našeho dobrého odpoledne. Cesta k návštěvě dalšího zámku v cyklu Zámecké léto je umetena. Dopravní informace z jihomoravského Kordisu už chystá tentokrát vedoucí centrálního dispečinku IDS JMK Miroslav Vojnar. A co v učebnicích nebylo, vám ještě v této hodině poví Martin Písařík. Ale to ještě ani zdaleka není všechno. Písničky, které nestárnou, a třeba víkendová trefa. Ta už po skladbách, které vám zaspívá a zahraje jednak Radek Tomášek, ale taky belgické duo Kluzo. To je ten slavný inspektor, jestli se nepletu, ale samozřejmě i formace, kterou jsem zmínil. Teď máme 6 minut po 15. hodině. U mikrofonu je Borek Kapitánček a telefon, který připomenu, je připraven hlavně pro ty, kteří jsou soutěživí. Rádi by totiž měli další dárek od nakladatelství Kazda. V tom případě volte 726 46 5200. Asi tak za 3 minuty začnu pozorovat, kdo byl tak rychlý a kdo chce soutěžit ve víkendové trefě. Dobré odpoledne přeju.
0: Český rozhlas Brno.

0: Za přispění téhle skladby jsme se vlastně vrátili o 30 let nazpět. Možná o 32, no tak teď už vás nebudu zatěžovat letopočty, ale zatížím vás ještě před víkendovou trefou. Předtím, než představím našeho soutěžícího ještě něčím, já v úvodu téhle hodinky našeho dobrého odpoledne jsem se jenom tak jemně otřel o to nastalé, vlastně ještě nenastalé, ale už brzo nastane zatmění slunce. Pokud to nevíte, tak ve středu 12. srpna bude z území České republiky viditelné částečné zatmění slunce. Museli byste třeba do severního Španělska, abyste tohle zatmění pozorovali jako úplné. Výhled třeba z hvězdárny a planetária Brno bude velmi omezený, jo, tak prosím pozor, místní astronomové důrazně doporučují sledovat úkaz odinut z jakéhokoliv kopce s dobrým výhledem směrem na západ až nízko k obzoru, ale důležité je vědět, že je nezbytné tu oslnivou sluneční zář omezit pomocí speciálních brýlí, protože bez použití speciálních filtrů může být třeba pohled dalekohledem lidským očím velmi nebezpečný. 12. srpna večer, částečné zatmění, ale teď už konečně víkendová trefa. Říkáte si, konečně uslyšíme toho, kdo chce soutěžit. Kdo pak nám to vyfouknul? František. Přeju vám dobré odpoledne, Františku.
1: Dobré odpoledne vám všem. Já jenom doplním, že pak už to bude až v roce 45 jsem slyšel zatmění slunce.
0: No, tak to je vlastně moje poslední zatmění. Ale děkuju. Já myslím, že jo. A tak nechme to být. Pojďme se soustředit na víkendovou trefu. Mám pro vás dobrou zprávu. V tom smyslu, že pokud se vám povede aspoň polovina správných odpovědí, budete si moci vybrat mezi dvěma možnými cenami. Mezi dvěma knihami z nakladatelství Kazda. Ta první je taková víceméně zdravovědná, nastartujte svou štítnou žlázu, a ta druhá vás možná naučí něco málo o rozdílu mezi samotou a osamělostí, jak si užít čas, který trávíme sami se sebou. No tak, abyste věděl. Františku, teď si nevybíráte témata, je to víkendová trefa, ve které budu klást jednu otázku za druhou a na to všechno máme jednu minutu. Od zvonku po zvonek. Odpovídejte a až po uplynutí limitu vyhodnotíme správnost vašich odpovědí. Jste připraven?
1: Ano.
0: Na tohle ano jsem čekal a spouštím minutový limit. Kterému zámku na Slovácku se pro jeho vzhled přezdívá Slovácké Miramare? Je to zámek Nový Světlov v Bojkovicích, nebo zámek Milotický, anebo zámek Uherčice?
1: No já zkusím ten Milotických.
0: Otevírací kroužek, jehož pomocí otevíráme uzávěry hliníkových plechovek, vynalezl americký inženýr Ermal Cleon Fraze. Víte, ve kterém roce na něj získal patent? 1943, 1963, 1983.
1: 63.
0: Ve které moravské obci najdeme muzeum ve vagónu s železniční a hornickou expozicí v Ratíškovicích, v Mutěnicích nebo v Podivíně?
1: Tak já zkusím ten Podivín.
0: Koala je potravním specialistou. Živí se výhradně listy blahovičníku, banánovníku nebo agáve?
1: Já myslím to Ačko.
0: Čtyři otázky, čtyři odpovědi.
1: Ale co je správně?
0: To vám teď hned řeknu. První a třetí odpověď byla nesprávná. Ale i tak je to pořád 50 požadovaných procent, takže máme víkendovou trefu.
1: Děkuju. A můžete se zeptat, co je, takže ten zámek...
0: Ano, teď vám to chci říct.
1: Ano, prosím, pardon.
0: Slovácké Miramare, to je přezdívka zámku Nový Světlov nad Bojkovicemi, vy jste řekl Milotický zámek. A když jsem se ptal, ve které moravské obci najdeme muzeum ve vagónu s železniční a hornickou expozicí, vy jste odpověděl Podivín, ale jsou to Ratíškovice.
1: Ratíškovice, no to bylo spolu chytřejší. A je to i dobrý typ potřeba do budoucna na výlet.
0: No právě. A já se na to dívám úplně stejně při sestavování otázek do kterékoliv trefy. Ano, Františku, teď vás poprosím o chvíli trpělivosti na telefonu. Hned se k vám vrátím, ale to už mimo vysílání. Vyřídíme formality.
1: Hezké léto všem.
0: Já vám dvojnásob. Navíc s knížkou, kterou si za chvilku vyberete.
1: Ano.
0: Teď je 15:17, pokračuje naše dobré odpoledne a když tedy pokračuje, tak byste měli vědět, jak bude pokračovat. No tak písničkou kapely Buty, tam je zajímavá pasáž s tím pokrývačem a s tím klempířem, ale taky budeme mít znovu čas na další díl zámeckého léta. i před víkendem. Pro vás budeme mít pozvánku na jeden z našich zámků. Zámecké leto s Františkem Kinským, už po písničkách Buty a Valdemara Matušky.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pondělní dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písmo.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Nenapadá mě žádná jiná vhodnější písnička, než právě Po starých zámeckých schodech, která by nás dovedla k dalšímu dílu cyklu Zámecké léto. Přes 50 zámků s námi můžete navštívit během letošního zámeckého léta. Každý prázdninový den vás zveme na jeden z nich. Kam to bude tentokrát? To už je tradiční otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto. Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
2: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
3: A to je vidět v podstatě zdi,
2: ano,
3: bez oken.
2: Bez ničeho, je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
3: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
2: Podstatně lépe.
3: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
2: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
4: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
2: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
3: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
2: A my můžeme teda dovnitř.
3: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
2: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
3: A těch kusů je tady požehnaně.
2: Těch kusů je tady skoro 7000, jeden krásnější než druhý.
3: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
4: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
3: Čili místnost s kulatými zdmi.
4: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den. A byl to ideální čtecí salonek.
2: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři. Byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
3: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
2: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
3: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
4: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily. A můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
2: A tady máme hudební salon.
3: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
2: Ano.
3: Neladí, opravdu neladí.
2: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
1: Zámecké léto.
5: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: S jste-li sběrateli těchto pozvánek na zámky Čech, Moravy a Slezska a pokud vám třeba některá z těch pozvánek chybí, tak vězte, že v aplikaci Můj rozhlas anebo na webové stránce brno.rozhlas.cz v audioarchivu si můžete ty předchozí díly samozřejmě pustit také. Ale já se teď dívám tím druhým směrem. Kupředu. Zítra totiž mezi 13. a 14. hodinou vás opět čeká zámecké léto. Ano, celých 55 minut bude vyhrazeno právě jemu. A vydáme se do Chlumce nad Cidlinou, kde stojí nádherný zámek Karlova Koruna.
6: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Cestou na zámek, a důležitá je ta cesta, potřebujete sem tam i nějaký ten dopravní prostředek. No a to už se volně dostávám k tomu, co vás v našem dobrém odpolední, které právě posloucháte, čeká za pár chvil. Bude to informace pravidelná, páteční, ale tentokrát nikoli od Květoslava Havlíka, nicméně od vedoucího centrálního dispečinku Jihomoravského Kordisu, tedy integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, a Miroslav Vojnar dostanou už za chvíli slovo, abyste věděli, jak se jezdí veřejnou dopravou na území našeho regionu.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: Na obvyklém místě, tedy ve vysílání Dobrého odpoledne v pátek, zhruba v 15 hodin 37 minut, ovšem s osobou, a to bez urážky, ne tak obvyklou. Tedy to jsou informace o dopravě, o té veřejné dopravě na území našeho regionu, kterou vám teď nabízím. Ovšem společně s vedoucím centrálního dispečinku IDS JMK Miroslavem Vojnarem, kterého vítám na naší lince. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Miroslave, i vám položím dvě zásadní otázky. Nejprve, jaký je aktuální stav provozu dopravy? Jak se jezdí prostředky veřejné dopravy na území Jižní Moravy?
1: Aktuální stav provozu je ryze páteční, tedy někde se jezdí nádherně, jinde se potýkáme s páteční odpolední špičkou. Ta místa, která jsou odpolední špičkou a dalšími drobnostmi zatížení, bych směřoval zejména okolo Brna, kdy jednak na výjezdu z Brna směrem na Rosice a Ivančice bylo ještě před pár minutami porouchané vozidlo na dálnici D1 a k tomu navíc ještě se potýkáme s dopravní nehodou v Bosonohách, tedy jak na dálnici, tak na staré silnici dochází ke zpožděním linek 401, 402, 405, 406 a dalších spojů v okolí. Nyní to zpoždění již není tak vysoké a většinou nepřesahuje 10 minut. V opačném směru, tedy z Brna směrem na Vyškov a na Slavkov, na dálnici sice není žádné porouchané vozidlo, nicméně i tam je odpolední dopravní špička, takže na linkách 106, 107 a dále 701, 702, 601, 602 a dalších oblastí dochází ke zdržení 10 až 20 minut. A poslední lokalitou, kde se v silniční síti ještě se zdrženími potýkáme, je oblast Kuřimi a Lipůvky, kde sice zdržení není tak vysoké, zpoždění většinou mezi 5 až 15 minutami, nicméně trošku nepříjemně nám do toho provozu promlouvá. Jelikož jezdíme i po železnici, tak tady bych rád zmínil jednu nepříjemnost, ve kterou jsme se ještě před půl hodinou snažili nějakým způsobem popasovat, a to bylo omezení provozu elektrické trakce přes stanici Brno Slatina, což znamená, že veškeré dálkové vlaky směrem na Olomouc a na Ostravo musely jezdit jižní tratí přes Sokolnice, Telnice a Křenovice, a to způsobovalo až půlhodinová zpoždění vlakové linky S2. Nyní se již provoz postupně stabilizoval a zpoždění na této lince z pravidla nepřesahuje 10 až 15 minut, nicméně zhruba do 17. hodiny je potřeba s tímto zdržením a

0: nahrazena autobusy mezi Brnem a Přerovem, je potřeba sledovat výlukové jízdní řády a být připraveni na případné zpoždění v provozu. Další směr, kde dochází ke změně, je vlaková rychlíková linka R9, tedy z Brna na Tišnov, Žďár nad Sázavou a Prahu přes Vysočinu, kde na místo z hlavního nádraží budou tyto vlaky jezdit z Brna dolního nádraží a pro případné zájemce zastaví i v Brně Židenicích. A do třetice směr na Prahu je rychlíková linka R19 přes Blansko a Českou Třebovou, kdy sice vlaky budou jezdit z Brna hlavního nádraží, nicméně jejich odjezd bude zhruba o 7 minut uspíšen z důvodu snížené kapacity tratě. Nadále pokračuje několik dalších letních výluk, například mezi Nebovide a Orechovem, případně na lince S41. Všechno podstatné se cestující dozví na webových stránkách www.idsjmk.cz.
1: Miroslav Vojnar, vedoucí centrálního dispečenku IDSJMK, vám řekl, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy právě v tuhle chvíli, něco málo před 3:15 v pátek 7. srpna. Mirku, děkuju. Já myslím, že Květoslava jste zastoupil více než dobře. Já bych řekl, že jste tak vlastně na stejné úrovni. Takže děkuju moc krát a možná příště. Naslyšenou.
0: Také děkuji, přeji příjemný víkend. Slyšenou.
1: Ovšem mám ještě jednu připomínku, tedy nikoli k tomu, co zaznělo, ale k tomu, co nás čeká. Řidiče a cestující čeká vlastně už dnes další ze série krátkodobých omezení způsobených přestavbou mimo úrovňové křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně. Ode dneška od 20. hodiny bude probíhat betonáž mostu nad D2. Tyhle práce si ještě nevyžádají zásadní omezení provozu, ale to hlavní omezení nastane zítra, v sobotu, kvůli betonáži dalšího mostu na D1. Kvůli tomu bude nutné od zítřejších 15 hodin, tedy zrovna čtu na webu z dopravy, až do neděle 9. srpna do 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici v Brně. Objízdná trasa bude vedena po vyznačených komunikacích a řidiče a řidičky, ti, kteří drží volant vlastního automobilu v ruce, prosím o schovývavost. Děkuju. No a nás čeká už za pár chvil další věc, která v učebnicích nebyla. Tenhle cyklus, který vám přináší Martin Písařík a Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, vám už za malou chvíli odpoví na otázku, jak vznikaly skály na našem území.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adršpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, zítřek, tedy sobota s datem 8.8. by měla být slunečná a teplá, tedy denní teploty dosáhnou do rozmezí 27 až 30 stupňů Celsia, podle předpovědi, kterou jste v našem dobrém odpoledni slyšeli. Ale věřím, že už máte svůj program, věřím, že budete poslouchat i zítra, ale abych pro samé těšení na víkend nezapomněl na dnešní odpoledne, tak vězte, co vás čeká po 16. hodině. Zprávy Věry Šembekové přesně ve 4. Ale potom už bude čas humoriády. Jejím dnešním hostem bude Marie Formáčková. No a v 17 hodin začíná pravidelný den v kraji. A protože je pátek, tak z toho všeho, co v něm uslyšíte, tedy v tomhle zpravodajsko-publicistickém souhrnu z Jihomoravského kraje, vypíchnu brněnskou jedenáctku. Brno chce koupit a lidem zpřístupnit další unikátní vilu, dům Růženy Žertové v Žabovřeskách. Prodává ho lékař spojený s politiky s vedením města, který ho za nevyjasněných okolností koupil výrazně levněji, než za kolik ho teď nabízí. Případu, na který upozornil deník Referendum, se i dnes bude věnovat brněnská jedenáctka. A v její nové epizodě po 17. hodině uslyšíte Tomáše Kremra a Hanu Florianovou a také jejich další témata. Vesnice u Brna, kde kvůli horku přestala téct pitná voda, stále nesprovozněné úsekové měření rychlosti aut v Brně či problém se stavbou velké porodnice v Bohunicích. Přeju vám nerušený poslech a víkend, který bude stát za to. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Sejdeme se zase v pondělí na začátku dobrého odpoledne. Naslyšenou.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Brno hospitalizovala několik lidí s popálenými chodidly. V Břeclavi je v provozu nový most mezi centrem a Poštornou. Více autobusů jezdí dnes a zítra na hrad Veveří. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovala 5 lidí s těžkými popáleninami chodidel. Je mezi nimi i roční dítě. Souvisí to s vysokými venkovními teplotami, které rozpálí povrchy. Chůzí po nich se lidé můžou popálit do několika sekund, upozornil dnes přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie nemocnice Libor Štrajt. Nejvíce ohroženou skupinou jsou podle něj diabetici a lidé s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin. Kvůli snížené citlivosti nemusí včas rozpoznat, že se pohybují po nebezpečně horkém povrchu. Zvýšené riziko je také u dětí do 3 let věku. Kromě popálenin vzniklých při chůzi na rozpáleném povrchu se lékaři každoročně setkávají i se závažnějšími popáleninami způsobenými nadměrným sluněním. Řidiči v Břeclavi ode dneška jezdí po novém mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Spojuje centrum města a místní část Poštorná. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. Provizorní most, po kterém auta jezdila během výstavby, silničáři v příštích dnech rozeberou. Hrad Veveří u brněnské přehrady hostí festival Hrady.cz. Dopravní podnik města Brna proto posílil autobusovou linku 303 a vypraví i speciální noční linky, popisuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
2: V nočních hodinách od 22 hodin do 1 hodiny pak zvláštní spoje zdarma návštěvníky akce odvezou buď do Veverské Bytýšky anebo k zoologické zahradě. Zde bude možný přestup na mimořádnou tramvajovou linku P1 anebo na noční autobusovou linku N98 směrem k hlavnímu nádraží.
0: Fasádu vily Tugendhat v Brně tento víkend oživí videomapping. Muzeum města Brna tak oslaví 25 let zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené od dneška do neděle. Hlavní program je vždy po setmění od 9 hodin do půlnoci.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě oblačno, zítra ráno a večer jasno dopoledne a většinu odpoledne polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, zejména na severu v údolích lokálně až 13. Denní zítra vystoupí na 27 až 30, na Blanensku bude místy 26 stupňů. Vítr ráno slabý, jinak mírný a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonami teď počítejte na dálnici D1 u Brna, a to jak na příjezdu od Prahy, tak ve směru na Prahu se zdržíte mezi stým 89. a stým 96. kilometrem 10 minut, v opačném směru stý 94. a půltý až stý 87. kilometr také 10 minut a nehoda je na souběžné silnici v Bosonohách ve směru do Popůvek, i tam se tvoří kolona. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Krásné odpoledne všem.
3: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: To byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby se mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý děti, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na bydlím Orloj vedle... se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tématické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak... Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak já teď slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako
0: před,
1: že je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky a tak
1: dále. A já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna... Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině? Tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: nevíte. No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Velice se ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíp, Lucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví paní Formáčkou. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní...
4: Marušku.
9: Marušku.
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste slávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo Suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý.
4: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste tak, vtipen, jo. Jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Taky jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie ale teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylobím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace
6: motry.
4: Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý
6: Růžičková.
4: Den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: No, Pavlíčku, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady Milan, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sackou, kamaráda Šlejhra Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak, a pro koho hlasujeme?
3: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
3: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se na slyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl, tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší. Tak nejektej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, no. Že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z Shakespeareovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na ty její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Mm-hmm, byly tam škoda. Kostýmy z těch jejich rolí. Aha. A fakt jako by tam byla.
14: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. Aha. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, mm-hmm. než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
14: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak mějte se.
1: A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marii,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková, Facebook.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás.
7: No,
9: tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
7: No.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No,
11: víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti.
11: Tak to?
7: No my právě máme taky takový děti, a nekde jsme babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: Tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlapce, dvou jsou naše, no.
11: Obě jsou. No, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
12: A to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte.
13: Ty kam já bych jel? Na jí.
14: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
15: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
16: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
15: Ne, já ne.
16: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
14: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
16: Okolo rybníku. To je taková krása.
14: Máme
16: ten opar na tím ráno.
15: Opar,
16: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali teda.
13: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
16: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
15: Ne, taky neznám. My tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
16: No to, kde mám tam třeba ten bezdrev, že?
13: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou zemi. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, ale ty byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
15: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
16: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
15: To je pravda.
16: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
17: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
16: Jak to o 4? Tak co?
17: Ne, o 3.
16: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo. Nevím, o děti teď už nevím. Ale babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
17: Ale to jedok se nehádejte.
16: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
17: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Že na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
16: 4 hodiny, já vím, že...

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.

0: Gniew przed. Nie, nie, dobry, hej. Nie, nie. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý... Malý... Nínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale... udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej! Hele, já ti řeknu ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný! Jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurý. Jeden výčepák, jo. Přičím mě vysvětloval. Představ si to, jo. Že mu hosté... Představ si to, jo. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořák.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků Humor Mezera A nebo B SMS-kou na 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodli nahoru. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě u tý zveřmal, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. On samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí áry, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Řidiči v Kuřimi opět jezdí Blanenskou ulicí. Sucho snižuje hladinu Vírské nádrže. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Kraje letos ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský Českému rozhlasu potvrdil tuto informaci. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjdou přes 4 miliardy korun.
3: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
1: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. Blanenská ulice v Kuřimi je ode dneška znovu průjezdná bez omezení. Jde o jednu z hlavních příjezdových silnic do města. Denně tudy projede zhruba 16 000 aut. Podle starosty Draga Sukalovského z hnutí STAN silničáři dokončili opravy o dva dny dříve, než bylo v plánu. Hladina ve vodní nádrži Víry je hluboko pod normálem. Důvodem jsou sucho a vysoké teploty, které v posledních dnech vystoupaly i nad 40 stupňů. Podle informací zprávy přehrady je v současné době hladina asi o 8 metrů níže, než je běžný stav. Z vody se vynořily i části původní zatopené cesty. Nádrž přesto dál bez omezení zásobuje vodárny i řeku Svratku.
4: Od jara hladina klesla o více než 11 metrů. Bez deště se navíc každý den snižuje zhruba o 12 cm. Ani současné bouřky zatím nestačí na výraznější zvýšení hladiny. Pokud nepřijdou delší vytrvalé deště, může se nádrž podle správců dostat do třetího regulačního stupně. Ten by znamenal omezení odtoku vody do řeky. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: V Brně pokračuje mezinárodní festival Maraton hudby. Až do neděle nabídne desítky koncertů v centru města zdarma i na placených koncertech v klubech a kavárnách. Dnešní koncert Balkan Night na nádvoří hradu Špilberk je podle webu festivalu zcela vyprodaný.
2: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě oblačno, zítra ráno a večer jasno, dopoledne a většinu odpoledne polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, na severu v údolích lokálně až 13. Denní zítra vystoupí na 27 až 30, na Blanensku bude místy 26 stupňů. Vítr ráno slabý, jinak mírný a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na nehodu pozor na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov mezi stým 93. a pultým a stým 94. kilometrem havarovalo osobní auto a motocykl. Vozidla jsou po nehodě už na krajnici. Ve směru na Prahu pozor na odstavené osobní auto na stém 83. kilometru a pneumatiku ve vozovce. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je pátek 7. srpna roku 2026, právě začíná pořad Den v kraji. Už za malou chvíli vás čeká přehled důležitých událostí z Jižní Moravy. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology a nebude chybět ani nejnovější díl brněnské jedenáctky s Tomášem Kremrem a Hanou Florianovou. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Věrou Šenbekovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stavební firmy nesouhlasí s jednostrannou výpovědí smlouvy na stavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila v červenci fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá. Tématu se bude dnes věnovat i brněnská jedenáctka. Její aktuální vydání začne po 17:30. Muzeum města Brna pořádá světelný festival v zahradách u vily Tugend. Oslaví tak 25 let zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou i koncerty a další akce v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené ode dneška do neděle. Hlavní program je vždy večer. Řidiči v Břeclavě ode dneška jezdí po novém mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Spojuje centrum města s místní částí Poštorná. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. Provizorní most, po kterém auta jezdila během výstavby, silničáři v příštích dnech rozeberou. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dříve, než je dlouhodobý průměr. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července. Kdy přesně začne plán platit, není jisté, řekla mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková. Ochranáři na Jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Některé páry je během letoška využili dokonce dvakrát, upřesňuje Libor Opluštěl z Českého svazu ochránců přírody.
3: Letos zahnízdilo 21 párů v prvním hnízdění a k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady je to přes 85 ptáků.
2: Hrad Veveří u brněnské přehrady hostí festival Hrady.cz. Dopravní podnik města Brna proto posílil autobusovou linku 303 a vypraví i speciální noční linky, uvedla jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 11 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Oblačnost už je malá, skoro jasno, ještě někde zůstává polojasno, ale i tak už se oblačnost zmenšuje a drobí se. Teploty jsou vysoké mezi 28 až 30 stupni, dokonce na jihu na některých stanicích i 31 stupňů. Vítr pofukuje spíše už slabší zhruba od severu.
1: Očekáváte nějaké změny v průběhu večera a noci?
2: Tam ta oblačnost bude ještě z počátku malá, ale v průběhu večera se bude od jihozápadu nasouvat větší, za to ale průsvitná oblačnost, nebo alespoň většinou průsvitná oblačnost. Ta bude jenom brzdit trošičku pokles teplot, které se ale díky tomu, že se v průběhu noci vyjasní, stejně dostanou na hodnoty 18 až 15 stupňů. Na severu by to mohlo být lokálně v údolích jenom 13 stupňů. Zítra začneme ale jasnou oblohou dopoledne a odpoledne potom oblačno, respektive polojasno s drobnou oblačností. Večer se zase bude vyjasňovat a teploty budou v podstatě podobné jako dnes do těch 31 stupňů.
1: A jaké počasí nás čeká v neděli?
2: V neděli nás čeká jasná obloha nebo jenom malá průsvitná oblačnost. Ráno také teploty kolem 14 stupňů. Odpoledne ale už budou většinou překračovat lehce 30 stupňů v maximech do 34.
1: Říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno,

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Lidé se nemají bát podávat stížnosti na nečinnost stavebních úřadů. Prohlašují to právníci z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří dostávají stále víc podnětů v souvislosti se stavebním řízením. Přibylo jich po červenci 2024, kdy minulá vláda novelizovala stavební zákon a zavedla digitalizaci stavebního řízení. Úřady to zahltilo i zpomalilo natolik, že doteď nestíhají žádosti vyřizovat včas.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který si nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
1: My jsme to zadávali přes portál stavebníka a to řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
2: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
1: Člověk vyřizuje hypotéku, tak banka má nějaké termíny. Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
2: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
3: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
2: Šéf tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. Jeho oddělení má 12 pracovníků, další má nastoupit v září. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
4: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. V některých ale řešíme žádosti z března nebo dubna letošního roku. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
2: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, včetně centrálního stavebního úřadu v Brně, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace. Třeba informační systém stavebního řízení začali používat až v dubnu 2025.
4: Rychlosti našeho postupu nepomáhá nestabilní právní prostředí. Od nabytí účinnosti byl nový stavební zákon novelizován již 12krát.
2: Tyto problémy trápí většinu stavebních úřadů, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
3: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjeto, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje.
2: Stěžovat si nechtěl ani muž z úvodu reportáže, ze strachu, že si na něj úředníci zasednou. To je podle Půčka klasická obava.
3: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já si stěžovat nechci, já se bojím. Nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
2: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
5: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů. Od roku 2024 je to celkově zhruba 470 stížností. Vedením stavebního řízení jsme pověřili jiný stavební úřad v 35 případech nečinností. Občas se setkáme i s požadavkem na náhradu škody v důsledku průtahu řízení za poslední 2 roky, ale škoda prozatím uznána nebyla.
2: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Brno chce koupit a lidem zpřístupnit další unikátní vilu. Dům Růženy Žertové v Žabovřeskách. Prodává ho lékař spojený s politiky z vedení města, který ho za nevyjasněných okolností koupil výrazně levněji, než za kolik ho teď nabízí. Případu, na který upozornil deník Referendum, se dnes věnuje i brněnská jedenáctka. V její nové epizodě už za malou chvíli uslyšíte Tomáše Kremra a Hanu Florianovou a jejich další témata. Vesnice u Brna, kde kvůli horku přestala téct pitná voda. Stále nesprovozněné úsekové měření rychlosti aut v Brně. Problém se stavbou velké porodnice v Bohunicích anebo příběh mizejících kouřících značek.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Dnes s Hanou Florianovou ukazuju na tebe, Hani.
2: A já ukazuju na tebe, Tome, na Tomáše Kremra.
1: Tráva hnědne, teploměry praskají, rekordy padají, ryby chcípají, my skoro taky chcípáme. A tři vesnice u Brna, ta vedra, o kterých mluvíme, teď skolila natolik, že prostě vyschly. Došla jim tam pitná voda.
2: V Domašově, Rudce a v Říčkách lidé nedbali varování, až jim jeden den neteklo z kohoutků vůbec nic.
1: Zřejmě tedy zalévali zahrady, dost možná umývali auta nebo si napouštěli bazény. Prostě to, co bylo zakázané.
2: Jak tam zaznamenala naše kolegyně Hanka Novotná, pár lidí si kvůli výpadku chodilo dokonce k vodárně v Rudce načepovat trochu vody z kohoutku do pet láhve, třeba jako pan Petr.
3: To mám na kafe a tam si čigálku k tomu každý den jednou. To by stačí na kafe. Jak nezaprší, tak to je hrozný.
1: Ten majský život, že mu takhle stačí jedna petláhev vody na kafičko a na cigárko. Nakonec tam do těch vesnic vodu dovezli cisterny z Rosic, takže v úterý už jim zase tekla z kohoutku.
2: To je dobře, jenže nejhorší na tom je, že dost možná bude ještě hůř.
1: Brno chce do svého majetku získat a později otevřít lidem další unikátní vilu.
2: Rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové.
1: Ta se proslavila návrhy obchodních domů, třeba Priorů v Košicích a v Pardubicích, anebo domu Labe v Ústí nad Labem.
2: Ale svůj vlastní rodinný dům si jedna z nejvýznamnějších českých architektek druhé poloviny 20. století postavila v Brně v Žabovřeskách.
1: A magistrát ho teď chce koupit. Už s tím souhlasila skoro celá rada města Brna.
2: Jenže je to celé poněkud zvláštní. Město chce dům koupit za necelých 28 milionů korun. Od lékaře, který si nemovitost za nejasných okolností pořídil šestkrát levněji.
1: Psal o tom deník Referendum a my teď na jeho práci navazujeme reportáží.
4: Je to vlastně stavba, která vznikla na přelomu 70. 80. let. Je často dáván do souvislosti třeba se skandinávskou architekturou.
1: Zdůrazňuje historička architektury Šárka Svobodová, která se dílem i životem Růženy Žertové zabývá.
4: Ona ho postavila vlastně sama se dvěma zedníky.
1: Dům stojí doslova v zákoutí. Tak se jmenuje ulice na kopci pod lesíkem, odkud je vidět velká část města. Žertová zemřela v roce 2019. Dům odkázala jednomu ze zmíněných zedníků. O rok později ho od něj koupil lékař z fakultní nemocnice Brno, Pavel Fadrus, na což v roce 2024 upozornila redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová.
5: Pavel Fadrus nebyl nějaký jako celoživotní přítel Růženy Žertové. On se s ní seznámil v posledních měsících jejího života, kdy vlastně v nemocnici byla diagnostikovaná rakovina. Nikdo v podstatě nevěděl, kde se najednou Pavel Fadrus vzal a proč měl o tu Růženu Žertovou takový zájem.
1: Fadrus dům koupil za 4,5 milionu korun. Český rozhlas ho požádal o to, zda by dokázal tehdejší okolnosti vysvětlit. Nejprve zvažoval schůzku. V e-mailu nakonec napsal toto.
6: Mám za to, že téma je již vyčerpáno.
1: Letos najednou poslal na brněnský magistrát nabídku. Vilu, ve které nebydlí, jen v ní má napsanou adresu trvalého bydliště, chce městu prodat. V e-mailu nám to stručně zdůvodnil takto.
6: Dům jsem městu nabídl proto, že jsem si vědom významu paní architektky Žertové. Považuji za správné, že dům bude zachován v původním stavu a přístupný veřejnosti.
1: Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je cena skoro 28 milionů korun podle znaleckého posudku v pořádku a nákup je v zájmu města.
7: My plánujeme, že by se o tu vilu staralo Muzeum města Brna, které by ji dalo k dispozici k prohlídkám ze strany veřejnosti.
1: Fadrus byl přitom dřív obchodním partnerem primátorčina náměstka a šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla. Roli to podle Vaňkové při nákupu nehraje. Požadovala ani vysvětlení, za jakých okolností Fadrus k domu přišel.
7: Jakékoliv další okolnosti toho původního nabytí jsou samozřejmě jako důležité, ale nejsou z mého pohledu významné pro to rozhodnutí, jestli město by mělo být vlastníkem té vily.
1: Nákup nepodpořili pouze dva členové rady města Brna z hnutí Brno k lidem, třeba radní Petr Bořecký. Zdůvodnil to i tím, že dům nepovažuje za až tak výjimečný.
8: Myslím si, že rodinný dům by se měl užívat k tomu účelu, jakým vznikl, a pokud jako někdo uzná, že je to hodnotný dům, tak měl být jako zpomátněn dle mého.
1: Historička architektury Šárka Svobodová je sice ráda, že dům Brno možná zachová a otevře, za adekvátní považuje i kupní cenu. Nerozumí ale motivaci Pavla Fadruse.
4: Proč neprodá dům městu za symbolickou částku? On sám dům za symbolickou částku získal.
1: Jestli dům s autorským vnitřním vybavením Brno koupí, o tom rozhodnou v září zastupitelé.
2: Co by na to asi řekla Růžena Žertová?
1: Ta by dost možná řekla, že je ráda, že ten dům bude sloužit lidem, protože jak deník Referendum napsal, sama si to v závěru života přála, chtěla změnit svou poslední vůli a dům svěřit nadaci, která by o něj pečovala, a zároveň chtěla dožít doma a ne v hospicu, to bylo její přání.
2: Jenže ani jedno z toho ji nikdo nesplnil. Přečíst si o tom můžete v článku s názvem Kupec v bílém plášti od Gaby Kazalové. Bývalý šéf jihomoravské ODS, bývalý ministr spravedlnosti a jeden z nejvlivnějších politiků z Brna, Pavel Blažek, půjde k soudu.
1: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v takzvané bitcoinové kauze, která souvisí s darováním kryptoměny pochybného původu v hodnotě 1 miliardy korun.
2: Mezi nimi právě Blažka, on a 3 další aktéři s tím nesouhlasí.
1: Blažek se na síti X hájil tím, že nebylo prokázané, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti, tedy z darknetového tržiště, kde se prodávaly třeba drogy.
2: Taky napsal, že tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání, je výmysl a lež.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne u soudu. Já se ještě krátce vrátím k tomu příběhu s vilou Růženy Žertové, ale trochu oklikou, no to spolu malinko souvisí, protože notářský zápis k převodu bitcoinů provedl brněnský notář Lubomír Mika, Blažkův známý, a zdůrazňuji, že Mika není z ničeho obžalovaný. Je to ale zároveň člověk, který vytvářel zápisy pro Blažkovy firmy, ale taky pro firmy Roberta Kerndla, náměstka brněnské primátorky.
2: A teď se zeptám, jaké je mezi nimi spojení.
1: No a Mika byl zároveň právní zástupce nejenom těchto dvou členů ODS, ale taky dohlížel na převod vily Růženy Žertové do vlastnictví Pavla Fadruse, když ji kupoval. Tím neříkám, že šlo něco nelegálního nebo trestného, jenom jsem tím chtěl upozornit, že Brno je prostě malé a lidé z některých stran se znají více než z těch ostatních.
2: Stavební firma Hochtief nesouhlasí se zrušením smlouvy na stavbu nové porodnice v Bohunicích, kterou měla postavit za víc než 3 miliardy korun.
1: Od smlouvy před 3 týdny odstoupila fakultní nemocnice Brno.
2: Oznámila, že kontrola přišla na nesrovnalosti v projektu a že dům nejde postavit.
1: Mluvčí Hochtiefu Michal Talián namítá, že jim nemocnice doteď pořádně nedoložila, co je v tom projektu, který zpracovávali úplně jiné firmy, vlastně za chybu.
2: Stavebníci si dokonce podle Taliána přišli v pondělí převzít staveniště jako by nic.
9: Na budoucí staveniště se dostavil tým našich zástupců, objednatel však staveniště nepředal a nadále trvá na svém rozhodnutí.
1: Fakultní nemocnice Brno se brání, že jednala správně, že firmám vše vysvětlila a že naopak zabránila placení dalších nákladů ve výši 100 milionů korun. Ale Hochtief se prý chce bránit dál a právně.
2: Mě teda ale spíš zajímá, kdy ta stavba porodnice vůbec začne, protože už se to řeší roky.
1: Někdo se těší, že pojede z nového brněnského hlavního nádraží, někdo se těší, že bude rodit v nové porodnici v Brně.
2: Upřímně jsem v to trochu doufala. Když jsem to nestihla na první pokus, tak jsem si říkala, že třeba na ten druhý to pak vyjde. Ale ne.
1: Třeba na třetí pokus, ale ne. Dobře, tak ne.
2: Loni vedení Brna oznámilo, že ve městě zavede první úsekové měření rychlosti aut.
1: Letos k tomu zástupci města dodali, že dokonce zavedou i druhé úsekové měření.
2: No a tipněte si výsledek? Zatím nic.
1: Automatická kontrola dodržování rychlosti aut v Brně asi jen tak nebude.
2: První místo, kde magistrát oznámil instalaci radarů, je Kníničská ulice, tedy čtyřproudovka vedoucí z Žabovřesk přes Komín do Bystrce.
1: Kamery si přáli zástupci městské části Komín, třeba kvůli bezpečnosti na přechodu pro chodce u zastávky tramvají Svratecká. Je tam i proto snížená rychlost, na což řidiči nadávají, že už tam není 70, ale 50.
2: Radary tam ještě nejsou, protože magistrát neví, komu z nich posílat data, jak dodává radní Petr Kratochvíl z ODS.
10: Pokud by to byla policie České republiky, tak je to o tom, že ten systém oni mají, my bychom nasadili pouze kamery. Pokud by to byla městská policie Brno, tak bychom museli k těm kamerám ještě dořešit celý systém. A to, kde se teďka nacházíme, je vlastně diskuze o tom, který z těchto útvarů by to vlastně v podstatě dělal.
1: Ani městská, ani státní policie se k tomu podle toho, co víme, úplně moc nehrne, takže upřímně těžko říct, jestli věřit tomu v úzokách slibu, že radary začnou měřit na podzim.
2: A ty si myslíš, že před volbami by to někdo spustil?
1: No, máš pravdu, nemyslím. Myslím, že se toho dočkáme až po volbách, pokud se tedy vůbec dočkáme.
2: Jinak ty druhé kamery měly být v Obřanech na Mlýnském nábřeží, kudy teď vede objížďka. Tam si to lidé přáli a podpořilo je v tom i místní radnice, ale nakonec mají smůlu.
1: Magistrát z toho teď vycouval a lidem oznámil, že tam dá ne kamery, ale zpomalovací prahy, jak nám potvrdila i starostka Ludmila Kutálková z uskupení pro Maloměřice a Obřany.
2: Brno má s těmi kamerovými systémy prostě nějaký problém, že? Mm-hmm. Mám se tě ptát, ptát na kameru, co má sledovat auta, jestli u staré osady projíždí křižovatku na červenou. Já si na to vždycky dávám pozor.
1: Tak vždycky tě tam totiž, ti to hlásí i ta navigace, že si máš dát pozor, ale klidně se mě na to můžeš zeptat. To je tam 2,5 roku nainstalované a pořád to nefunguje. A teď máme nový termín, dokonce prázdnin.
2: Letošních, příštích, přes příštích.
1: Letošních prázdnin.
2: Tak já se tě pak zeptám.
1: Já se taky zeptám, neboj, na magistrátu. Na závěr známý brněnský fenomén, který snad asi ani není potřeba představovat. Kuhřící značky. Možná tušíte, já mám asi nejradši tu před nejvyšším správním soudem.
2: Já se přiznám, že jinou ani neznám. Teda.
1: Těch je spousta a hlavně jich byla spousta, ale ta u toho nejvyššího správního soudu je taková ikonická.
2: Je to taková poslední mohikánka, jedna z posledních.
1: Je to pravda, protože ona už tam dlouho nebude. Často si tu značku fotí turisté. Když jsem tam teď točil reportáž, tak zrovna teda na potvoru nikdo nepřišel, tak jsem si na turistu hrál sám a ptal jsem se Brňanů anglicky, jestli vědí, co to je vůbec. Excuse me, do you know what it
11: is? Podzemí jsou trubky, kterými proudí pára. Ne, nic tam nehoří, ale vlastně dole je jaderný reaktor. Hot water, heat building.

0: proč kvůli tomu lidé nemohli chodit několik měsíců do Moravské galerie.
1: A my se zase za týden vrátíme s novou epizodou.
2: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno

0: Je 17 hodin a 49 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Je tu 36. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2015. Poklidný oběd se změnil v masakr. Stáli jsme v restauraci kolem těla mrtvých lidí a do mrazivého ticha zvonily telefony v jejich kapsách. Nemohli jsme je zvedat, ale věděli jsme, jaká informace čeká už brzy každého z volajících. Tak to popsal jeden z aktérů vyšetřování svůj dojem z restaurace Družba v Uherském Brodě z 24. února 2015. Bylo popolední, takže spousta lidí mířila na obědy. A 63-letý Zdeněk Kovář vešel dovnitř restaurace a bez jakéhokoliv varování legálně drženými zbraněmi zastřelil 8 přítomných, dalšího těžce zranil. Policii upozornili lidé, kterým se podařilo uprchnout zadním vchodem. Už za několik minut na místo dorazila první dvoučlenná policejní hlídka, na kterou začal útočník také střílet. Policisté viděli, že restaurace se stala dějištěm masakru. Spatřili řadu ležících nebo sedících těl. Nicméně pochopili, že ve dvou se svým vybavením nemají šanci. Žádali posily. Zdeněk Kovář mezitím stihl krátce zatelefonovat na linku krimi zpráv jedné ze soukromých televizí a mezi stručným popisem činu si stěžoval na ubližování, šikanu a lhostejnost úřadů. Na místo přijela zásahová jednotka a policejní vyjednavač, jemuž střelec tvrdil, že všichni rukojmí žijí. Necelé 2 hodiny po prvních výstřelech dovnitř zásahová jednotka vtrhla. Zjistila však, že se útočník předtím zastřelil. Pro Uherský Brod to byl jeden z nejčernějších dnů v historii města. Za předchozí čtvrtstoletí řešili policisté na území dnešní České republiky jen jednu masovou vraždu s použitím palné zbraně. Po Uherském Brodě následovali s odstupem několika let útoky střelců v ostravské nemocnici a na pražské filozofické fakultě. Smutné je, že střelec byl držitelem zbrojního průkazu a obě použité zbraně mu legálně patřily. Fakt, že okolí upozorňovalo na jeho možné psychické problémy, na tom nic nezměnil.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 36. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 55 minut. Čas neúprosně běží a za malou chvíli se budeme loučit. Ještě předtím vám ale v rychlosti stihnu dát tip na to, jak příjemně strávit víkend. Hrady a zámky mají tu přednost, že jsou nejen krásné a prohlídky na nich poučné, ale také, že díky silným zdem v nich není tak teplo. Možná tedy uvažujete, že o víkendu by byl ten správný okamžik některý z nich navštívit. Kdy mají otevřeno? To vám v případě objektů ve správě Jihomoravského pracoviště Národního památkového ústavu řekneme právě teď. Hrad Bítov je otevřený od úterý do neděle od 9 do 18 hodin. Zámky Bučovice a Uherčice od úterý do neděle od 10 do 16.30. Lednický zámek, Janův hrad a také státní zámek Valtice od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin. Zámek v Kunštátu od úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Státní zámek Lysice a Vranov nad Dyjí od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Zámek v Miloticích a zámek v Rájci nad Svitavou od úterý do neděle od 9 do 16 hodin a hrad Pernštejn a hrad Veveří od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Samozřejmě uvedené časy se mohou v případě některých objektů mírně lišit podle jednotlivých prohlídkových okruhů, ale to už je snadné zjistit na webových stránkách památkářů www.npu.cz v záložce Hrady a zámky. No a snadné je se s vámi rozloučit s vědomím, že hned v pondělí budeme mít další možnost se setkat. Další vydání pořadu Den v kraji začne 10. srpna krátce po 17. hodině. Do té doby se mějte krásně. Od mikrofonu se loučí Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lék na rakovinu prsu bude v Česku znovu dostupný. Výstava v Brně připomíná zavedení prvního veřejného osvětlení. Festival Popme se pokračuje a nabízí i diskuze a další program. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobrý podvečer. Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
3: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
1: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Před 245 lety se v ulicích Brna poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení, konkrétně 277 lojových lamp. Výročí připomíná výstava světla Brna v proměnách času. Ode dneška je až do konce září zdarma přístupná v křížové chodbě na brněnské Nové radnici. Připravila ji městská společnost Technické sítě Brno, která se o veřejné osvětlení stará. Výročí připomenou i tři speciální kuličky, které vypadnou z orloje. První vypadla z časostroje na náměstí Svobody dnes, další pak budou následovat v září. V Brně pokračuje šestý ročník festivalu progresivní hudby Popme se. Na šesti pódiích v areálu velodromu se představí české skupiny Dukla či Om Square. Ze zahraničních hostů pak dorazí třeba francouzská hudebnice Oklu. Festival kromě koncertů nabízí další doprovodný program, doplňuje za pořadatele Tomáš Kellar.
4: V programu obsahuje konferenční část i kinočást, to se odehrává na festivalu a pak komentované prohlídky architektonické jak ve městě, tak Villa Tugendhat i na velodromu, jeden z nejstarších cykloklopených dráh na světě, takže tam je co o této dráze popovídat. Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce dnes vstoupí do třetího kola šance ligy. Utkání začne v Brně v 19 hodin. Zápas čtvrtého kola Zbrojovky a Hradce Králové v Brně je kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy odložený. Místo 16. srpna se bude hrát ve středu 2. září, informovala o tom Ligová fotbalová asociace.
2: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě oblačno, zítra ráno a večer jasno, dopoledne a většinu odpoledne polojasno. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, zejména na severu v údolích lokálně až 13. Denní zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Planensku bude místy 26. Vítr ráno slabý, jinak mírný a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pokud jedete po dálnici D1 do Brna, pozor na stém 77. kilometru. Máme tam hlášenou prasklou pneumatiku od nákladního auta. Jinak už byste měli jet plynule až do Brna se silnějším provozem. Ještě počítejte mezi Brnem a Vyškovem mezi 204. a 209. kilometrem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Pěkný večer či podvečer, jak chcete. Každopádně příjemný poslech Moravy krásné země, která právě začala, vám přeje Jiřina Ostrá. Směsí lidových nechory vás už potěšili Bojané. No a koho dnes potěší písničky ze srdce? Spokojen asi bude pan Pepa Matík z Přerova. Pro něho zahraje muzika bez kapelníka písničku, která se jmenuje Rumcajs. No a radost bude mít i paní Františka Tomejčíková z Těmic. Pro ní písnička, kterou dokonce sama otextovala, a je to Těmický mlýn. No a během pořadu si vzpomeneme i na dva zpěváky, se kterými se pojí datum 7. srpen, den, kdy se narodili. Takže budeme vzpomínat na Stanislava Procházku staršího, narodil se v roce 1919, a také na Štěpána Mátla, ten se narodil v roce 1939. V jejich podání zazní pěkné písničky. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Lady, na Slovensku Štefánie, blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už další lidové.

0: Tak to byl Jožka Šmuka, z kterého doprovodila cymbálová muzika Slovácko mladší. A už tady mám telefonát a já tak mohu pozdravit paní Františku. Paní Františko, dobrý večer.
1: Krásný podvečer z malebné vesničky Sentice a moc bych poprosila o zahrání našeho přáníčka pro pana Jaroslava Vaňka, který dneska má 63. narozeninky a chceme mu říct jménem všech kamarádů, kteří ho mají moc, moc rádi, že mu přejeme hodně, hodně zdravíčka, protože to je fakt vzácné. Také tu lásku, Jari, protože bez ní je člověk fakt sám. Ale co nejvíce ještě, ať máš čas, protože to je tak vzácná komodita, že žádná fyzikální veličina si s naším prožíváním nezahrává tak, jako ten čas. Je to obrovská, obrovská řeka minulosti, přítomnosti a budoucnosti. A ty víš, o čem mluvím, prostě rybičky ať ti berou. Máme tě všichni moc rádi, těšíme se na štamprličku a hodně, hodně zdravíčka a i všem posluchačům. A moc děkuji za zahrání.
0: No nemáte za co. Já jsem s panem Jaroslavem mluvila, takže já mu samozřejmě také blahopřeji k 63. narozeninám. No a já bych ještě možná dodala, že to přátelství, to je také velmi cenná komodita, paní Františko.
1: Určitě. Toho si pan... A můžu ještě, ano? Paní Ostra, prosit, ještě teta tady, jako, že paní Květuška Vaňková, že přeje paní Zdeničce Juzové ze Sentic hodně, hodně zdraví, i když nemá narozeninky, ale má jí moc ráda a také v nás poslouchá, takže Zdení taky krásný podvečer, ať si zdravá.
0: A já vám přeji krásný víkend oběma, panu Jaroslavovi, paní Františce a vlastně všem těm dalším, kteří byli jmenováni. Tak jo, tak jsem ráda, že to vyšlo.
1: Děkujem.
0: Naschledanou.
1: Mm-hmm. Naschledanou.
0: No a doufám, že jste poslouchali, přátelé, Polední Moravu, krásnou zem. Kdyby náhodou ne, tak jako není ještě nic ztraceno. V polední části v prázdninách u babičky nám totiž zpívali dvě slečny, 11letá Eliška a 10letá Viktorka Chlupovi z Charvatské Nové Vsi a zpívali tedy opravdu parádně, to vám musím říct. Zpívali, hráli, dudy. Ještě mě prozradili, že jsou teď u babičky, že napekli, a teď dobře poslouchejte, 196 koláčů tvarohových, oříškových, povidlových, že tancují, zpívají, chodí do bazénu a Vikča prý i maluje. No a já jsem jim říkala, že pakliže budou mít to štěstí a budou vylosovány, takže dostanou rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně a oni mají doma ptáčka, mají andulku Pepíčka a on říká dokonce Pusinka, takže Eliško a Viktorko Chlupovi z Charvatské Nové Vsi. Opravdu to bylo moc pěkné a kdyby si to někteří posluchači chtěli poslechnout, stejně tak jako ostatní zpěváčky, tak na našich webových stránkách Brněnského rozhlasu si najdete audio archiv a tam si najdete celodenní záznamy a můžete si poslechnout výkony letošních zpívajících dětí a stojí to za to. Tak a teď už si poslechneme Moravěnku.
2: Český rozhlas Brno.

0: No ale muzikanti dohráli, byla to Moravěnka. A já už mám tak možnost dát slovo paní Marii. Paní Marie, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych vás chtěla poprosit o 3 vzpomínky, které mám v tento smutném srpnu. 8. je to Marie Burešová, 47 let. A 9. Josef Pavka, manžel, 17 let. A Jan Bureš, 42 let, 20. srpna. Ráda si na nich vzpomenu. Děkuju.
0: Mm-hmm. Tak já jsem moc ráda, paní Marie, že to nakonec vyšlo, ty telefonáty. Bylo ano. To trošičku složité, už jsem se skoro bála. A můžeme tak společně s vámi zazpomínat na paní Burešovou, pana Bureše a na vašeho manžela, pana Pavku. Jo, tak jo. Naschledanou. Naschledanou. A teď už pan Grmolec. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. 5. a 6. měli manželi Štěpkovi z Dolních Bujanovic narozeniny a brácha má 8. s hovorem František Grmolec. Mm-hmm. Těmto třem přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání a vše nejlepší v životě. Děkuju.
0: Není zač, nashledanou. No a teď už tady budu mít vzpomínku. 7. srpna 2019 píše Honzík Buřil. Můj tatínek Jiří Buřil prodělal operaci krčku. Ležel v Bohunicích na kamenném vrchu, chodil jsem za ním denně. Mamka měla obraženou nohu, tak měsíc ležela. V roce 2020 se už nepostavila na nohy. To se nám opravdu obrátil život vzhůru nohama. Tatínek byl 8 týdnů v nemocnici. Mamince ještě zemřela sestra Helena. To byly šoky. V roce 2022 si zlomil tatínek druhý krček a to byl už opravdu konec. Tak to vzpomíná Honzík, Jitka a Bohunka. A budeme vzpomínat při písničce, co stařeček říkávali.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726 46 520. No a teď tady mám telefonát a na té druhé straně by měl být, a doufám, že i je, pan Josef. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych chtěl nechat zahrát na přání k narození nám pro dceru, která má 7.8. Je to Dobromila Hanáčková z Kunovic. Mm-hmm. A to není teda všechno. Ještě jedno také přání mám, že bych chtěl nechat zahrát manželce, která má narozeniny 8.8.
3: A jmenuje se?
4: Dobromila.
3: No a dál?
4: A na přání už nemám nic, ale chtěl bych jim popřát pěkno. Nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání.
3: No já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli paní Dobromila nese nějaké příjmení také.
4: No, tak nese Chebestová.
3: No, to jsem se ptala. Mám Dobromilu Hanáčkovou a teď ještě tu vaši manželku jsem potřebovala vědět. Dobře, pane Josefe, no. Ne, bude taková legrační písnička, možná, že si vzpomeneme na své mládí a dětství. Tak se mějte. Nashledanou.
4: Děkuju.
3: Nashledanou. A ještě pan Joška z Hovoran. Dobrý večer i vám.
5: Zdravím vás, přátelé z Hovoran. Já bych měl dneska takový můj slovní vstup. Poděkování a přání. Poděkování patří jedné paní moderátorce z Českého rozhlasu Brno a jmenuje se Jiřinka. Myslím, že taky poslouchá teďka.
3: No kdyby neposlouchala, Jirinko, tak já jí to vyřídím, chtěl... pane Joško, jo?
5: Ano, jedná se o vás, paní Jiřinko.
3: No, říkejte.
5: Paní Jiřinko, já bych vám chtěl poděkovat o vstup mojí srdcové písničky Návrat z Francie. A dokonce to hrála jí tu Faranka, od ní se mě to opravdu nejvíc líbí. Mm-hmm. Moc krát vám děkuji a jak se říká, máte to u mě.
3: Dobře, já na to nezapomenu, pane Joško. No.
5: Moc mě to potěšilo. To bylo takové cepavko. Já jsem byl sbírat trnky, doletěl jsem dom, pustím to rychtik, už
3: no,
5: to jelo.
3: Vidíte, tak a teď to přání, jaké máte.
5: Ještě bych chtěl teda popsat, to byl ten druhý můj takový nějaký zájem. Romanu, v neděli mají Romanové svátky. Mám několik Romanů v rodině, nebudu je jmenovat jednotlivě, mám několik kamarádů, taky je nebudu jmenovat jednotlivě, ale jednoho pána si dovolím pojmenovat osobně. Zdeňku Baťko, já, tvůj kamarád i přeju a bývalý spolupracovník, k nedělním 66. narozeninám jenom to dobré, hodně štěstí a hodně nápadů pro krásné písničky, které skládáš, zpíváš a...
3: No, určitě nějaká v neděli zazní, o tom nepochybuji, ale ty písničky znějí dost často, Moravě krásné zemi a jsou to nádherné písničky. Samozřejmě Romanovi, Zdeňkovi.
5: Já to všem Romanům. Paní Zinko, jejich moc, i rodině.
3: Jo, já jsem jenom chtěla říct, že Zdeňkovi Baťkovi samozřejmě také přeji ještě mnoho úspěchu a hlavně to zdraví, aby nezlobilo, aby se měl dobře, pane Joško. No a jak už jsem říkala panu Josefovi, teď zazní písnička, no možná, že vám to připomene mládí, dětství. Poslouchal jste někdy muziku bez kapelníka?
5: Poslouchám všechno,
3: Petr,
5: paní Zinko.
3: Petr Dudešek, Berušky, Buřinky, říká vám to něco? To byly v televizi hodně. No, jsou to takové legrační písničky.
5: Ano, vybavuji si to.
3: No, uvidíme, o tu písničku mě poprosil samozřejmě jeden z posluchačů. Takže já už vám poděkuji, děkuji moc za vaši zpětnou reakci, mě to samozřejmě potěšilo. A teď už vám přeji pěkný večer. Nashledanou.
5: I vám všem a i vám, paní Jirinko, extra řeknu. Za to patří vám ode mě dík.
3: Děkuji moc. No a jak už jsem předeslala, teď to bude muzika bez kapelníka, Petr Dudešek a Berušky a bude to písnička Rumcajs. A pan Pepa Macík z Přerova, kterého zdravím, mě napsal, že by chtěl zahrát tuto písničku jako svoji srdcovku, ale také mě píše, že byl na operaci s kýlou, tak pane Pepo, já doufám, že už je vše v pořádku a že si tak v pohodě vychutnáte to Rumcajze.
0: Český rozhlas Brno.
6: Chodí Rumcajs po lese, usmívá se lelky zvíra, hlídá cesty veverek, jezevce i netopíra. Cipísek se toulá taky, hledá mezi stromy.

0: Versailles čeká na břehu, na vodníka bolšovečka, když v tom kolem valí se tlustý sládek jako bečka.
1: Ten má ráno.
2: Ručí z cesty, uhněte se, já jsem tady pán.

0: No tak to byla písnička ze srdce pro pana Petra Matíka z Přerova. Rumcajst to byl. No tak jsme si vzpomněli, jak jsme znali mohu říct, že to byly vlastně takové pohádky. A pan Pepa Macík z Přerova žije, já se musím podívat, on žije někde v nějakém domově, domov Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova, tak já je tam chci všechny pozdravit, všechny ty klienty a určitě také někteří z nich poslouchají, tak jsem ráda a věřím, že tam přinášíme dobrou pohodu. Tak, ale teď už mám na telefonu další milou posluchačku či milého posluchače. Dobrý večer, kdo pak tentokrát?
1: Dobrý večer, tady je vaše věrná Jitka. Uh-huh. A prosím, abych zahrát písničku Věřím vám, ale to určitě nebudete mít. No, to zpívával R.A. Dvorský a já jsem ji od 5 roku milovala. Uh-huh. A měli jsme to na desce a když od nás náš tatínek odešel pryč prostě za jinou paní, tak tyto desky všechny pozbíral a nám nic nezůstalo.
0: Tak já totiž takže mám obavu.
1: Já mám jenom vzpomínku.
0: Jo, takže vzpomínáte, no já paní Jitko mám obavu, že tato písnička
1: to určitě nebudete mít.
0: Ani nehodila do tohoto pořadu, protože
1: jasně, jo.
0: No tak dobře, můžeme zazpomínat při té následující písničce, ano?
1: Děkuji vám moc krát a moře zdravíčka vám všem
0: také.
1: Přeji.
0: Naschledanou,
1: děkuji.
0: Není zač. No a teď už bude ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě 5. srpna měl narozeniny pan Radek Uher z Domašova u Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Elča, dcera Tatiana, syn Matyášek, maminka Marie, bratr Miroslav s rodinou, bratr Broněk, sestřenice Petra, Kája a Mia a také kmotřenka s rodinou. No a dnes má narozeniny kamarádka paní Dagmar Tichnerová. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí kamarád Broněk, rodinní příslušníci, přátelé a známí. No a teď už zdravím Františku Tomejčíkovou, skladatelku nádherných písniček, protože teď už je na řadě Těmický mlýn. No a já musím říct, že tu písničku posílám nejenom paní Františce, ale i Jirkovi Tomejčíkovi s těmi, protože oni oslavili 49 let společného života. No a právě Jirka mě říkal, abych zahrála písničku ze srdce pro tu jeho milou manželku. No tak tady je.
2: Český rozhlas Brno.

Tak já zdravím, milé manžele Tomejčíkovi. Doufám, že si budou i nadále společně užívat krásného života. A toto byla polka Zdeňka Gurského a právě paní Františky Tomejčíkové Těmický mlýn hráli Žadoviáci. No a za chvíličku budeme vzpomínat na Stanislava Procházku staršího, ale předtím ještě zahrajte písničku pro manžele Pošvecovi z Lipové u Slavičína pro radost, ať se také někdy ozvou. Písničku posílají Popůvky. Tak, tady je další. Aha, tak to je příliš dlouhé, tak z toho tedy snad něco vyberu. Já budu číst jména. Písnička Poděkování patří panu inženýrovi Petrovi Janku, Petrovi Křeháčkovi, dále panu Petrovi Potěšilovi z Kozojídek, mladému muži Honzovi Janku do starého Hrozenkova a ještě manželský pár, ať zaletí pro manželský pár z Lopeníku, a to paní Libušku a Vojtu Vráblíkovi. Poděkování patří i po 10 letech zpět od srdce za organizování tak náročné akce s párem koní, koňským povozem a převozem z Březové až do Starého Města do kostela svatého Ducha, kde si před 10 lety řekli své ano Veronika Pastorková a Lubomír Borísek. Tak to je opravdu, ještě to pokračuje. Třešničkou na dortu závěrem ještě jednou se srdečným upřímným díkem od srdce, ať potěší paní Libušku Vráblíkovou, která se postarala o celkovou výzdobu, ať už koní, včetně starodávného luxusního dřevěného kočáru. No a posílá to Věra Pastorková a já bohužel nemohla jsem to celé citovat, protože to má opravdu snad 20 řádků. Takže teď už je vzpomínka, jak jsem říkala, na Stanislava Procházku, takže starý pytlák.

Tak to jsme si při písnice Starý pytlák podání dechové hudby Jiřicha Bauera zazpomínali na zpěváka Stanislava Procházku staršího, který zemřel 7. srpna 1919. No, který se narodil 7. srpna 1919. No a 7. srpna 1939 se narodil další zpěvák a je to Štěpán Mátl, takže my si zazpomínáme při dobré kapele.

A tou dobrou kapelou byla Starobrněnská dvanáctka. Zazpomínali jsme si na zpěváka Štěpána Mátla, který se narodil 7. srpna 1939. No ale je 18 hodin 57 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Tak hrával Bron. Pořad připravil Jaroslav Kneisel. Víkend mimo jiné i blahopřání s písničkou, v sobotu s Květou Navrátilovou, v neděli pak s Karlem Hegnerem. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Těším se na shledanou v pondělí. No a na závěr ze vzpomínek podání mistříňanky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Brno hospitalizovala několik lidí s popálenými chodidly. Ombudsmance přibývá stížností na stavební řízení. Muzeum města Brna pořádá světelný festival v zahradách u vily Tugendhat. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šembeková. Dobrý podvečer. Fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovala 5 lidí s těžkými popáleninami chodidel, je mezi nimi i roční dítě. Souvisí to s vysokými venkovními teplotami, které rozpálí povrchy. Chůzí po nich se lidé můžou popálit do několika sekund, upozornil dnes přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno Libor Štrajt. Nejvíce ohroženou skupinou jsou podle něj diabetici a lidé s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin. Kvůli snížené citlivosti nemusí včas rozpoznat, že se pohybují po nebezpečně horkém povrchu. Zvýšené riziko je také u dětí do 3 let věku. Kancelář veřejného ochránce práv řeší stále více podnětů kvůli stavebnímu řízení. Přibylo jich po novele stavebního zákona z 1. července 2024. Zatímco obvykle dostává přes 700 podnětů tohoto typu ročně, letos jich s ohledem na už obdržené množství očekává na 1000. Vedoucí stavebního odboru Pavel Půček upozorňuje, že pokud lidé kritizují například nečinnost, musí nejprve podat oficiální stížnost nadřazeným stavebním úřadům.
2: Já se ale obávám jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, že vlastně se bojí jakoby uplatnit své zákonné kroky, ale jakákoliv stížnost podle práva vám prostě nesmí jít na škodu. Vy uplatňujete zákonný prostředek a třeba i od toho tady jsme jako ombudsman.
0: Rady ke stavebnímu řízení poskytuje kancelář ombudsmana na webu domek.ochránce.cz. Policisté mají podezřelého v případu založení požáru domova pro lidi se zdravotním postižením ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. Podle prvotního vyšetřování jde o jednoho z klientů zařízení. Muž si šel v úterý ven zakouřit. Další vývoj událostí popisuje mluvčí policie Andrá Cenková.
3: Poté se vrátil do jídelny, kde plynovým zapalovačem zapálil sedací soupravu a pozoroval, jak se požár rozrůstá. My to samozřejmě dále prověřujeme. Budeme čekat na výsledky odborných vyjádření, v jakém psychickém stavu se tento muž nacházel.
0: Škodu hasiči vyčíslili na 2,5 milionu korun. Fasáda vily Tugendhat v Brně se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené od dneška do neděle. Hlavní programy po setmění vždy od 9 hodin do půlnoci. Sport. Šermíř a brněnský rodák Aleksandr Šupenič dnes s fanoušky oslaví titul mistra světa. Získal ho v červenci poté, co ve finále v Hongkongu porazil italského soupeře. Na Jakubském náměstí v centru Brna za půl hodiny nabídne šermířskou show i hudební vystoupení.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě oblačno, zítra ráno a večer jasno, dopoledne a většinu odpoledne polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, zejména na severu v údolích lokálně až 13. Denní zítra vystoupí na 27 až 30, na Blanensku bude místy 26 stupňů. Vítr ráno slabý, jinak mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule a bez větších komplikací, opatrně na výjezdu Rajhrad na 10. kilometru na silnici 52. Máme tam hlášené 2 matrace na vozovce. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný páteční podvečer, milí posluchači. Je po 19. hodině, a tedy, jako každý všední den, čas na pěknou notečku. Od mikrofonu vás mimořádně zdraví Markéta Ševčíková, která bude v následujících týdnech v těchto pořadech vaší občasnou průvodkyní. Ale nebojte se, v říjnu se váš oblíbený autor tohoto pořadu Jaroslav Kneisl, který připravil i následující díl, zase vrátí. A právě Jaroslav Kneisl tentokrát vybral, jak se na pravidelné páteční brolňácké pořady sluší, snímky z dílny Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A budou to povětšinou věci archivní. A kdo nám dnešní notečku pěvecky otevře? Budou to zástupci regionu Hanácké Slovácko. Otec a syn, oba Jaroslavové z rodu Kovaříků z Kobylí. Starší, tata, legendární tenor a ikona právě Hanáckého Slovácka, zaspívá krásnou táhlou se svým synem, letos 75-níkem, rovněž Jaroslavem Kováříkem, ovšem mladším. No a před lety při nahrávce řídil Broln Jan Kružík. Příjemný poslech.

rozsáhlou z hanáckého Slovácka o Jasanových horách vystřídala melodie zdobená specifickým nástrojem grumle, který mistrně ovládal a stále ovládá Václav Kovářík. V roce 1980, kdy vznikla nahrávka, zpíval Podlužák Jan Beran a toho si poslechneme ještě jednou, a to v jedné z mariánských písní. Ty v našem pořadu nejsou tak obvyklé, ale snad nám dáte za pravdu, že píseň O matko páně, matko rajských zahrad bude příjemným hudebním zpestřením. Jedná se o autorskou píseň, pod kterou je podepsán Josef Julinek, muzikant, hudební skladatel a právě autor náboženských písní i operet. Mnohé jeho melodie dokonce zlidověly, třeba právě jako následující píseň. Možná ještě doplníme, že Josef Julinek se narodil v březnu 1910 v Letonicích a zemřel v roce 1997. Většinu svého života pak prožil v Uherském Ostrohu. Tedy nyní, když je to léto a doba poutí, jedna mariánská píseň v podání Jana Berana. Hraje Broln s primášem Jindřichem Hovorkou.

Posloucháte stále pořad na pěknou notečku, ve kterém dnes vyhrává Broln, pořad autorsky připravil Jaroslav Kneisl a provází vás Markéta Ševčíková. Po mariánské písni v podání Jana Berana to byla Vlasta Gricová v jedné z verzí písně o přepadeném Formanovi. A víte co? Myslím, že si dopřejeme Vlastu Gricovou ještě jednou. Už dnes zněly grumle, pojďme si teď poslechnout její nezaměnitelný zpěv za ostinátního doprovodu Gajt. V roce 1972, kdy nahrávka vznikla, hrál vynikající gajdoš i upravovatel Otakar Pokorný. A tady jsou gajdošské písně z Kopanic.

Už se nám přiblížila půl osmá, ke které nás přivede dnešní poslední notečkovská nahrávka. Ta se bude také vymykat běžné škatulce lidových písní. Považte, bude to někdejší brazilský šlágr, tedy původně brazilská melodie, hudebně přizpůsobená, už téměř před více než 60 lety, Emanuelem Kuksou a prosím to podtrhuji, otextována vynikajícím Vladimírem Fuksem, rozhlasovým redaktorem, překladatelem, autorem pořadů i divadelních inscenací, například pro satirické divadlo Večerní Brno. Jeho život je olemován letopočty 1928 až 2015. Píseň, jejíž název vám prozradím posléze, naspívala úžasná Jarmila Šuláková a dokázala tím, jak má bohatý hlasový rejstřík. Vážení posluchači, máme léto, cestujeme a často i k moři. Takže si teď dejme prodavačku ústřic. Příjemný zbytek večera vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková a autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl.

0: pondělní Dobré rady 10. srpna pozvou realitního makléře Davida Vašíčka a řeč bude o nákupu pozemku. Jak se ve formalitách liší nákup a prodej pozemku od nákupu a prodeje nemovitosti? Jaké náležitosti by měl pozemek splňovat, aby se mohl stát stavebním místem? A jak mohou stavební plány ovlivnit ochranná pásma nebo stavební uzávěrky? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Erst vor einer Woche wurde in Aussig an der Elbe an das 81. Jubiläum des Massakers von Aussig erinnert. Am 31. Juli 1945 kam es in einem Munitionslager im nahegelegenen Schönbriesen zu einer Explosion. In der Stadt verbreitete sich daraufhin sofort das Gerücht, dass Deutsche hinter der Explosion steckten. Es kam zu Gewalttaten, bei denen die einheimischen Deutschen angegriffen und geschlagen wurden. Zeitzeugen zufolge waren die Angreifer allerdings keine Aussiger Tschechen, sondern Menschen aus dem tschechischen Landesinneren, insbesondere Angehörige der sogenannten Revolutionsgarden sowie Soldaten der Svoboda-Armee. Wie viele Deutsche damals ums Leben kamen, ist bis heute nicht genau geklärt. Historiker gehen davon aus, dass es etwa 100 Menschen gewesen sein könnten. An der Gedenkveranstaltung nahm auch der Prager Erzbischof Stanislav Přibyl teil. Im Bistum Leitmeritz steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Versöhnung.
2: Právě před týdnem si v Ústí nad Labem připomínali 81 let od Ústeckého masakru. 31. července 1945 došlo k výbuchu v muničním skladu v nedalekém Krásném Březně. Ve městě se okamžitě rozšířila fáma, že za výbuchem stojí Němci a rozpoutalo se násilím, při kterém byli napadáni a biti místní němečtí obyvatelé. Podle vzpomínek pamětníků útočníky nebyli ústečtí Češi, ale lidé z vnitrozemí, zejména příslušníci tzv. Revolučních gard a také vojáci Svobodovy armády. O život tehdy přišel dodnes přesně nezjištěný počet Němců. Podle historiků mohlo jít asi o 100 lidí. Pietní akce k připomínce této události se účastnil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V litoměřické diecézi je letošní rok rokem smíření. Arcibiskup nám vysvětlil, co zatím tento rok přináší.
3: Zaprvé je vidět, že ta věc je vždycky komplikovanější, než se zdá. To znamená,

0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Hodina.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
4: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
5: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
4: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
6: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
4: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
7: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
2: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě od dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
8: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále. Sport.
2: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
9: Vesele a zdravě.
10: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Zeithamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. No? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
10: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
9: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový ano. Hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím ano. Zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není
1: ale
0: to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páně.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě, já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano,
0: víme,
1: Barbru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos,
1: aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobré.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekazte mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno. Čo to hovorí?
2: Neviem, čo to mohlo byť.
3: Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok.
2: Hey?
3: Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do.
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Ale nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sú. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia.
2: No
3: tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností.
1: Ano.
0: A ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně a to je buď že méně, anebo vůbec a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy, se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitaminu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
1: to
2: objednání
1: no, té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A, to je co?
2: No to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné potom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navoněla. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: dal buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
1: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
0: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
1: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
0: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
1: Ušní nosní krční?
0: Ušní nosní krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná paráda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neziskové organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
3: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
4: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Strijové z armády Spásy jde o velké riziko.
5: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
4: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
6: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu a řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
2: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
7: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
8: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
9: Opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
7: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení, kolona má 4 km, zdržení na od sjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
10: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
11: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22-letému mladíkovi zastavil dech.
10: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena, ale vítězí jediným pohledem.
11: Mladík se zamiloval do 20-leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak i pejska, Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší? Krásně. Děkuji. Ladíte brioš, to je nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dál, vítám
4: dobrý
5: vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
5: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
5: To je Pejsek, Sisi, taková jako Španělka, už je 16,5 roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
5: Ještě dál.
4: Dobře, jdeme za vámi. Je to... a to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: Pivo, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém... 1913. A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
5: To je teďka nový představený, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme představili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme dostali u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízený.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený, toto, a ona se znala s těma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No, já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád, jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete? Ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
5: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasný. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasný.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát. V životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten já nechci říct už večer, spíš jak to ráno vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
5: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla v Lančku nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl stolu 4 děvčata, já sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, se kterou jsem jí tancovat, jako, a chodil jsem podat toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
5: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
5: Já jsem přijel z Brna, z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
5: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, na to neměli moc času určitě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
5: Povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je. Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný klub, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
5: Určitě ho, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako, takže určitě tak bylo.
6: Ty spíš ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni? Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako, protože já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se spolu potkáme. A já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to, přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech, jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jirko, to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jako že se odebereme ke svatbnímu obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak, že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka, tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas. Víš, takové vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudním tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? Svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pak jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svými protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom tu chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že tak k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem, takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich, vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes, vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala, ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky, byla to taková energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku se mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no, ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli, v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o půl sedmi, jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojza Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici námši vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická.
4: Jako, a veselá,
3: až do rána.
5: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.
4: No, tak zase musí se říct, že z těch svatební nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
5: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
3: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
5: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten hoch, jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
3: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku, takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takový je.
4: Vždycky jsme se na sebe moc samotěšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako to souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu pak vždycky říkal, že jsem takový ten taky ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
3: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají celkem tři děti, které milují. Jmenují se Ursula, Radek a nejmladší je Jiří. Určitě se o ně někdy i strachovali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odvést do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak jsme zastavili. No, oba jsme si pobrčeli u toho.
4: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
5: To byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůžku nemocí. Začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce, ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovala, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
4: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
5: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
4: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost, nebo třeba ohrožení vztahu, nevím, netuším, ptám se.
5: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před dvouma rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný. A tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
4: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
5: No právě, že pak vám jdou hlavou i takové černé myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
4: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
5: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
4: Vy sám jste měl strach?
3: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát v mladším věku musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, které jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
4: A když vy jste na tom se zdravím tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach. Co jste prožíval vy?
3: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadl ledinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s něma. Jako.
4: I tohle běhá člověku hlavou?
3: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem je tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc práce, takže ať něco udělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsme byli. Jako.
4: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že si řekl o to, kdy pojedeme na kolo nebo přivez mi kolo do nemocnice, ne?
5: No, to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že naopak nás to těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
4: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem v některých okamžicích podporujete.
5: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
4: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda třeba jenom ona?
3: Manželka v této době, už jí tak je přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovna, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako já odcházím od ní času z domu za těma svýma koníčkama a pak tak nějak zejtím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Jo.
6: Je to tak.
4: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to lásky plné těšení se.
5: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
3: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
5: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
3: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška. Jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: O své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už toho byli nešťastný, tak nám doporučuje, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme hrovnou vyzkoušet udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tady předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo jakou pije? Chcete vy, Carmen Petrovi, něco případně vzkázat, vyřídit? Máte tu možnost teď.
3: Tak my bychom

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
5: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusné nádraží, protože měl malinko zpoždění, a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi ten moment, když jsem viděl z toho autobuse, jak běží na to rande.
3: Kde jste spolu strávili první noc?
5: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
5: No, bylo to hrozně příjemný, samozřejmě.
3: Kolik má náušnic?
5: Strašně moc, ježiši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
3: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
3: Kolik je od muže?
4: Skoro všechny.
3: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
5: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma, jako když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle, takže jsem se naučil něco uvařit.
3: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
5: Já ji pořád říkám Urzulko a Lásečko.
3: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
3: No vida.
4: Jsem si vzpomněla.
3: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
5: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
3: Jak často se holí? A kdy?
4: Jako to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.
3: Jak často se holíte?
5: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů.

0: jako, a to už jsem sám se trošku nervózní, takže radši ty dva dny. Samozřejmě vždycky večer.
1: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
0: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
2: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
3: Kdo doma luxuje?
2: Já.
0: Manželka. A jí seče trávu.
3: Fakt?
0: Mhm. Pořídil jsem jinou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
1: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
0: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
1: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
2: Jiřího.
1: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
0: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
2: Určitě to musí být krásná noční košilka.
1: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
2: Klasicky, normálně.
0: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě, je to hezký vždycky.
1: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
2: Já myslím, že obojí.
0: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem a můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
1: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
0: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
1: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
2: Určitě něžně.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
6: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
0: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu, všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
1: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
2: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému. Jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzení a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
1: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
2: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
0: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím z práce už ráno 4 hodiny, protože na té práci máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šrubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci o toho, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 8:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravený, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolu, už je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak, jako, a co máme v plánu na večer a podobně.
1: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami? Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
2: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata, to, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, tam půjdu, tam půjdu, dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle. Takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
1: Jak ten den končí? Jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
0: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme jako, no ale samozřejmě, když je nějaký takový to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
1: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku?
0: Ano, ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
1: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl, aby po boku toho druhého prožil, zažil?
2: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
0: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevím, kolik nám to vlastně zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
1: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
0: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když jsme sami, už děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si zbyli jakoby sami dva a je to úžasné, jako normálně, my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
1: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
0: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl vlastně nádherný, neměli jsme vůbec žádný manželský krize, prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněný.
1: Jaká je ta vaše láska?
2: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
1: Milujete svoji ženu?
0: No, bezmezně. Pane, to je to. To si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného, prostě to je láska každý den a když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu a kde jsou ty soudruzy a kde je náš vztah, že jo.
1: Jste šťastný?
0: No jsem, moc a moc.
1: Milujete ho?
2: Ano. No.
1: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
2: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze Správy železnic, je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na Správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky Správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovali, se nám k vadám nevyjádřili. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, kloobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmálou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, hajzot... Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Kloobrc, já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Kloobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta, ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ, lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a psí štěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili třídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války. Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, tak...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaraňskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaraňský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra,
0: ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytá ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptvíče říkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je Souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptvíči říkání svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla. Prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněsi polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své skázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží,

0: a provrtává jeho svýma vlčíma očima, zařval.
1: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
0: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hejla, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdyby ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
2: Ten se má, nemusí do školy.
3: Nech ho bejt, cinkale.
4: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
0: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
3: Neviděl nás nikdo?
4: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
0: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
4: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
2: Někdo jim to musel říct.
3: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
0: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
4: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
3: A co ve čtvrtek?
4: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl. Ne, ne!
3: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
4: Ne, tak to nebylo, tak ne.
3: Tak jak to tedy bylo, mluv?
4: Ty darebáku.
3: Ten dostane, bude náhle.
4: Ten to schytá.
0: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
3: Heleť, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
4: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
2: Co se mnou uděláte?
3: Budeme tě soudit.
0: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
3: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
2: Vyrvat mu jazyk!
4: To je on!
2: Pověsit ho za nohy!
4: Jasně!
0: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
3: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
4: Jasně!
2: Uřežeme mu knoflíky!
4: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to

0: řeknu.
1: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
2: A taky ho zbičujeme. Začněte.
3: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
4: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
3: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
5: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
0: Jakoby to ani děti nebyly.
6: Však já mu to spočítám.
4: Toho našeho táta taky vyplatí.
7: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
3: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
0: Už jsou tady.
7: Koukej ma za domů.
4: Ty taky, Janku. A ty, Hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
3: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů, zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
7: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku!
0: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
7: Však ty rozvážeš, počkej!
8: Jau, Vajs, nechte ho! Proboha, nechte ho!
7: Ty se do toho nepleť!
0: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sigra Janka, tak si nás taky nepřej.
3: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
2: Cinkale!
9: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
2: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdejchnout. Musí najít poklad.
9: Jo, ségra jim to vyřídí.
3: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
8: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
2: Fakt?
8: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že se máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
2: Tak budeme mít smůlu.
8: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
2: Cože?
9: No, přeber si to sám.
3: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
4: Vy jste jim?
1: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
4: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
1: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
4: To jste udělali skvěle, kluci.
3: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
1: A co vy? Dostali jste nářez?
4: Člověče, ti nám dali.
8: Hrůza. Radši ani nemluvit.
10: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
4: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
3: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
4: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: zatracenej čáp.
1: To bude chlap, zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Jak se rodí děti podle vás? Jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji. A kdo ji otevírá? Já už to vím, je to Jana z Frenštátu. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ne, to o těch čapech je, ale prostě my jsme byli 4 děti a tak nějak, já nevím, no my jsme byli u teti na Vinkově a tam třeba teta mě řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes. A ona nechtěla štěňata. Ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsci, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou. Říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají. Podívej se, teta, já, teta, já, ježišmarja. Teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rubala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že? Pes chodil tam, sem a tam. No, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byli štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatům. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom chlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a už jsem, my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle nad, my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, by tě tady nechtěl. Ne?
0: No
1: jo. Když se bavila s tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, by tě nechce, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka předtím na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde. Já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil? Je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový anděl, on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme se nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nás a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A mi říkala, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. A tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se té mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, protože ta chtěla tu Franku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, hlídej, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju. Dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko. A přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetíko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu mít miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no teti, to je divný, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až se vyspíte,
0: a tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a já už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo, jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane starý, dvám to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A byl uzlobený, s každým by šel. Lehl si za zem, protože se bude kopila, bude koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdil právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, ani vnučata, protože vlastně, že nic nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, stane se. No, děkuju pěkně, takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdyby přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím.
1: A já jsem teď sama, protože mi zemřel před půl roku, jo, před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z hobě si páteř jako o atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 letech.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: No,
0: jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona? Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Dneska se mi... Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, já jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady na rychle u baráku, jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, protože mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady, když jsem pozorovala čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezky a ten jeden přidýchnul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party no, tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí, takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt? A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohleto, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to
0: tak...
2: jsem říkal, to bys to stačilo natočit. Jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku, a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím, vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale o to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku. A my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta je jedna, od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, že tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. No, prostě to roj ještě nešlo, ona měla tak 6 let, jo. A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to miminko ukradla? Tam barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemá žádnou jizvu. Ty jsi ho ukladla. Musí ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce a oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, víš, teď tě pomoct, on už se směl a začal prsem.
0: No. Když pán budá, tak je to zábavné na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta. Já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak tý už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek. Tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano. Takže to bylo všechno takové napůl. A jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na tu odpověď a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A vle, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom. On prostě všechno bere doslova, jako je takový to. A jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnilo. Říkám, prosím tě, tak mě ho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila babička, říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamená normální porod. A já říkám, a teď se nevěděl, co mám říct, on říká, no, mamko, já to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuju i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
1: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
0: Ano, zdravím, asi podle hlasu, bude to Staňka.
1: Ano, určitě.
0: Tak povězte. Tak v Bohumíně taky čáp?
1: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem někdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát. Aha. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
0: Ano, znalejší kamarádku.
1: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama, a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako, a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
0: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás se o tom vůbec nemluvilo, když jsme byli malí.
1: Ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
0: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo? Protože to jsme, nebo věřil, ale...
1: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
0: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě... Děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
1: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Krištof, jo? Nebo Křišek a to. Čeťa, muž pro mě českou čekuláde, je pravým mům, ale bydě Jezus chodit ní, tak budeš mít chvojínky jako stromeček a budeš mít za duše čekulat. A on mi na to praví, čeťa, byť k nám do předškola, tam nás učím zakone pany a oni ti to všecko opovím. A i do kostela Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačkenom přinese. ale Jezus mě chodí, ten je ukřižovaný. Tak takové je vysvětlení.
0: Staňko, děkuju. Děkuju moc, přeju dobrou noc.
1: Děkuji a dobrou noc.
0: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali? A jak dlouho vám to věřili?

0: proč.
1: Tady je noční linka, vysílá Praha, Honza Macou na téma, když čáp přestane stačit a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka, krásný večer vám.
2: Dobrý večer, všechny zdravím.
1: Taky, taky.
2: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
1: Ano.
2: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
1: No.
2: A tatínek to vyřešil postem. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal v náboženství a to všecko. On mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak, no tak to vysvětlil.
1: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
2: Ano.
1: Jo.
2: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. My až, myslím, tak v sedmičce nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to my jsme žili dokonce vzdělaní až v té škole, že byla tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
1: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
2: No to už asi věděli.
1: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
2: Aha, ne. Ale já jsem to brala tak nakonec. Ale chtěla jsem právě říct, že

0: Na ne, trhu se nekupují, ne. Ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Není za dobrou nocem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože, jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No jo, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, to u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících se miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a aha, to miminko vyleze ven.
0: A tak
3: to
0: myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
3: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že no jak, najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak tam musela být...
3: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo. V tom bříško byla drážka, takhle jsem tam sunula. No.
0: Tak to už bylo po chirurgickém zákroku nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat až později jsem zjistil chirurga, ortopeda a to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, že se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
3: Je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím, teda si to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička mu procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
3: A já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, doufám, že to nespletu, tak rozmlouvá synek s tatínkem, a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a Seglu taky přinesl čáp. A tatínek říká, no jasně, taky Seglu přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tatí, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
0: Dobrou noc, děkuju.
3: Tak děkuji, dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala: dobrý večer, všichni, jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic, všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12-13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož. Tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal: dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel: snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá: Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví: ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku, a druhý den do učebny vstoupí paní a říká: dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přines tě čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhletu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás vrána otočila?
2: Vrána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně.
2: No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratřička. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, kdy až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku. A já bratřička nechci, no náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: A já pak měla dávat to štěstí, dolů, že... no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: Ne, no, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak
2: jsou babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo...
2: To oni všecko vědí, oni vědí jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám vrána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, dobrý u vás je to jak...
1: No já vám to hned povím.
0: No protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Pytala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal si dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všechno, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat. A on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka. A já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor, to se vyhodilo. A proč mě u nás schovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořátky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo.
0: No, chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju.
1: Teda,
0: ano.
1: No, tak skořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se neschovával. Ale to si uchoval v paměti a jak říkám teď kolegové, při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla to nějaká večeře ve sklípku. Uříkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořápky.
0: No jo, tak ne? Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Řeknu skořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mě bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přiletl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici, no viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš, zdravím z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek, zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on, ne? Nebyl, ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební vránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru. No, jako.
1: A tak jako zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě jo. Z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných a já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno to, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti a já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, tati to vysvětlí víc. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, a, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovnované Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: Takže to byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Emma z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Emma. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale jak když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak jsem mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všechny jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s křížkem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom křížku je.
0: No 3+1.
1: že tam je miminko. Takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila všem, že miminka jsou z bříška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase bříško, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl. A na Vánoce k nám přijeli s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
0: Jo, takhle, takovýhle dárek.
1: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku a tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, než to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak měla se teta sestra, jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět, takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší, ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
0: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
1: Přeju vám hezký večer.
0: Děkujeme. Naschledanou.

0: A další čapí okénko tady máme, anebo vraní. No, mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Baníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající. Haló, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, a vy povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu. Já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici, pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici. A on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl otec strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No to, co těžíš s tou dětskou hlavou, já bych hned tatínkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve vnoc.
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ve slevě ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odneslo. A já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No, ale jako neměla jsem z toho žádný trauma. Prostě já to vyprávím ještě teď a budeme 80.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní chudě tam odháněla, no tak jsem vydržela. Tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se sem hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme.
2: Dobrou noc.
0: Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy 2 nebo 2.

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrý noc přejeme, dobrou noc, hezkou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kampolici nám, to je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít, prostě nastudujte si biologii, jak to funguje a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě bimky spojily, jsou rodiče vybaveni tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu říct technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo, to
1: funguje. To.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme moc.
1: Naschledanou,
0: dobrou noc. No, je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti ten správný důvod toho, proč. Ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářka z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou o roku, po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, v čekárně nebyl nikdo. A oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško. A no mami, ale to jsem nemohla vylezt. No vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, se zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. A my dívej se, jakou to má hlavu, a ta dítě je tak malá, to nevím.

0: Pila. Takže jsem to pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě.
1: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, no. Ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuji i vám, moc vás zdravím a díky.
0: Dobrou noc.
1: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou dobrou noc, Ivana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tučník i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jim chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde. Jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela jsem autobusem, babička tam cestovala se dvěma dětma, takový, řekla bych, chlapeček, první třída, holčička, menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem blížená. Takže tohle to bylo prostě rezumé dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já bych, to jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat a nebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovém víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny. Samozřejmě klid, pohodu, úsměv. Loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda. Jsou pro vás připravené další pořady. No a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně. Doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu. Ta moje bára mi stačí. No ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn, ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí, téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macoun z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou. Zítra do uvozovek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, sundejte brýle.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žešíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na JEMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním. Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
3: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
4: že
2: ano,
4: se to
2: ano.
4: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
3: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
5: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
3: Ale no tak.
2: Pár dcerušek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechníkovi, poslyš, něco tady musí být.
3: No, Baranovský genius.
2: Malinký oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, poslavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
5: Aziati.
2: Ne, no Aziati, samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
4: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
6: Blbost!
4: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Felda Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, bývá třeci architektem, že jo?
7: Ale Zahradnin, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
4: Ta sakra musí se snažit.
7: No ale znáš ho, ne?
8: Tady něco vykvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
4: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
8: To by to musel nejdřív najít.
4: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
7: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
4: Podívej, jsou nějaký prachy?
8: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
4: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
8: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
4: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
7: A proč zrovna já?
4: Protože seš důvěryhodnej.
8: A já ne.
4: Hele, ty mlč. Ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Franti. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
7: Heslo divadlo.
4: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
8: To je dobrý plán.
7: To jo, no tak to vyšlo.
4: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
6: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
7: Buď klidnej, na mě spolehne.
4: To jo,
8: fajn. A fantoma máme lesi.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval. Takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
4: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
4: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
9: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
9: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
9: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan vážně.
4: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhle jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, to přijde čeště. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Jenže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nehoj to. To po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat?
3: Jak to?
4: Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamarády, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši.
3: No.
4: Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být.
4: No, zastaví. Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi toho nazbíral?
3: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně taky jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt, myslivce a jiného se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena tamhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? Soufli to, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a to jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Henem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: No, hlavně, že se vám dobře daří, děti.
6: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem, vezmu já.
5: Henem, aby jsme neušpinili.
6: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A
6: stavil jsem se cestou na přehradě.
7: Ukaž, Mařa.
5: Pane Bože, jú.
6: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Vždyť u nás ryby nikdo nejí.
7: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
6: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
6: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj. Ta vidí milý synku přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A tvoj, že ti z Prahy přijedu.
8: Tak, Robi.
4: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
8: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
8: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: k jízdě, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
9: Hládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Hládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral

0: strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
1: Ano, souhlasí.
0: Prosím.
1: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
2: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
1: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
0: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
1: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
0: Rodiče, prosím pěkně, žijí?
1: Ano.
0: Rodiče žijí?
1: Protože chodili do biografu.
0: No ano, to jsem říkala.
1: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
0: Proč na gauči?
1: Já se tam vždycky hraju.
0: A vás si odvykli karty na gauči?
1: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
2: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
0: Proč jste nevolala o pomoc?
1: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
0: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
1: Ano.
0: A dál.
1: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
0: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
1: Ano.
2: Ke Karbanu?
0: Ano, ke Karbanu.
1: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
0: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
1: Ano.
0: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
1: Nevyhovovala.
0: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
1: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, ne, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
0: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Okay. Prosím, pokračujte.
1: No tak, my jsme hráli.
3: Pedra?
1: A já jsem vyhrávala, páč od švindlova.
2: Já že švindloval?
0: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčejně vyhrává, on prohrával, protože...
1: Já bych chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, takže jsem vyhrála jenom srdce.
0: A jak to bylo dál?
1: Já...
0: No to skáčeme, jak to bylo potom
1: já
0: dál?
1: Já se stydím.
2: Ona šeptala, jeň.
0: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
2: Ano, byl.
0: Čili obžalovaný při výzlechu doznává, že se odvážil tak blízko, no. Že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo, jéňo. Proč jste to udělal?
2: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo, jéňo?
0: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
2: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
0: A pane, podívejte se na mě.
2: Prosím.
0: Jak jste se s tímhletím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
2: Ano, prosím.
0: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jéňo, jéňo?
1: On se ke mně přiblížil.
0: Ano, kdo se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
1: Kadlecková.
0: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
1: Jsem chtěla jít.
0: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
1: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
4: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčích zbyt po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi.

0: Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky, Sanči hřbet po Moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se Sanči hřbet po Moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
1: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.